0: projekty a modlíte se za něco,
1: then your wishes are fulfilled.
0: Tak ta vaše přání jsou splněna.
1: But for that we need a pure heart.
0: Ale k tomu je potřeba čisté srdce
1: and we need pure devotion.
0: A čistá oddanost.
1: So she with her pure heart and pure devotion, she prayed to God.
0: A ona se tedy s tou čistou oddaností a s čistým srdcem modlila k Bohu.
1: That, oh God, please send some sadhu, some swami to my house to maybe bring some spirituality to my father-in-law.
0: Tak Bože, prosím, pošli sem k nám nějakého sádhu, aby přinesl duchovnost do téhle domácnosti i tomu tchánovi.
1: God listened to her prayers.
0: A Bůh její modlitby vyslyšel.
1: And few days later, one swami came to the house.
0: A za pár dní pak se objevil u nich doma jeden sádhu, jeden swami.
1: And she was a person because she was related to spirituality. She was a person who really appreciated and felt blessed when some swami came to their house and wanted to always feed them and keep them good.
0: A protože ona byla duchovně založená, tak vždycky si toho vážila, když se objevil nějaký sádhu, chtěla pro něj něco udělat, chtěla mu dát jídlo a tak dále.
1: So she welcomed him in the house.
0: A tak ho přivítala v domě.
1: And the sadhu saw the aura around her.
0: A ten sádhu viděl tu její auru.
1: When you have spirituality within you, then it is very obvious and it is seen by those who know.
0: A pokud tedy jste duchovní, máte v sobě duchovnost, tak lidé, kteří ví, tak to na vás vidí.
1: So the sadhu thought inside and he said, if she is really spiritual and from a spiritual background, I need to test her.
0: A ten svámí tady si to uvědomil a řekl si tak, jestli je opravdu duchovní a jestli opravdu pochází z duchovní rodiny, tak ji musím otestovat.
1: That's what Gurudev is always doing with us, no?
0: A to s námi neustále dělá Gurudev.
1: Testing us.
0: Testuje nás.
1: And seeing how far we are growing in our life.
0: A kontroluje, jak daleko jsme se dostali v životě.
1: And when we go wrong somewhere,
0: a když se někam vydáme špatně,
1: then he pulls us a little bit back.
0: Tak nás trošku vrátí zpátky.
1: And shows us the right path.
0: A ukáže nám tu správnou cestu.
1: And sometimes we need a little push.
0: A někdy k tomu potřebujeme trošku popostrčit.
1: Then that push might be obvious or it will be inside within you.
0: A to zatlačení může být jako zřetelné anebo jenom něco, co se děje uvnitř.
1: And then he shows us the way and we go to that way.
0: A pak nám ukáže tu cestu a my se tou cestou vydáme.
1: So then the Guruji said, okay, when were you born?
0: A Guruji tedy řekl, dobře, tak kdy ses narodila?
1: Or how old are you?
0: Nebo kolik je let?
1: Gyani Bhai said, I am 10 years old, Gurudev.
0: A Gyani Bhai řekla, je mi 10 let, Gurudeve.
1: And the father-in-law was looking like, huh? What's going on?
0: A tchán se na to slyšel a ptal se, co to má znamenat tohle.
1: Then how old is your husband?
0: A kolik je tvému manželovi?
1: My husband is 2.5 years old, Gurudev.
0: Manželovi je 2.5 roku, Gurudeve.
1: How old is your mother-in-law?
0: A kolik je tvé tchýni?
1: My mother-in-law is 1 year old, Gurudev.
0: Tchýni je rok, Gurudeve.
1: And your father-in-law?
0: A tvůj tchán?
1: He's not yet born.
0: Ten se ještě nenarodil.
1: So then the father-in-law was looking at her and giving her that stare, you know.
0: A tchán se teda na ní koukal opravdu upřeně.
1: That are you a little bit cuckoo?
0: Jakože možná jí trochu přeskočilo.
1: Then the Guruji asked, so do you eat warm food or cold food?
0: A Guruji se ptal, jíš teplé jídlo nebo studené jídlo?
1: Basi khana. Basi khana means, I wouldn't say cold, but food which is cooked like one day before, old food.
0: Čili basi khana to není ani tak jako studené jídlo, jako jídlo, které je třeba z předchozího dne.
1: It's not kaput.
0: Není ještě úplně špatné.
1: But it is still edible, but it's one day old.
0: Jde ještě jíst, ale už je den staré.
1: Or you eat freshly cooked meals which are cooked at the time.
0: A nebo jíš čerstvě uvařené jídlo.
1: Gyani Bhai said, I eat old food, Gurudev.
0: A Gyani Bhai řekla, jím staré jídlo.
1: And then the furious father-in-law said, why are you lying so much?
0: A ten tchán řekl, proč takhle lžeš?

0: Gurudev se šššš.
1: A Gurudev řekl potichu.
0: But Gurudev, oh master, what are you? You don't see that I'm from such a well-off family, I have such a big house.
1: Ale Gurudev, ty nevidíš, z jaké jsem rodiny, jak mám velký dům a jak jsme bohatí?
0: You think I will feed her old food?
1: Myslíš si, že jí budu dávat staré jídlo ohřívané?
0: You think I can't afford good food?
1: Myslíš si, že si nemůžu dovolit dobré jídlo?
0: Then he told to the Gyanibai, explain him what you mean by that.
1: A on pak řekl Gyanibai, tak mu vysvětli, jak to myslíš.
0: You look slightly older than 10 years.
1: Vypadáš o něco starší než 10 let.
0: So then Gyanibai said.
1: A Gyanibai řekla.
0: 10 years back I got Guru Diksha. I met my master.
1: Před 10 lety jsem dostala Guru Dikshu. Potkala jsem svého mistra.
0: And I got my mantra 10 years back.
1: A před 10 lety jsem dostala mantru.
0: So I am 10 years old.
1: Takže je mi 10 let.
0: And my husband got Guru Diksha 2 years back.
1: A manžel dostal tu Guru Dikshu před 2 lety.
0: So that's why he is 2 years old.
1: Tak proto jsou mu 2 roky.
0: And my mother-in-law, she got 1 year back, so she's 1 year old.
1: Tchyně ji dostala loni, takže je jí rok.
0: And father-in-law doesn't believe in spirituality and he didn't want mantra, so he's not yet born.
1: A tchán nevěřil na duchovnost a nechtěl mantru, takže se ještě nenarodil.
0: Gurudev used to say.
1: A Gurudev říkal.
0: Manushya ka jivan bada amulya hai. Use vyarth nahi gavana chahiye, which means the human life is very precious.
1: Což znamená, že lidský život je velice drahocenný.
0: We should not waste it.
1: Neměli bychom ho vyplýtvat.
0: And life can be very unpredictable.
1: A život je někdy zcela nepředvídatelný.
0: You never know who can go when.
1: Nikdy nevíte, kdo kdy odejde.
0: So, till you have the opportunity, till you have the strength in your body, till you have the mind.
1: Tak dokud máte tu příležitost, dokud vaše tělo na to má sílu, dokud můžete,
0: we should try as much as possible to follow the right path of spirituality.
1: Tak bychom se měli maximálně snažit jít po té cestě, správné cestě duchovnosti.
0: We are sitting here after 5 minutes, God knows what will happen.
1: A my teď sedíme tady, ale co víme, co se pak stane?
0: So by not being born means he still didn't get mantra or he still didn't meet his guru.
1: Takže to, že se ještě nenarodil, to znamená, že ještě nedostal mantru, ještě nepotkal svého gurua.
0: And by eating old food,
1: a to, že jí staré jídlo,
0: I mean that we got this life,
1: tak tím myslím, že jsme dostali tenhle život,
0: but we're still not living it in spirituality.
1: Ale stále ho ještě nežijeme duchovně.
0: And in the household there is still not spirituality.
1: A v tom našem domě ještě stále není duchovnost.
0: So we are still eating the old food.
1: Takže stále ještě jíme to staré jídlo.
0: Then comes the second daughter.
1: A pak přišla, pak je teda ta druhá dcera.
0: Sevabai.
1: Sevabai.
0: Sevabai always used to do a lot of seva.
1: A ta vždycky dělala hodně sévy.
0: She used to, doesn't matter how much they had to eat, but she used to always feed the poor people and the sadhus first.
1: Ať už bylo potřeba uvařit pro jakýkoliv počet lidí, tak vždycky dala nejdřív sadhům a chudákům.
0: Rest all qualities the family loved.
1: A celá rodina ty její vlastnosti měla ráda.
0: She was a very caring person.
1: Pečovala o všechny.
0: Used to take care and do seva of the whole family.
1: O celou rodinu se starala.
0: But even though that household where she was now, they were abundant with money.
1: A i když v té rodině, do které se vdala, tak měli hodně peněz.
0: They didn't have shortage of anything.
1: Nic jim nechybělo.
0: But they had the problem that why is she giving so much to the beggars? Why is she giving so much to the sadhus? Why can't it just stay here?
1: A tak stejně jim vadilo, že tolik rozdává chudákům, sádhům a proč to nemůže zůstat doma u nich.
0: This is again greediness.
1: Tak to je zase ta chtivost.
0: Learn how to let go.
1: Je potřeba se naučit to nechat plynout.
0: Again I'm saying we came with nothing and we will go with nothing.
1: Jak jsem už říkal, tak přišli jsme s ničím a odejdeme s ničím.
0: So it doesn't matter how much you hold on to it.
1: Takže ať už se toho budete držet jak chcete.
0: It's not going to go with you.
1: Tak to s vámi neodejde.
0: Let it be.
1: Tak to nechte být, nechte
0: let
1: to jít.
0: It come and let it go.
1: Ať to přijde, ať to zase odejde.
0: So that was the only part which they didn't like, that she was doing so much for the poor people.
1: Tak to bylo vlastně jediné, co jim na ní vadilo, že se tolik, že tolik pečovala o chudé.
0: So mutually the husband, the mother-in-law and father-in-law.
1: Takže ten tchán a tchyně.
0: They talked one day and they said.
1: Si spolu povídali a řekli.
0: We had enough of this.
1: Tak už to stačilo.
0: We need to get her out of our house somehow.
1: Musíme ji dostat z našeho domu.
0: So then they made a plan and they said, my dear poor one, my daughter-in-law.
1: Tak měli na to takový plán a řekli tak naše drahá snacho.
0: Your father fell off the balcony yesterday.
1: Tvůj tatínek vypadl z balkonu včera.
0: And he passed away, so I think you should go to your house for a while.
1: A zemřel, takže myslíme, že bys měla jít na chvilku na nějaký čas domů.
0: But as she was a spiritual person,
1: ale protože byla duchovní,
0: she could feel that there is something wrong in the air.
1: Tak cítila, že něco tam nehraje.
0: And she could feel when someone was lying.
1: A dokázala vnímat, že když někdo lže.
0: But because she was so seva bhavi, she always wanted to make people happy. She said, "Okay, let them be happy. I will go."
1: Ale protože byla seva bhavi a vždycky chtěla, aby lidi dělala šťastnými, tak řekla dobře, tak když jim to udělá radost, tak odjedu.
0: She packed all her bags, she packed all her suitcases.
1: Zabalila si všechna svá zavazadla, tašky.
0: All the jewelry.
1: Všechny šperky.
0: All the clothes.
1: Oblečení.
0: And next morning the father-in-law said, "Okay, I will drop you till outside of the village."
1: A ten dalšího dne ten tchán řekl, tak já tě odvezu na kraj vesnice.
0: And then from there you'll find a different mode of transport.
1: A odtud pak už si najdeš nějaký jiný dopravní prostředek.
0: On the way in the morning.
1: A cestou ráno.
0: Her husband was coming from somewhere.
1: Přijížděl od někud její manžel.
0: And he met her on the way and he asked, "Where are you going, my dear?"
1: A potkal jí cestou a ptal se jí, kam jedeš, drahá.
0: His father said, "Oh, her father fell off the balcony yesterday and passed away, so now she's going back to her village."
1: A ten tchán řekl, no, její tatínek vypadl z balkonu, zemřel a ona tedy teď jede domů.
0: The son, her husband, he said, can I talk to her for a few minutes before she leaves?
1: A ten syn tedy řekl, mohl bych si s ní chvilku promluvit o samotě, než odjede.
0: Then the father said, sure.
1: A otec řekl, jistě.
0: And when they talk, he asked her, just think once.
1: A když tedy si spolu promluvili, tak řekli, tak zamysli se nad tím trochu.
0: How in the world did the message that your father passed away yesterday came to you today?
1: Jak je možné, že to, ta novina o tom, že tvůj otec zemřel včera, by se sem mohla dostat už dnes?
0: At that time there were no telephones or TVs or news or anything, so the only mode of communicating was writing letters.
1: A v té době nebyly žádné mobily, televize ani žádné zprávy, takže jediná možnost, jak si předávat zprávy, bylo napsat dopis.
0: She said, "Don't worry, I know it is all because I like to give to the poor, I like to feed people and this your parents don't like."
1: Nedělej si s tím starosti, řekla manželovi, já vím, že to je celé kvůli tomu, že tvoji rodiče nejsou rádi, že dávám tolik chudým.
0: So let them be happy and I will peacefully go.
1: Tak ať jsou šťastní a já v klidu odejdu.
0: Why to do this?
1: A proč?
0: Then he told his father that, "Father, this is not right. I know why you're doing this. You're doing it because you don't like her doing seva."
1: A ten syn pak řekl otci, otče, tohle není správné, to co děláš. Já vím, že vám ve skutečnosti vadí ta seva, kterou ona dělá.
0: Then the father said, "How dare you talk back to me?"
1: A otec mu řekl, jak se mě opovažuješ takhle odmlouvat.
0: "Don't ever show me your face again."
1: Tak už se mi nikdy, ať se tvoje tvář mi už nikdy neukáže.
0: Few sweet words from your wife and you're all in in the Maya, in the with the wife, you know.
1: Pár sladkých slov od manželky a už se začneš chovat takhle.
0: So go with her.
1: Tak běž s ní.
0: And never come back.
1: A nikdy už se nevracej.
0: He said yes, sure.
1: On řekl dobře, tak jo.
0: And he left his parents and he went with her.
1: A odešel tedy od rodičů a šel s manželkou.
0: And the father told the driver to drop them outside the village far away that they can't walk back.
1: A otec řekl tomu řidiči, aby je odvezl daleko za vesnici, aby už se nemohli vrátit zpátky.
0: After they were dropped in the middle of nowhere.
1: A když je někde uprostřed pustiny vysadil.
0: They had nowhere to sleep because it was late night already.
1: Byla už noc a oni neměli kde spát.
0: So they somehow slept in some temple or in some place.
1: Tak přespali tam někde v nějakém chrámu nebo někde.
0: And next morning she said, I brought my jewelry with me.
1: A dalšího dne ráno řekla, já jsem si vzala s sebou šperky.
0: So I will sell that.
1: Tak já je prodám.
0: And with that we will have some money to buy some food and to live for some days till you find some job for yourself.
1: A díky tomu budeme mít peníze na to, abychom na pár dní si mohli koupit jídlo a mohli nějak žít a mezi tím si najdeš práci.
0: After selling the jewelry, they got 25,000 rupees.
1: A když prodali ty šperky, tak získali 25 tisíc rupí.
0: That's approximately 270 euros.
1: To je asi tak 270 euro.
0: So they managed to survive for a few days until he found a job.
1: Takže stačilo jim to na pár dní, než si našel práci.
0: But still that seva bhav which she had within her.
1: Ale stejně ta seva bhav, kterou měla v sobě.
0: That didn't go.
1: Tak to ji neopustilo.
0: Doesn't matter how much they had for eating.
1: Ať už měli jakékoliv množství na jídlo, jakkoliv málo.
0: She first fed someone who was more needy than them.
1: Tak nejdřív dala jídlo někomu, kdo to potřeboval ještě víc než oni.
0: And then if something remained, then they both shared and ate.
1: A pokud něco zbylo, tak si to s manželem rozdělili.
0: And because of that seva bhav.
1: A díky této seva bhav.
0: The result was always sweet and fruitful.
1: Tak to mělo vždycky dobré sladké výsledky.
0: So next day at his work he got 5,000 rupees.
1: Takže další den v práci manžel dostal 5,000 rupí.
0: So then she started feeding not one but two people who were in need.
1: A tak místo toho, aby dala jenom jednomu chudákovi, tak dala dvěma chudákům jídlo.
0: Then he got 20,000 the next some days.
1: A pak za pár dní dostal 20,000.
0: And as much they were getting, that more people they were first feeding and doing seva of and then eating.
1: A čím víc takhle vydělali, tak tím víc lidí krmili.
0: Slowly as the time passed.
1: A pomalu jak čas plynul.
0: They had enough money to buy a big house.
1: Tak získali dost peněz na to, aby si postavili velký dům.
0: And they became one of the richest people in the whole area.
1: A stali se jedním z nejbohatších lidí v celé té oblasti.
0: So then they made one annakshetra.
1: A udělali jeden annakshetra.
0: Annakshetra means where they feed people.
1: A to je místo, kde krmíte lidi.
0: And that annakshetra was open for whoever was in need.
1: A to místo bylo otevřené pro všechny, kdo potřebovali, kdo byli v nouzi.
0: And they also opened a place where they used to give medicines for the needy.
1: A otevřeli si místo, kde dávali lidem v nouzi léky.
0: And food and clothes and all things which were needed for the poor people.
1: Jídlo, oblečení, všechno, co chudí lidé potřebovali.
0: And all the sadhus and all the people who were needed, they all came and ate there every day.
1: A všichni i sadhuové tam přicházeli a každý den dostali jídlo.
0: But because the other family, the father-in-law and mother-in-law kicked her out.
1: Ale protože ten tchán s tchýní vlastně jí vyhodili z domu.
0: The bad times started for them.
1: Tak jim začaly špatné časy.
0: Because no more spirituality in the house.
1: Protože už tam nebyla v tom domě žádná duchovnost.
0: So they slowly became bankrupt.
1: A pomaličku se nakonec dostali až k bankrotu.
0: Their factory suddenly got a fire and burned to ashes.
1: Jejich továrny schořely na popel.
0: And they ended up on the streets.
1: A nakonec se ocitli na ulici.
0: So someone told them that in that far distant village somewhere there in let's say Brno.
1: A někdo jim řekl, že v nějaké vzdálené vesnici nebo městě, dejme tomu v Brně,
0: lives one very rich couple.
1: Takže žije v jeden velice bohatý pár.
0: And they have

0: Kam z Seva Bai.
1: A z prvního patra se šla dolů Seva Bai.
0: Fully in jewelry, silk clothes, looking like a goddess.
1: Úplně vypadala jako bohyně v krásných šatech, plná šperků.
0: And she walked down through the way between the people.
1: A sestoupila tam dolů a šla mezi lidmi.
0: Greeting everyone.
1: Každého pozdravila.
0: Welcoming everyone.
1: Všechny přivítala.
0: And all the beggars and the less privileged people, they also all made pranam, that thank you for all you do for us.
1: A všichni žebráci a všichni ti lidé, kteří neměli takové štěstí, tak jí byli vděční a děkovali.
0: And in that line were also sitting her in-laws.
1: A v té řadě taky byli její tchán a tchíně.
0: So in respect she put down her gungat. Gungat is basically when you wear a sari. Then the married women in front of any other men except her husband who is older than her will put down the covering on her face.
1: Tak ona si vlastně dala, je to součást sári, takový závoj přes hlavu z úcty k těm lidem, protože žena by vlastně bez závoje měla být jenom před manželem.
0: That's respect.
1: Čili vlastně kvůli respektu k jiným mužům.
0: So she puts it down and she bows down and makes pranam to her in-laws.
1: A takže si vzala ten závoj a poklonila se před těmi manželovými rodiči.
0: This is how we should be from inside.
1: Tak takový bychom měli být uvnitř.
0: Doesn't matter who does what to us.
1: Ať nám kdo chce udělat cokoliv.
0: We are always in peace within.
1: Tak vždycky máme uvnitř mír.
0: Doesn't matter what happens in life.
1: Ať už se stane v životě cokoliv.
0: We know that we have Gurudev protecting us.
1: Tak my víme, že Gurudev nás ochraňuje.
0: And that's why our life is peaceful.
1: A proto máme míruplný život.
0: So she made pranam and she whispered to them saying that now if you say that you are the parents of the husband's name, whatever his name was, your son is the rich guy and you are his parents, it will be a little bit shameful, so don't say anything now.
1: A ona se jim tedy poklonila a pošeptala jim, kdybyste teďkon řekli, že jste rodiče toho a toho, to jméno toho manžela, který je tak tady tak známý a bohatý, tak by to byla trošku ostuda.
0: And in the night we will send a car to pick you up.
1: Tak to neříkejte, ale v noci zavoláme auto, které vás odveze.
0: And you come to our house.
1: A přijdete k nám domů.
0: Then in the night when the husband came back from work.
1: A v noc večer, když pak manžel přišel z práce.
0: She told your husband your parents are here.
1: Tak mu řekla, máš tu rodiče.
0: He said, after what they have done to you, why do you even remember and think of them?
1: A on jí řekl, poté, co ti udělali, tak proč vůbec na ně myslíš a vzpomínáš?
0: And she said, no, doesn't matter what they did, they are still your parents.
1: A ona řekla, ne, ať už udělali cokoliv, tak stále jsou to tvoji rodiče.
0: And they are in town.
1: Jsou tady ve městě.
0: They are bankrupt, they don't have anything.
1: Úplně zbankrotovali, nemají vůbec nic.
0: So we need to help them.
1: Taky musíme pomoct.
0: So can you send your driver to pick them up?
1: Tak mohl bys poslat řidiče, aby je vyzvedl.
0: Give them new clothes.
1: A dát jim nové oblečení.
0: And put it in the newspaper that your parents are coming by the night train from the village and they are very proud of you and that's why they are coming to visit you.
1: A dát do novin oznámení, že tvoji rodiče jsou na tebe hrdí a že přijíždí na návštěvu do města.
0: And they respectfully brought the parents to their house, gave them a beautiful place to stay, beautiful food, beautiful clothes.
1: A tak s veškerou okázalostí se jich ujali, dostali krásné místo na spaní a pohostili je.
0: Next day, seeing this in the newspaper, many people from surrounding villages, many big people came to meet the parents.
1: A když to se objevilo v novinách, tak spousta lidí i z okolních vesnic přijela se podívat.
0: And made pranam to the parents and said, what a great child you have. He did so much for us.
1: A pozdravit ty rodiče a poděkovat jim, říct jim, jak úžasného syna mají, že se takhle o všechny stará.
0: Few days passed.
1: Takže uplynulo několik dní.
0: And what happens?
1: A co se stalo?
0: Again the negative mind starts running.
1: Tak zase začala fungovat ta negativní mysl.
0: They again started thinking.
1: Zase si začali říkat.
0: that our son earns so much money and she's only spending it all on the poor people.
1: Takže náš syn vydělává tolik peněz a ona

0: a to všechno utrácí na prochudáky.
1: So we need to tell our son to kick her out.
0: Tak musíme říct synovi, aby ji vyhodil.
1: So next morning they went to the son and they said, we will not eat until you don't kick her out.
0: Tak další den ráno šli za synem a řekli mu, nebudeme jíst, dokud ji nevykopneš z domu.
1: The son went to the wife and said, you see, that's why I didn't want them here.
0: A syn pak šel za tou manželkou a řekl jí, tak vidíš, proto jsem je tady nechtěl.
1: Sivabai said, you know that we just bought this beautiful farmhouse 10 kilometers from here and there's a beautiful house there and a beautiful garden.
0: A ona mu řekla, no ale ty víš, že jsme si teď koupili krásný dům, takový statek 10 kilometrů odsud.
1: So give that place to them, give them few servants and let them live their life peacefully.
0: Tak jim ten dům dej a dej jim pár služebných, aby tam mohli v klidu žít.
1: And he managed to convince his parents.
0: A podařilo se mu tedy přesvědčit ty rodiče,
1: that they don't need to earn, they don't need to do anything, they should peacefully live in that house and all the food and everything will be provided.
0: A že vlastně můžou v klidu se tam přestěhovat a můžou tam žít, nebudou nic potřebovat, dostanou jídlo, všechno budou mít.
1: So this is the power of seva.
0: Tak taková je moc sévy.
1: When you do seva, when we do seva, when we help others, then we will never have any problems.
0: Když pomáháme ostatním, tak nikdy nebudeme mít problémy.
1: And the third daughter,
0: a třetí dcera,
1: Bhakti Bai, she always used to do her bhakti every morning.
0: Tak ta se vždycky věnovala své bhakti ráno.
1: But all the other household people, they didn't have anything to do with bhakti.
0: Ale všichni ostatní v té rodině, kam se vdala, tak s bhakti neměli nic společného.
1: Not our dear Bhakti Devi who does Bharatnatyam.
0: Ne jako naše tady Bhakti Devi, která dělá krásně Bharatnatyam.
1: But I'm talking about the bhakti, the devotional bhakti.
0: Ale já mluvím o té odanosti, bhakti odanosti.
1: So when she used to do bhakti, the parents told her, the in-laws told her that stop this whole nonsense.
0: A ona, když tam dělala, když se takhle věnovala těm bhakti obřadům, tak ty tchánstkyni říkali, přestaň s těmihle nesmysly.
1: Every morning you waste 45 minutes on this.
0: Každé ráno ztrácíš 3/4 hodiny tímhle.
1: Instead of this you could cook us breakfast a little bit earlier.
0: Místo toho bys nám mohla dřív uvařit snídani.
1: So she knew what to do and she said, okay, I will stop all my bhakti, but do one whole night of Ratri Jagran, one whole night of beautiful satsangs, bhajans, kirtans.
0: A ona řekla, dobře, tak já to přestanu dělat, ale udělám jednu celou noc plnou bhajanu.
1: And I will do all my bhakti overnight that I don't need to do every day.
0: Takže celou všechny ty své obřady udělám takhle za jednu noc, abych pak to nemusela dělat přes den.
1: So then they said, okay, it's a good idea. I don't like it, but doesn't matter if that means that she won't do this all in the morning anymore.
0: A oni řekli, dobře, přijde nám to stejně nesmysl, ale je to dobrý nápad, pokud díky tomu nebudeš muset pak nic dělat přes den.
1: So they organized a beautiful satsang in the night.
0: A tak zorganizovali krásný satsang v noci.
1: They called beautiful singers who will sing bhajans.
0: Poslali dobré zpěváky, aby zpívali bhajany.
1: And they called all the villagers to come and attend the satsang.
0: A pozvali všechny lidi z vesnice, aby se toho satsangu zúčastnili.
1: And even the Kusangi people who were not interested at all at satsang.
0: A i lidé, kteří jsou takoví kusangoví a které satsang vůbec nezajímá.
1: They were also surprised that in this house where there's never any bhakti, when no one has anything to do with any spirituality.
0: Tak i ti byli překvapeni, že v tom domě, v té domácnosti, kde nikdy nic společného s duchovností neměli.
1: They're having a big satsang.
0: Takže pořádají velký satsang.
1: So we should also go to join. We'll get some nice food, you know.
0: Tak to bychom taky měli přijít a dostaneme něco dobrého k jídlu.
1: After satsang, what do we get?
0: A co dostali po satsangu?
1: Prasad.
0: Prasad.
1: So prasad can be in any form. Prasad can also be the food which is offered after the satsang.
0: Takže prasad může mít jakoukoliv podobu. Může to být i třeba jídlo, které se servíruje po satsangu.
1: So in the middle of the satsang, they heard one crying baby.
0: A uprostřed toho satsangu slyšeli, jak pláče dítě.
1: Or maybe not a baby, little bit older, but a child.
0: Možná ne úplně jako miminko, nějaké větší dítě asi.
1: And it was coming from under the altar.
0: A bylo to slyšet spod oltáře.
1: So they lifted up the curtain to see who is crying, who is shouting there.
0: tak zvedli ten závěs a podívali se, kdo to tam pláče.
1: And it was a faceless, dark baby, child.
0: A bylo to dítě, které nemělo žádnou tvář a bylo tam jako ve tmě.
1: And he was screaming, don't beat me, don't hurt me, don't beat me.
0: A volal, ne, nebij mě, nebij mě.
1: And people asked, who was hurting you?
0: A lidé se zeptali, kdo tě byl?
1: He said, I'm a demon who is here and I was supposed to destroy this whole living hood, this whole neighborhood in the next few days.
0: Já jsem démon, který měl tady za úkol to tady celé, celou tu čtvrť zničit.
1: But the sticks of bhakti and satsang is hurting me a lot.
0: Ale ty hole satsangu a bhakti mě zraňují.
1: And there, as there was no bhakti in this house, this was my residence.
0: A protože tady nebyla žádná bhakti v tomto domě, tak tady jsem přebýval.
1: So then all the villagers made pranam to the bhakti bhai and said thank you for saving our village and thank you for saving all of us.
0: A když to slyšeli, tak všichni ti vesničané udělali pranam před bhakti bhai a poděkovali za to, že je zachránila, že zachránila celou vesnici.
1: And this is the power of bhakti.
0: Tak to je moc bhakti.
1: And this all leads to what?
0: A to všechno vede k čemu?

0: Shiva. Gurudev, you are my mother, you are my father, you are my brother, you are everything to me, and you are the protector.
1: Gurudev, ty jsi moje matka, ty jsi můj otec, ty jsi můj bratr, ty jsi můj sestra, ty jsi moje všechno a ty jsi můj ochránce.
0: So when we have the blessings of Gurudev, everything is possible.
1: Když máme požehnání Gurudevi, tak je všechno možné.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. The mantra chanting we will do in the morning.
1: Zpěv mantry budeme mít zítra dopoledne.
0: Om Shalapurji Mahadeva ki jai. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva ki jai. Shudip Narayan Bhagavan ki jai. Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Praja Satgurudev Bhagavan ki jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Praja Gurudev ki jai. Sabhi Bhakto ki jai. Hara Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Shambho.
2: Pranam Gurudev.
1: Pranam Gurudevo.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, drazí bratři a sestry.
2: What to tell after this nice tree story in the one?
1: O čem bych měl teď mluvit po tom krásném příběhu, který byl o jedné rodině, ale byly v něm tři příběhy.
2: And really very rich family.
1: A opravdu taková bohatá rodina.
2: And when we start with the yoga,
1: když začínáme s jogou,
2: usually most of us before 40 something years ask Vishwaguruji, Swamiji, which yoga is this what we are practicing?
1: Tak většina z nás třeba před těmi 40 lety se Swamijiho na začátku ptala, Swamiji, co to je za jogu, ta, co jí cvičíme?
2: And Swamiji was always said, yoga in daily life.
1: A Swamiji vždycky odpověděl, yoga v denním životě.
2: And he was thinking, yes, okay, I put the wrong question, Swamiji is not understanding what I asking, but which yoga we are practicing?
1: A my jsme si vždycky říkali, dobře, tak jsem se špatně zeptal a Swamiji tomu kvůli tomu nerozuměl, ale jakou jogu vlastně cvičíme?
2: But again, answer was yoga in daily life.
1: A odpověď byla zase yoga v denním životě.
2: And slowly they come to our mind.
1: A pomaličku nám došlo.
2: Because in that time always was talking about bhakti yoga, gyan yoga, kundalini yoga, this and that yoga.
1: Či v té době se hodně mluvilo o bhakti yoze, kundalini yoze a tak dále.
2: But always Swamiji said yoga in daily life.
1: A Swamiji na to vždycky řekl yoga v denním životě.
2: And slowly we understand.
1: A postupně jsme pochopili,
2: that in yoga in daily life,
1: že
2: what we are practicing,
1: že v joze v denním životě, které se věnujeme,
2: what we get from Vishwaguruji,
1: tak to, co dostáváme od Vishwagurujiho,
2: is something like when you are building a pyramid.
1: Je něco jako když se staví pyramida.
2: If you want to build only one part, one
1: side.
2: Side.
1: Pokud byste chtěli postavit jenom jednu stranu,
2: first it will not stand.
1: Tak nebude stát.
2: And second it is not pyramid.
1: A ani by to nebyla pyramida.
2: But you need to build all four.
1: Čili všechny čtyři strany musíte postavit.
2: And that is what is very important in our life, that we have bhakti, gyan, karma and bhakti, gyan, karma and raja yoga.
1: A proto je důležité, abychom v životě měli všechny ty čtyři aspekty, všechny ty čtyři součásti. Bhakti, gyan, karma a raja.
2: And of course, we now hear Ashtanga yoga and all this stuff. But yes, that is the raja yoga.
1: A samozřejmě my teď slýcháme třeba o Ashtanga yoze, ale to je raja yoga.
2: And It is not meaning that the whole life we are standing only on the one part.
1: A to neznamená, že bychom celý život stáli jenom na té jedné straně, na jedné noze.
2: But slowly how we are growing.
1: Ale tak jak rosteme,
2: postupně. We also sometimes more on the one side.
1: Tak někdy třeba jsme trošku víc na jednu stranu.
2: But that is important to build all four. And that story is so nice.
1: Ale je důležité opravdu rozvíjet všechny ty čtyři součásti a proto byl ten příběh tak krásný.
2: It is not three different story, but one, how Avatar Purichi said.
1: A jak řekl Avatar Purichi, tak nebyly to tři příběhy, ale byl to vlastně jeden příběh.
2: We need to build all and that is what we gain from Vishwaguruji.
1: A my musíme stavit všechno tohle a to nám taky Vishwaguruji říká.
2: And during the singing bhajans,
1: a když jsme zpívali bhajany,
2: one thoughts come to my mind.
1: Tak mně přišla jedna myšlenka.
2: And it was about spirituality.
1: O duchovnosti.
2: What is really spirituality?
1: Tak co je ve skutečnosti ta duchovnost?
2: Not to meditate half meter above ground.
1: Tak ne levitovat při meditaci půl metru nad zemí.
2: Not to make some ashes.
1: Ne spálit něco na prach.
2: When many years ago people usually ask Swamiji, do you have siddhi to make vibhuti?
1: Před mnoha lety se lidé často ptali Swamijiho, jestli má siddhi udělat vibhuti.
2: Swamiji said in that time, no, I can take brush and clean dust.
1: A Swamiji říkal, ne, já si můžu vzít kartáč a ten prach uklidit.
2: That simple way.
1: Čili ten prostý způsob.
2: That pure way with bhakti.
1: Čistá cesta z bhakti.
2: With the love.
1: S láskou.
2: Simplicity.
1: Jednoduchostí.
2: And just to be a better human.
1: Prostě jenom být lepší člověk.
2: To be gentle.
1: Být jemný.
2: Gentlemen and women.
1: Gentlemen a gentlemen.
2: What mean this kind.
1: To znamená být laskavý.
2: That is the spirituality.
1: Tak to je duchovnost.
2: And we hear in a bhajans one very very nice bhajan.
1: A v bhajanech slyšíme, v jednom krásném bhajanu se zpívá.
2: I will stay with Gurudev.
1: Zůstanu s Gurudevem.
2: And if this unity, this self-realization come or not, it's not important.
1: A jestli přijde ta jednota, jestli přijde ta seberealizace nebo ne, to není důležité.
2: But that feeling in the heart.
1: Ale ten pocit v srdci.
2: That we don't need anything else.
1: Že vlastně nic jiného nepotřebujeme.
2: When my hands touch to his hands.
1: Když
2: which hands I need more in my life.
1: Když se mé ruce dotknou jeho rukou. Tak jaké jiné ruce potřebuju?
2: And that is only what we need.
1: Tak to je to jediné, co potřebujeme.
2: Not to think about so many complicated stuff.
1: Nemyslet na všechny ty komplikované věci.
2: We need that simplicity what we learn from Vishwaguruji.
1: Potřebujeme, učíme se vlastně od Vishwagurujiho, abychom té jednoduchosti.
2: That kindness.
1: Laskavosti.
2: That big heart.
1: A velkému srdci.
2: And that means spirituality.
1: Tak to je duchovnost.
2: And we need this in our life.
1: A tu v životě potřebujeme.
2: If we have that.
1: Pokud ji máme.
2: We will have everything.
1: Tak máme všechno.
2: We hear from Vishwaguruji that Guruji said if you manage one you will get everything.
1: Slyšeli jsme od Vishwaguruji, že Holy Guruji říkal, pokud získáte jedno, získáte všechno.
2: But if you want to manage everything, you will lose everything.
1: Ale pokud chcete získat všechno, tak o všechno přijdete.
2: And that is this simplicity.
1: Takže v tom je ta jednoduchost, ta prostota.
2: We have this part, yoga in daily life.
1: My máme tu jogu v denním životě.
2: Inside is really everything.
1: A v ní je všechno.
2: Like in the pyramid, you have many stone blocks.
1: Jako v pyramidě je spousta těch kamenných bloků.
2: One is this yoga, one is that yoga, japa, kundalini, this and that, but it is important to build pyramid.
1: A je to, jsou to ty různé jogy, japa a tak dále, ale důležité je postavit ten celek, tu
2: and
1: pyramidu.
2: Every stone block is very important.
1: Každý ten kamenný blok je důležitý.
2: But without building all together for side.
1: Ale pokud nepostavíte všechny ty čtyři strany,
2: we will not have a ground.
1: Tak nebude to sedět na zemi.
2: And when we have a base.
1: A když máme tu základnu, ty
2: strong
1: základy,
2: base.
1: Pevné základy.
2: In that moment we are able to make a big, big building.
1: Tak jsme schopni postavit velkou budovu.
2: You know story about three piglet.
1: Vy znáte příběh o těch třech prasátkách.
2: That is our European story.
1: To je zase náš evropský příběh.
2: About three piglet.
1: O třech prasátkách.
2: One piglet was lazy.
1: Jedno bylo líné.
2: And he built the house from the grass.
1: A postavil si domek z trávy.
2: Other was middle. You know story about three worms.
1: A ten druhý byl někde mezi.
2: That was make hut from the wood.
1: Ten si postavil takovou chatrč ze dřeva.
2: But third was everybody think little crazy.
1: A ten třetí, o tom si všichni mysleli, že je trošku blázen.
2: He dig first and put the house from the bricks.
1: Ten nejdřív si nahrabal hlínu a pak postavil z cihel dům.
2: When I was a chance to go with Vishwa Guruji around world.
1: Když jsem měl možnost s Vishwa Gurujim cestovat po světě.
2: His first sentence from when we flew from Vienna, he said, "Now when you come in America, you will miss the building from Europe."
1: A tak první věta, kterou řekl, když jsme vzlétli z Vídně, tak byla: teď v Americe ti budou chybět ty evropské budovy.
2: And when we went in Australia,
1: a když jsme jeli do Austrálie,
2: or New Zealand,
1: nebo
2: yes,
1: na Nový Zéland,
2: I saw in the one day house was finished.
1: Tak jsem viděl, jak za den je možné
2: across
1: postavit dům.
2: Because everything was this wooden yes and isolation and wood. Poof. And house was finished. In afternoon put the facade, not facade but tapete, like bricks and you have brick house.
1: Protože byla to dřevostavba, takže tam jenom vzali ty dřevěné desky, izolaci a bylo to postavené za den a nakonec to polepili tapetou se vzorem cihel a měli jste jakoby cihlový dům.
2: In one day house was finished.
1: Takže za den byl ten dům hotový.
2: But when you look news,
1: ale když se podíváte na zprávy
2: and big tornado come,
1: a přijde velké tornádo
2: and whole city in the half of minute is completely destroyed.
1: Tak za půl minuty je úplně zničené celé město.
2: And when the problem come,
1: a když se objeví problémy,
2: that is the problem.
1: Tak pak je to problém.
2: Big, you know, in the Europe, always the problem is wolf. Yes?
1: A víte, že v Evropě je zase problém s vlky.
2: Because in previous time here was so many wolves.
1: Že kdysi tady bývalo mnoho vlků.
2: Now we don't know how is wolf look.
1: A teď jsme ho ani v životě neviděli.
2: And wolf come.
1: Takže přijde vlk.
2: And first visit to this piglet who built the house from the grass.
1: Takže nejdřív přijde za tím prasátkem, které postavil dům.
2: And he asked for open door to eat him.
1: a chce, aby otevřel dveře, aby ho mohl pozdravit.
2: And he was thinking, I am preserved, I am, I have house.
1: On si říká, já jsem hezky ukrytý, tady mám dům.
2: Deep inhale and exhale.
1: Ale,
2: and house was completely destroyed.
1: Ale ten vlk jenom se zhluboka nadechl a vydechl a bylo podobně.
2: And he ran to another brother.
1: A tak
2: which had from the wood.
1: K tomu dalšímu bratrovi, který měl dům ze dřeva.
2: Wolf come. But now he need two inhalation and exhalation.
1: A teď ten vlk ale potřeboval dva nádechy a výdechy.
2: And house was destroyed.
1: A bylo podobně.
2: Two piglets ran to the crazy brother,
1: a teď
2: who built the house from the bricks.
1: Teď ty dvě prasátka utekla k tomu třetímu, trošku bláznivému bratrovi, který si to postavil z cihel.
2: And wolf came. Inhale, exhale, but he start to make hyperventilation.
1: A vlk přišel a snažil se nadechovat a vydechovat, ale skončil s hyperventilací.
2: And he fall down.
1: A úplně ho to skolilo.
2: And that story is yoga in daily life.
1: A to je vlastně příběh o józe v denním životě.
2: Vishwa Guruji learned us.
1: Vishwa Guruji nás naučil
2: to make a strong base.
1: Abychom si dělali pevné základy.
2: Here in yoga in daily life we don't have miracles so much.
1: V józe v denním životě nemáme zas tak moc ty zázraky.
2: We are not levitated.
1: Nelevitujeme.
2: We don't have such. We are just like one my friend said after first anushtan. I realized that I don't have chakra, but I have knees.
1: My jsme takoví, jak to popsal jeden kamarád po první anuštáně. Uvědomil jsem si, že nemám čakry, ale že mám kolena.
2: And yes. And that is our reality.
1: A to je ta naše realita.
2: And always Swamiji said without movements.
1: A Swamiji vždycky říká bez pohybu.
2: And once on my yoga class.
1: A jednou v jogovém kurzu.
2: During the short meditation.
1: Který jsem vedl, tak během té krátké meditace.
2: One lady was meditating in this position.
1: Jedna paní takhle meditovala.
2: And I said without movements.
1: A já jsem řekl bez pohybu.
2: As I said was not sleeping.
1: A ona,
2: sleeping is
1: ona nespala, protože to by vypadalo
2: you know
1: takhle.
2: That I know this.
1: To znám.
2: But she was and after said please without movements.
1: A já jsem znovu pak řekl prosím bez pohybu.
2: And after I said look it will be good during the meditation not to have these movements. And
1: tak
2: she
1: jsem
2: told me yes one yoga teacher told me that my crown not sahasrara crown chakra is open and it is so strong energy come to inside that is a moving of my whole body and I said
1: a já jsem jí tedy řekl po kurzu, že by bylo lepší, kdyby nedělala ty pohyby při meditaci. A ona řekla, no jeden jogový učitel mi řekl, že mám tak otevřenou tu korunní čakru, jo, neříkala sahasráru, ale korunní čakru, že tam vstupuje tolik energie, že já pak se takhle musím pohybovat.
2: And immediately you know what is this.
1: A okamžitě víte, o co jde.
2: You never hear such nonsense from Vishwa Guruji.
1: Od Vishwa Guruji byste takové nesmysly nikdy neslyšeli.
2: We learn here reality.
1: My dozvídáme skutečnost.
2: Not some crazy nonsense.
1: Ne nějaké bláznivé nesmysly.
2: Here we learn real spirituality.
1: Tady se učíme skutečnou duchovnost.
2: And for us that is very important to preserve.
1: A pro nás je velice důležité to zachovat, uchovat.
2: For us is very important to practice this.
1: Cvičit to.
2: And maybe we are not having opened the crown chakra.
1: A možná nemáme otevřenou korunní čakru.
2: Maybe only we have pain in the knee.
1: Možná nás jenom bolí kolena.
2: But really we have progress in our spirituality.
1: Ale ve skutečnosti máme pokrok na té duchovní cestě.
2: And having the darshan.
1: A mít darshan,
2: that is much, much better and more valuable than 2 hours of.
1: Tak to má mnohem větší cenu než 2 hodiny.
2: All this stuff.
1: Tady toho.
2: Not 2 hours, 2 lives.
1: Nebo 2 životy,
2: and
1: než 2 životy.
2: And thank you for that, Vishvaguruji.
1: Takže děkujeme ti, Vishvaguruji.
2: Thank you for this opportunity to teach us.
1: Za tuhle příležitost,
2: very
1: že nás
2: simple. We are practicing yoga in daily life.
1: Učíš jogu v denním životě.
2: For me, best answer from Vishvaguruji was.
1: Takže pro mě ta nejlepší odpověď od Vishvagurujiho byla.
2: One person asked.
1: Když se jeden člověk zeptal.
2: On which side I should put the head when I sleep.
1: Na jakou stranu si mám dát hlavu, když spím?
2: And Swamiji answer on side which is the pillow.
1: A Swamiji na to odpověděl na tu stranu, kde máš polštář.
2: And that is a common sense.
1: Takže normální senský rozum.
2: That is very important. That is a beauty of all this. And to be normal, to be better human, to be spiritual, that is mean. And thank you for this.
1: Takže Sri to je Bhagavan moc důležité. A je to vlastně o tom žít normální život, být lepší člověk a věnovat se duchovnosti. Děkujeme, Vishvaguruji.

0: दीप नारायण भगवान की।
1: जय।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की।
1: जय।
0: अलकपुरी जी की जय। व्हेनेवर वी कम टू द अवर साधना
1: Kdykoliv děláme sádhanu,
0: our practice,
1: cvičení, praxi,
0: our doing some kind of ceremonies,
1: nebo když děláme nějaký obřad,
0: or the satsang,
1: a nebo satsang.
0: First of that, we shall prayer or the name of the God.
1: Tak bychom se nejdřív měli pomodlit Božím jménem.
0: It is on your which God you are worshipping.
1: Podle toho, jakého Boha uctíváte.
0: I will not tell no, do this one.
1: Já vám neřeknu ne, uctívejte tohodle.
0: I will support you.
1: Já vás podpořím.
0: That take care of and your guru.
1: Abyste se starali o svého.
0: Or your God.
1: Kura nebo Boha.
0: Or your parents.
1: A nebo o rodiče.
0: Or you know your guru. Similarly like I. And I think we are adoring our parampara.
1: A nebo guru a podobně tak jako já a i vy uctíváme naší gurum parampara.
0: And you will know mostly all who singing bhajan song, what we call.
1: A víte všichni, co zpíváte bhajany?
0: First they will adore one guru.
1: Že nejdřív uctí nějakého gurua, jednoho gurua.
0: And let us say that you have your guru, you adore very much.
1: A tak třeba máte svého gurua, kterého velice uctíváte.
0: But same time you can adore any other gods or goddess.
1: Ale zároveň můžete uctít jakéhokoliv jiného boha nebo bohyni.
0: So it is not that no only my guruji and my this no.
1: Takže není to tak jenom můj guruji.
0: Because if the real guru is.
1: Protože pokud je to opravdový guru.
0: The real saint is.
1: Skutečný světec.
0: Then we should worship anyone.
1: Tak bychom měli uctívat každého.
0: We can say about God Rama.
1: Můžeme to říct o Bohu Rámovi.
0: Krishna.
1: Krishnovi.
0: Durga.
1: Durze.
0: Gita.
1: Gítě.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Or other religion gods.
1: I bohy jiných náboženství.
0: Jija.
1: Ježíše.
0: Holy Mother.
1: Panu Marii.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Because the real one,
1: protože ten skutečný,
0: is in oneness.
1: Je v jednotě.
0: And when one God will say, "Don't worship this God,"
1: a když jeden Bůh řekne, neuctívejte tam toho Boha,
0: then neither that God is right.
1: Tak nemá pravdu ten Bůh.
0: And you are not. You are not good too.
1: A ani vy to neděláte dobře.
0: Because we have to come to oneness.
1: Protože musíme dosáhnout jednoty.
0: We are human.
1: Jsme lidé.
0: Doesn't matter in which country, which color, which language, there's no problem.
1: A je jedno, v jaké jsme zemi, jaké jsme barvy a v jaké máme náboženství.
0: So all we are coming. And we have to sing some bhajans or something. We are saying some poem, beautiful poem.
1: Takže všichni vlastně zpíváme nějaké bhajany, jsou to krásné básně vlastně.
0: So morning I begin to talk and I give the whole lecture and I didn't say anything to Mahaprabhuji.
1: A ráno jsem začal mluvit při přednášce a řekl jsem celou přednášku, aniž bych mluvil k Mahaprabhujimu.
0: So I think Mahaprabhuji was sitting there.
1: A myslím si, že Mahaprabhuji tam seděl.
0: And Saint Maheshwarananda want to give me blessings getting.
1: A říkal si, že Mahaprabhuji mě chce uctít.
0: And I was talking 1 hour, 1.5 hour.
1: A já jsem mluvil a mluvil hodinu, hodinu a půl.
0: And I said, let's go.
1: A pak jsem řekl, tak pojďme.
0: So after Mahaprabhuji said me.
1: A potom mě Mahaprabhuji říkal.
0: I was waiting.
1: Čekal jsem.
0: And even you didn't look there.
1: A ani ses nepodíval mým směrem.
0: So I said, today I will.
1: A řekl jsem tedy, že to dneska udělám.
0: And so our Gurudev.
1: Takže náš Gurudev.
0: We shall remember first.
1: Měli bychom na něj myslet hned na prvním místě.
0: And that bhajan had one the mantra.
1: Ten bhajan nebo ta mantra.
0: Deep niranjan sabadukaban. Prabhu deep niranjan sabad. इसी मंत्र से होवे मन मंजन इसी मंत्र होवे मन मंजन श्री दीप निरंजन सब दुख भंजन प्रभु दीप निरंजन

0: सबद दीप निरंजन सब दुख भंजन। अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, आराध्य गुरु भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, लालानंद जी महाराज की, शिवानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद महाराज की, बोधानंद जी महाराज, दे आर ऑल अवर गॉडेस,
1: všichni jsou naši bozy.
0: And God means,
1: a Bůh znamená,
0: our Gurudev,
1: náš Gurudev,
0: our all, they are God.
1: Všichni jsou bozy.
0: So those who are, we know exactly, then we can always, or time to time, whenever we can, say blessing.
1: Tak ty, které dobře známe, tak kdykoliv můžeme, nebo vždycky je můžeme pozdravit, uctít.
0: So this is why it may loudly or mentally.
1: Ať už nahlas, anebo jenom v duchu.
0: Just remember.
1: Jenom si vzpomenout.
0: You know, not only the humans.
1: A víte, že nejenom lidé,
0: but also other creatures, animals, many.
1: Ale i mnoho zvířat, jiné bytosti.
0: They are silent.
1: Tak jsou potichu.
0: But what is in their mind, in their thoughts?
1: Ale na co myslí, to, co se jim děje v mysli?
0: In their feelings.
1: Co cítí, pocity?
0: What they want to give back.
1: Co chtějí dát zpátky?
0: So many times now sitting here many.
1: Teď tady vás sedí hodně.
0: And they are many, but they said innerly what they are thinking, we don't know.
1: Ale co si uvnitř myslí, to nevíme.
0: That's what you call the spy.
1: A proto se mluví o špionech.
0: The spies talking that side.
1: Čili špioni mluví tam na jedné straně.
0: But time to time like looking like this.
1: Ale čas od času se takhle podívají na stranu.
0: From the back side, what is they are talking.
1: Aby podívají se jakoby dozadu, co, o čem se tam mluví.
0: Or someone remembers my God or my mother, my father.
1: A nebo někdo si vzpomene na Boha, na maminku, na tatínka.
0: So that is in our heart.
1: A to je v našem srdci.
0: Otherwise it is said in the mouth is chocolate.
1: Protože jinak se říká, že v ústech je čokoláda.
0: But in armpit.
1: Ale v podpažní jamce
0: is the knife.
1: Je nůž.
0: You understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Do you understand or not?
1: Nebo ne?
0: Only few people knows.
1: Jenom pár lidí to ví.
0: Others didn't understand. They are all from here.
1: Ostatní nerozuměli a jsou takhle.
0: The mouth is closed.
1: Mají zavřená ústa.
0: Ear is filled.
1: I uši.
0: That's why I said you should open yourself now.
1: A proto jsem říkal, že byste se měli otevřít.
0: Doesn't matter, this should be inside, but we can talk everything, how are you?
1: Máme roušku, ale můžeme se normálně bavit, jak
0: again,
1: se máte?
0: Again, yes, like yesterday I told you.
1: Tak jako včera, co jsem vám říkal.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That. What? What was? Okay?
1: Yoga smíchu.
0: No. Very people were laughing. Only hand was up, but lips was.
1: Hodně lidí se nesmálo, jenom dali nahoru ruce, ale nesmáli se.
0: And the tongue will not, you need too much power.
1: A na ten jazyk nepotřebuje hodně síly do toho dát.
0: Tongue is relaxed.
1: Jazyk je uvolněný.
0: So come on once.
1: Tak ještě jednou, pojďte.
0: Once more.
1: A ještě jednou.
0: Say I know.
1: Tak řekněte, já vím.
0: Therefore, there is an energy.
1: Takže je tam energie.
0: And we don't know that we know what is in our brain.
1: A my víme, co je v mozku.
0: In your mind.
1: Co máme v mysli.
0: And in your heart.
1: A v srdci.
0: And what is in your stomach?
1: I co máme v břiše, v žaludku.
0: There is a that people is called like a poison snake.
1: O některých lidech se mluví jako o jedovatých hadech.
0: And this is like the snake is moving like this.
1: Had se takhle klikatě pohybuje.
0: And you don't know but how is the poison is there.
1: Ale nevíte, kolik má v sobě jedu.
0: Looks beautiful.
1: Vypadá krásně.
0: His skin is very clean.
1: Má čistou kůži.
0: Did you ever saw a small the snake full of that mud on it?
1: Viděli jste někdy hada, který by na sobě měl spoustu bláta?
0: Though they have no hands and legs to clean.
1: I když nemají žádné ruce ani nohy, aby se čistili.
0: But this movement is like this.
1: Ale takhle se pohybují klikatě.
0: It's called poison.
1: A říká se tomu jed.
0: Do you know, have you seen snake sometimes?
1: Viděli jste někdy hada?
0: Who didn't see the snake hand up? Who did not see?
1: Kdo nikdy neviděl hada, zvedněte ruku.
0: Very good.
1: Výborně.
0: Are they your friend?
1: A jsou vaši přátelé?
0: Yes, but.
1: Ano, ale.
0: Distance.
1: Ale na dálku spíš.
0: That's it.
1: A tak to je.
0: So those who me or you.
1: A takže ti, ať už jste to vy nebo já.
0: Or they.
1: A nebo oni.
0: Or all.
1: A nebo všichni.
0: Still we don't know.
1: Stále nevíme.
0: And when this is then it is no success.
1: A když to tak je, tak potom je to bez šance na úspěch.
0: Your heart should be my heart.
1: Protože vaše srdce by mělo být moje srdce.
0: Your mind should be my mind.
1: Vaše mysl by měla být moje mysl.
0: Feeling must be my feelings.
1: City by měly být mé city.
0: Everything.
1: A všechno.
0: And you whatever you are, I'm feeling is as this.
1: A cokoliv vy jste, tak i já cítím.
0: Time is running.
1: Čas utíká.
0: And it is second by second.
1: A je to vteřinu po vteřině.
0: We will not get back.
1: A nevrátíme se zpátky.
0: We cannot wait moment.
1: Nemůžeme říct počkej.
0: For second.
1: Počkej na chvilku.
0: No.
1: Ne.
0: Like aeroplane.
1: Jako letadlo.
0: Aeroplane has no back.
1: Letadlo nemá zpátečku.
0: They have no back. Garage.
1: Nemůže jet pozadu.
0: Aeroplane is going straight as it is.
1: Letí přímo dopředu.
0: And when it pulls out, also have to pull. There is no back, get it? The back
1: rear.
0: Yeah.
1: A nemůže ani když chce přistávat, tak nemůže jet dozadu.
0: So we cannot. our second, even the half second, quarter second.
1: Takže my nemůžeme ani vteřinu, ani půl vteřiny, ani čtvrt vteřiny.
0: Or the gun.
1: A nebo třeba zbraň.
0: Gun is okay.
1: Zbraň je v pořádku.
0: But inside is a bullet.
1: Ale uvnitř je kulka.
0: Keep it. It's okay.
1: Nechat jí tam je v pořádku.
0: But when you will button it.
1: Ale jakmile už stisknete spoušť,
0: then it will not go back.
1: Tak ta kulka už se nevrátí.
0: It will go straight.
1: Vždycky půjde.
0: Will not come back.
1: Dopředu a nevrátí se.
0: Or it can go to you also.
1: A nebo může se i obrátit na vás.
0: Then you have many people are doing like this, no?
1: To pak lidé takhle páchají sebevraždu.
0: So this means that life is gone.
1: A to znamená, že život odejde.
0: And so this is that each and every second.
1: Takže každičká vteřina
0: is very, very precious for us.
1: Je pro nás velice drahocená.
0: Very precious.
1: Velice drahocená.
0: And that it is said.
1: A pak se říká.
0: You cannot with any things or money or this or that, it will not come back.
1: Že se nikdy nevrátí ani za peníze, ani za nic jiného.
0: Doesn't matter if our mother or father.
1: Ať už je to matka nebo otec.
0: Our sister or brothers.
1: Bratr nebo sestra.
0: Our friends.
1: Přátelé.
0: Our dogs.
1: Psi.
0: Any creatures.
1: Žádná bytost.
0: They cannot go back.
1: Nemůže jít zpátky.
0: But.
1: Ale.
0: The life.
1: Ale život.
0: Their life also will not go back.
1: Ten, ani ten jejich život se nevrátí zpátky.
0: So, o my mind.
1: Že o moje mysli.
0: Or o my heart.
1: O moje srdce.
0: O my atma.
1: O moje atma.
0: Please. Give me that kind of knowledge.
1: Prosím, dej mi takové poznání.
0: And my prayer.
1: A moje modlitba je
0: that I come there where my destination is.
1: Abych šel tam, kde je můj cíl.
0: So in that way what we are coming, so if you are your heart, your everything really, then this religion and this religion both are the same.
1: Tak pokud jsou opravdové vaše myšlenky a city, tak potom obě ta náboženství nebo všechna ta náboženství jsou jedno.
0: If it is like a god.
1: Jestli je to jako Bůh.
0: If it is the best master guru.
1: A jestli je to ten nejlepší mistr guru.
0: Doesn't matter which language, which country.
1: A jedno z jakého, jakým jazykem a z jaké země.
0: That will not give the negative or wrong things to other religion.
1: Tak nebude říkat nic špatného o jiných náboženstvích.
0: They are you.
1: Protože oni jsou vy.
0: That I am.
1: A já jsem to.
0: It is in my mind, in my mind.
1: Je to v mé mysli.
0: I'm sitting beside you, good.
1: Jsem, sedím vedle vás.
0: But we said no.
1: Ale
0: our religion.
1: Ale někdo řekne, ne, moje náboženství.
0: We will take something.
1: Něco si vezmeme.
0: Etc., etc.
1: A tak dále.
0: And that's why in the world there are wars.
1: A proto jsou ve světě války.
0: But not that God.
1: Ale ne kvůli Bohu.
0: Sooner or later the God itself is also goes away in the space.
1: A dříve nebo později i Bůh odejde do prostoru, do vesmíru.
0: And he knows.
1: A ví.
0: And he see.
1: A vidí.
0: But still he also cannot come back.
1: Ale ani on se nemůže vrátit.
0: Yes. He have power.
1: Ano, má sílu, moc.
0: He will think.
1: Bude přemýšlet.
0: But his successor.
1: Ale jeho nástupce.
0: Your God and second is also

0: zjevné rozdíly.
1: Water is a water.
0: Voda je voda.
1: Doesn't matter in which form.
0: A je jedno, v jaké je podobě.
1: In the leaves of this tree.
0: V listech tohohle stromu.
1: There's also water.
0: Je také voda.
1: Yes, if we clean filters, it is pure water.
0: Dokázali bychom z nich dostat vodu z těch listů.
1: What is mixed in the poison is also there.
0: A i v jedu je voda.
1: So from our big toes.
0: Takže od našeho palce u nohy.
1: Till the top of the head.
0: Až po špičku hlavy.
1: And from the top of the head till the toes.
0: A od špičky hlavy až po prsty u nohou.
1: What kind of feeling we have?
0: Tak jaké máme pocity?
1: And in our body we have toes, many organs.
0: A v těle, po těle máme různé orgány.
1: And many feelings.
0: A různé pocity.
1: Muscles.
0: Svaly.
1: Our muscles, they are sometimes very healthy.
0: Naše svaly jsou někdy velice zdravé.
1: Sometimes fall down.
0: Někdy se
1: bones
0: rozpadají, nebo
1: joints,
0: kosti,
1: glands,
0: klouby, žlázy.
1: All everything, all feelings.
0: Všechny pocity.
1: So we have to bring all this in positive.
0: Takže musíme všechno tohle přetvořit na pozitivní.
1: Except corona.
0: Kromě koronaviru.
1: Yes. So if in the corona, then don't laugh.
0: Pokud jde o koronavirus, tak se nesmějte.
1: And if it's negative, you can say ha ha ha.
0: Když bude negativní koronavirus, výsledek koronaviru, tak se můžete smát.
1: But neither you have corona, neither have you the negative and positive.
0: Ale nemáte ani koronavirus, ani pozitivní, negativní.
1: So there is third point.
0: Tak ještě je třetí bod.
1: That is the death.
0: Takže a to je smrt.
1: So corona or the positive or negative.
0: Takže koronavirus, pozitivní nebo negativní.
1: Then you cannot speak.
0: Pak nemůžete mluvit.
1: I'm talking and talking.
0: Já mluvím a mluvím.
1: Then I will say, please bring the dead body, let it bring back.
0: A pak řeknu, tak prosím, přineste to mrtvé tělo, přineste ho zpátky.
1: So I give you still this one.
0: Takže přesto vám dávám tohle.
1: But you can say something.
0: Ale můžete něco říct i s tou rouškou.
1: So I think we should give to the doctor and see the.
0: Takže měli bychom
1: corona or not.
0: Doktorovi a podívat se, jestli má koronavirus nebo ne.
1: Okay. Tomorrow please in the line.
0: Tak zítra prosím do řady.
1: And 1.5 minute my meter.
0: Budete v řadě metra půl od sebe.
1: We can get some two doctors from here.
0: Můžeme tady si vzít dva doktory.
1: So we will give you the injections.
0: A dáme vám injekci.
1: Okay. Till I'm coming.
0: Než přijdu.
1: So it is so that positive, I'm talking now different way.
0: A teď mluvím zase jinak.
1: So be our negative, different things, it will remain in one place.
0: Takže ty naše různé negativní věci zůstanou na jednom místě.
1: Or if we have exactly all negatives,
0: a když máme všechno negativně,
1: then you go back.
0: Tak se vrátíte.
1: What means back?
0: A co znamená vrátit se?
1: From the human, the soul is in the human quality.
0: Když je duše v té lidské kvalitě, podobě.
1: Now going towards animals. Animals are okay. Why should I tell the animal is wrong?
0: Tak jdete jakoby do té zvířecí podoby, ale zvířata jsou v pořádku. To bych nechtěl bych říkat, že je na nich něco špatného.
1: But they have no language.
0: Ale nemají jazyk.
1: They cannot speak.
0: Nemohou mluvit jazykem.
1: If there is, for example, someone is slaughtering a cow.
0: Když třeba někdo zabíjí krávu.
1: Or a goat.

0: kozu.
1: Or a rabbit.
0: Nebo králíka.
1: When they are killing them.
0: Když je zabíjejí.
1: A horse.
0: Nebo koně.
1: They only can do like that.
0: Tak můžou jenom tak jako úpět.
1: They cannot say please do not do this.
0: Nedokážou říct prosím nedělejte to.
1: They will talk, they will do good and bad.
0: Oni budou mluvit, budou dělat dobré věci, špatné věci.
1: But they have no.
0: Ale nemají ten jazyk.
1: Similarly, after this, when negative so much, you go back, you may think, I'm hiding and I do this and I will not then, I will make a wrong with that and put dumb thing, I will kill somebody or this, such kind of moving, they go back.
0: A podobně i lidé, kteří dělají jenom negativní věci, schovávají se někde, někoho zabíjí a podobně, tak ty potom jdou zpátky dolů.
1: But there is something what we said your child.
0: Ale pak je něco jiného, když je vaše dítě.
1: And your child can be naughty.
0: A když třeba vaše dítě zlobí.
1: Or crying.
0: Nebo pláče.
1: Running.
0: Běhá někde.
1: Throwing something.
0: Něco hází.
1: Mother will be very angry.
0: Tak se maminka bude hodně zlobit.
1: But in her heart she is not angry.
0: Ale ve svém srdci se nezlobí.
1: That is it.
0: A tom je ten rozdíl.
1: There is nothing. You know how?
0: A víte, jak to je?
1: Water bubble.
0: Jsou to jenom takové bublinky ve vodě.
1: So water bubble is very nice.
0: Bublinka ve vodě je krásná.
1: But inside is that no anything.
0: Ale
1: explode there's air only.
0: Ale uvnitř není nic, takže když ji propíchnete, tak je to jenom vzduch.
1: So mother is also like that.
0: A i tak je maminka.
1: Only for little time.
0: Jenom na chvilku se takhle zlobí.
1: Again we take child in the her lap.
0: A pak zase vezme to dítě do náručí.
1: So we have to come in our inner body.
0: A proto musíme přijít ve svém vnitřním těle.
1: We have whole universe is in us.
0: Protože v nás je celý vesmír.
1: So how many universe we have?
0: Kolik máme vesmíru?
1: We are endless.
0: Nekonečné množství.
1: And they are also endless.
0: A i ty vesmíry jsou nekonečné.
1: And one day it will be one.
0: A jednoho dne to bude jenom jeden.
1: Ocean is somewhere how many kilometers from here?
0: Oceán je kolik kilometrů odsud?
1: But there are drops also here.
0: Ale tady je kapka vody.
1: And that little drop here on the grass.
0: A tak malá kapička vody na trávě.
1: When will I come to my ocean?
0: Kdy se dostanu do oceánu?
1: Well, I will become one.
0: Kdy se stanu jedno s oceánem?
1: Sooner or later it will come.
0: Dříve nebo později se to stane.
1: And so we are on the way that now we are sitting near the beach of the ocean.
0: Takže my jsme na té cestě a jsme už na pobřeží oceánu.
1: And now we go inside the ocean.
0: A teď vstupujeme do oceánu dovnitř.
1: And we brought a drop of the water in the ocean.
0: A vzali jsme kapku vody do oceánu.
1: Below is the ocean.
0: A pod tím, pod tou rukou je oceán.
1: In my palm is the water drop.
0: V dlani mám tu kapku vody.
1: The little drop said, please, can I become one with the ocean?
0: A ta kapička vody prosí, aby se stala jedno s oceánem.
1: Sometimes where you will put it in the mouth.
0: A někdy vy si dáte do pusy.
1: Or it fall in your head or somewhere.
0: A nebo si to dáte třeba na hlavu.
1: Again you are not in the ocean.
0: A zase nejste v tom oceánu.
1: But one drop fall into the ocean.
0: Ale jedna kapka spadne do oceánu.
1: Becomes itself then the ocean.
0: A sama se pak stane oceánem.
1: From that drop it was my drop.
0: A ta
1: in my palm.
0: Ta kapka byla původně moje kapka v mé dlani.
1: and I want to keep.
0: A chci si ji nechat.
1: But now it's fallen in the ocean.
0: Ale teď spadla do oceánu.
1: I will try to take all the water as much.
0: Budu se snažit vzít co nejvíc té vody.
1: But your drop is not there.
0: Ale ta vaše kapka už tam není.
1: This is not good word what I tell you.
0: Není to, neříkám to dobrými slovy.
1: But we said there's nothing.
0: Ale takhle si ukazujeme, už tam není nic.
1: The drop is not there.
0: Ta kapka už tam není.
1: I am not a drop.
0: Já nejsem kapka.
1: I am the ocean.
0: Jsem oceán.
1: Similarly, we are in that condition.
0: A my jsme vlastně v podobné situaci, v podobné.
1: But you are still not near the beach of the ocean.
0: Ale ještě nejste blízko pláže toho oceánu.
1: Which kind of ocean I'm saying?
0: O jakém oceánu mluvím?
1: That Brahmalokas.
0: O Brahmaloce.
1: We are and we are not.
0: Jsme a nejsme.
1: Then we are all one.
0: A pak jsme všichni jedno.
1: Or we are like this suffering.
0: A nebo trpíme.
1: Because we have that negative in the whole body.
0: Protože máme to negativní v celém těle.
1: Not only in our thinking.
0: Nejen v našem myšlení.
1: But also in body.
0: Ale i v těle.
1: So all these points.
0: Takže všechny tyhle body.
1: Anamaya kosha.
0: Anamaya kosha.
1: Pranamaya kosha.
0: Pranamaya kosha.
1: So prana. Prana is also we say it similar like God or prana.
0: Říkáme, že prana, říkáme, je to podobné jako prana nebo Bůh.
1: Or what we call our atma.
0: A nebo to nazýváme naše atma.
1: So prana we call as long as prana is in the life, in the body.
0: Pokud je stále ještě prána v těle,
1: you are living.
0: Tak jste naživu.
1: Maybe this tree.
0: Třeba tenhle strom.
1: May this grass.
0: Ta tráva.
1: Tiny animal.
0: Malinkaté zvířátko.
1: Elephant.
0: Slon.
1: Or ourselves.
0: A nebo my sami.
1: Prana is a prana.
0: Prana je prana.
1: So prana is a power, energy.
0: Prana je síla, energie.
1: Or like air in the balloon.
0: Nebo jako vzduch v balónu.
1: So our prana. So it is said pran chala gaya, and we said in our language.
0: Říká se tohle.
1: The prana has gone.
0: Prana odešla.
1: So it means pranagya means it is said it is dead.
0: To znamená, že je to mrtvé.
1: They think the jiva and the prana they are comparing.
0: Vlastně srovnávají jivu a pránu.
1: And something is heated by our body, neck. Or fall down or something.
0: A něco se stane našemu tělu, že třeba spadne nebo podobně.
1: It hurts our prana.
0: Tak to zraňuje, bolí to naší pránu.
1: And we call to God. My God.
0: My říkáme Bohu, můj Bože.
1: You are my prannath.
0: Jsi můj pránmát.
1: Nath means a God.
0: Nath znamená Bůh.
1: Oh God. You are my prana.
0: O Bože, ty jsi moje prána.
1: My prana, you are Gurudev.
0: Moje prána jsi Gurudeve.
1: Or God.
0: Nebo Bože.
1: Mother.
0: Matka.
1: Divine mothers.
0: Božská matka.
1: It is oneness as a prana. Where are you going further?
0: Je to prána jako jednota. A kam dál chceš jít?
1: The body.
0: Tělo.
1: And prana.
0: A prana.
1: Every animals have prana.
0: Každé zvíře má pránu.
1: And as long as prana is in the body.
0: A dokud je v těle prána,
1: we have

0: Fear.
1: Tak máme strach.
0: We have pain.
1: Cítíme bolest.
0: We are suffering.
1: Trpíme.
0: When we are in the hospital, going lying in the hospital.
1: Když si jdeme lehnout do nemocnice.
0: And doctors still not come for injection.
1: A lékař ještě nepřišel s injekcí.
0: And who's crying? Who's crying?
1: A kdo tam naříká?
0: Prána.
1: Prána.
0: Prana is suffering.
1: Prana je utrpení.
0: And Dr. Martin coming with injection.
1: A přichází doktor Martin s injekcí.
0: And he said, okay, I will do it.
1: A on řekne, dobře, tak já to udělám.
0: When Martin comes.
1: A když Martin přijde.
0: And nicely is talking with Dice.
1: A takhle hezky mluví s rouškou.
0: Before was crying.
1: A předtím plakal.
0: A half prana relaxed. Only when you see the doctor.
1: Tak už jenom když vidíte toho lékaře, tak polovina té prány se uklidní.
0: When child is crying.
1: Když dítě pláče.
0: And somebody comes and again my child is still crying.
1: A někdo přijde a to dítě stále pláče.
0: And when mother comes.
1: Ale když přijde matka.
0: Only from far.
1: Už jenom na dálku.
0: The prana, my child is happy.
1: Tak je prána dítěte šťastná.
0: Now that child is crying. Before was crying.
1: A to dítě předtím plakalo.
0: Before when others was saying, come here, was crying.
1: A když jiní lidé říkali, pojď sem, tak stejně plakalo dál.
0: And that was a fearful crying.
1: Takže ten strach z toho pláče.
0: And when she see the mother.
1: Ale když vidí maminku.
0: Then child. If crying still, but releasing the pain.
1: Tak to dítě ještě pláče, ale už uvolňuje tu bolest.
0: Similarly, when doctor comes.
1: A podobně, když lékař přijde.
0: And even he gives injection wrong.
1: A i když tu injekci píchne špatně.
0: Only water.
1: A je v tom jenom voda třeba.
0: And said, it will be okay.
1: Tak řekne, bude to v pořádku.
0: And yeah, doctor, yes, thank you.
1: Doktore, děkuju ti.
0: Then he said, but I will bring you one more, very nice.
1: A on, doktor řekne, ještě přinesu jednu výbornou.
0: And when doctor came, it was only water.
1: A když, i když tam byla jenom voda.
0: But person said, yeah, doctor, my doctor was so nice.
1: Ale stejně ten pacient řekne, ten doktor byl na mě tak hodný.
0: So that is feeling.
1: Takže to jsou pocity.
0: And that feeling is coming also the prana.
1: A ten pocit souvisí i s pránou.
0: And so when as long as prana is in the body, life is in the body.
1: A tak dokud je prána v těle, tak je i život v těle.
0: That is still we are.
1: A stále pak ještě jsme.
0: But when the prana is inside.
1: Ale když je prána uvnitř,
0: then we are doing something wrong.
1: Tak děláme něco špatně.
0: Pitting, killing,
1: když někoho třeba zabijeme,
0: etc.
1: A podobně.
0: There is a prana, but suffering very hard.
1: Tak je to prana, ale je v tom velké utrpení.
0: And when good comes, mother comes, father comes, everything is good, then is prana.
1: A když přijde otec nebo matka, tak je to dobrá prána.
0: So please concentrate on your prana.
1: Takže prosím, soustřeďte se na svoji pránu.
0: And we call prana Prannath.
1: A my práně.
0: Nath means God.
1: A my práně říkáme takhle, že Nath je Bůh.
0: Prannath. Prán is prana.
1: Prán je prána.
0: But that prana is a Nath, my God.
1: Ale ta prána je můj Bůh.
0: Look, ask anybody.
1: Zeptejte se kohokoliv.
0: Now, here you will tell if someone, this animal is died or not.
1: Když někoho zeptáte, jestli to zvíře zemřelo nebo ne.
0: Yes, still life.
1: Tak ještě, tak řekne, ještě je v něm život.
0: So life, prana.
1: Takže život, prana.
0: So, anamaya kosha. Our body with all this food. water, etc.
1: Anamaya koshas, takže naše tělo se vším tím jídlem, vodou a tak dále.
0: So mostly is the physical body and water.
1: Hlavně je to fyzické tělo a voda.
0: But then is the air, prana.
1: Ale pak ještě vzduch, prána.
0: Heat,
1: teplo.
0: Breath,
1: dech.
0: So like the whole body in that, and we are now we became very, very alert.
1: A pak jsme velice bdělí.
0: And we know everything.
1: A víme všechno.
0: Many animals don't know.
1: Mnoho zvířat to neví.
0: Till you will kill that.
1: Dokud je nezabijete.
0: But we know all very well.
1: Ale my všichni to dobře víme.
0: And there we have more and more fear.
1: A máme více a víc strachu.
0: And fear is that putting this prana painful.
1: Strach z toho, že ta prána bude bolestivá.
0: After the prana is mind.
1: A po práně je mysl.
0: Mind is not one mind.
1: Mysl není jenom jedna.
0: We have many mind.
1: Máme mnoho myslí.
0: I want to be with you is my mind.
1: Chci být s vámi je moje mysl.
0: I don't like, I'm in that mind.
1: Když se mi něco nelíbí, tak
0: so
1: jsem v jiné
0: we are
1: mysli.
0: Changing our mind.
1: Čili naší mysl často měníme.
0: And that is a very, very difficult.
1: A to je velice obtížné.
0: This we cannot control very much.
1: Nad tím nemáme žádnou velkou kontrolu.
0: But there are someone who can control.
1: Ale jsou lidé, kteří dokáží ovládat mysl.
0: That is a great, you'd say, yoga or yogi or guru or disciple or whatever.
1: A o takových lidech pak říkáme, že jsou to velcí jogíni nebo mistři, gurové, žáci, kdokoliv.
0: There is a one tree there and other trees there.
1: Je tam jeden strom je tamhle, druhý tamhle.
0: And there's down is water.
1: A dole teče voda.
0: Deep water.
1: V podzemí je voda.
0: Or some stones.
1: Nebo nějaké kameny.
0: And there's a rope stretched there.
1: A je mezi nimi natažený provaz.
0: And now one boy or girl, lady, doesn't matter.
1: A pak nějaký chlapec nebo dívka.
0: You know.
1: Vy to znáte.
0: And what they have one stick.
1: A mají hůl.
0: Or even nothing, just walking like this.
1: A nebo nic a jenom se tak prochází.
0: On the rope.
1: Tak na tom laně.
0: And we cannot go only a wall very height.
1: A nemůžeme jít na nějakou vysokou zeď.
0: Even 1 meter wide.
1: I když je metr široká.
0: Oh my God.
1: Tak se nám těžko po ní jde.
0: Then we will go like this.
1: Tak radši půjdeme takhle po čtyřech.
0: Yes. But with the rope. And it is said even with a knife, but not very sharp, but like a knife.
1: A říká se, a co teprve chodit po provaze, ale říká se, že je to možné i na noži, který není úplně ostrý.
0: And that you will walk.
1: Tak po něm jde jít.
0: That is a successful and we all will fall in that.
1: Ale my všichni bychom spadli.
0: So it is said dhare ki khand.
1: Říká se toto?
0: Dhare ki khand. Dhare means the knife.
1: Dhare very sharp. Nůž velice ostrý.
0: Of that knife. And so it is like a cheese. You know you are eating too much cheese.
1: Vy vidíte hodně síra, takže je to jako když je sír.
0: The Slovakian, they are a cheese very much eating.
1: Slováci jí hodně síra.
0: And they say like other something more.
1: A někteří ještě víc.
0: But thing is that now you can say how who will be crossing that.
1: A pak můžete říct, kdo to přejde.
0: So that is Naraka and Svarga.
1: Naraka a Svarga.
0: If you fall, we are down.
1: Když spadnete, tak jste dole.
0: And if we came, we are in the moksha.
1: A když to přejdeme, tak máme mokšu.
0: So what means that?
1: A co to znamená?
0: I will not tell you that you will walk tomorrow.
1: Já vám neřeknu, že budete zítra takhle přecházet.
0: It is in our heart.
1: Je to v našem srdci.
0: Our thoughts.
1: V našich myšlenkách.
0: Our feelings.
1: Pocitech.
0: Everything.
1: Všechno.
0: How pure, clean we can be.
1: Jak čistí dokážeme být.
0: What that? Do not take from away something, money, talk, this, that.
1: A tak neberte, neberte si nic, neberte peníze, neberte myšlenky.
0: You take someone's house, to take one's land.
1: Někomu vezmete dům, někomu vezmete peníze.
0: So this is that way what I was talking, that a guru or a god.
1: A to je to, co jsem říkal, že je to guru anebo Bůh.
0: And God, we can say also, can be female.
1: A Bůh může být i ženského rodu.
0: So we get Shakti and Shiva.
1: A pak mluvíme o Shakti a Shivovi.
0: Male and female.
1: Mužský a ženský.
0: But they are both have the same thing.
1: Ale oni
0: life, everything.
1: Oba mají to samé, život a všechno.
0: So let go, let her be on the way.
1: Tak ať je ona na cestě.
0: So then every if it is a god.
1: A jestli je to Bůh?
0: Then every they are a god.
1: Tak pak jsou všichni bozi.
0: But we will say my god is only god, your god is not good.
1: A pak ale my řekneme můj Bůh je opravdu Bůh a ti ostatní nejsou bozi.
0: They said no no no. My god is like this and that and that.
1: A oni řeknou ne ne ne, náš Bůh je takový a takový.
0: Then they are not like that.
1: Tak pak nejsou takoví.
0: A human is a human.
1: Člověk je člověk.
0: All organs inside is the same.
1: Všechny orgány uvnitř jsou stejné.
0: Only color sky, that's all.
1: A jenom barva kůže může být jiná.
0: So then what is the different?
1: Takže v čem je rozdíl?
0: So God is a God.
1: Takže Bůh je Bůh.
0: The Czech humans are humans.
1: Čeští lidé jsou lidé.
0: But Croatians are also humans.
1: A Chorvati jsou taky lidé.
0: Poland also humans.
1: Poláci jsou také lidé.
0: Africans are also God, them humans.
1: Afričané jsou také lidé.
0: Them same prana.
1: Mají stejnou pránu.
0: Pranat. We call my pranat.
1: Pranat jim říkáme.
0: When you have problems, pain.
1: Když máte problémy, cítíte bolest.
0: And some problems have you.
1: Když máte nějaké problémy.
0: Go to God.
1: Tak běžte k Bohu.
0: Or Gurudev.
1: Nebo ke Gurudevovi.
0: And don't think this is also I'm talking too long.
1: A nemyslete si, já už teda mluvím hodně dlouho.
0: That someone thing who died is not anymore.
1: Že když někdo zemřel, tak už není.
0: This means that their disciples was not right.
1: Tak to by znamenalo, že ty jejich žáci neměli pravdu.
0: And they were waiting and waiting when Guruji will die so that I can have sit everything this.
1: A že čekali, čekali, až Guruji zemře, aby mohli převzít jeho křeslo.
0: No. Look, Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji is here.
1: Podívejte se, Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji jsou tady.
0: I'm worshiping this.
1: A já je uctívám.
0: You are worshiping this.
1: Vy je uctíváte.
0: I am still only human.
1: Já jsem stále jenom člověk.
0: And that is the best.
1: A to je to nejlepší.
0: But who is not my guru?
1: Ale kdo není můj guru?
0: Or not respected?
1: Nebo kdo není uctívaný?
0: Then yes, my Guruji was there and then. There are so many sadhus now.
1: Je tolik sadhů dneska.
0: They are very famous.
1: Jsou slavní.
0: But they have no guru.
1: Ale nemají gurua.
0: And someone they have killed their guru.
1: A někdo zabil svého gurua.
0: Or someone was, you know everyone.
1: To znáte.
0: That time they were nowhere.
1: Tehdy to nebylo nikde.
0: So Whenever you have something,
1: čili kdykoliv něco máte,
0: we come to the altar,
1: tak přijdeme k oltáři.
0: Hey, Mary Nath. Hey, Mary Nath. Hey, Gurudev. Hey, hey, my God.
1: Můj Bože, můj Gurudeve.
0: Mary Rakshakaro, please protect me.
1: Prosím, ochraňuj mě.
0: Hey, Gurudev, Mary Nath. Protect me.
1: Ochraňuj mě.
0: Nath have many meanings.
1: Nath má mnoho významů.
0: Also Nath means that in the nose we have a ring.
1: Znamená to taky ten kroužek v nose.
0: But that not in nose, only female, not male.
1: Ale jenom ten, co používají ženy.
0: But in the ears, pitching also men have.
1: Ale v uších to mají i muži.
0: Only this one down.
1: Jenom takhle jeden dole.
0: And women's have in different place.
1: A ženy to mají na různých místech na uších.
0: Because these are where the females, they are controlling themselves because they are shakti very strong.
1: A ženy to dělají proto, aby ovládali svoji šakti, kterou mají velice silnou.
0: And that she keeps very much in the control herself, her husband, her parents, her children, her friends, everything.
1: Aby měli pod kontrolou sebe, svého manžela, své rodiče, své děti a tak dále.
0: So there are many things to say.
1: Takže mohli bychom takhle mluvit dlouho?
0: Hey, Nath. We can say just only hey, Nath. Hey means who? Hey, God.
1: Hey, Nath, čili o Bože.
0: Hey, Nath. Protect me.
1: Ochraňuj mě.
0: Help me.
1: Pomoz mi.
0: Give me. Etc., etc.
1: Dej mi a tak dále a tak dále.
0: Nath. Or mera pran nath. Mera pran nath. That is pran is the God. Nath is in the body.
1: Prán je Bůh a nát je v těle.
0: Hey prán nát. My prán nát.
1: Čili můj prán nát.
0: And the child is very ill.
1: A dítě je velice nemocné.
0: Small child.
1: Malé dítě.
0: Or big child.
1: A nebo velké dítě.
0: His mother said.
1: A jeho matka řekne.
0: Hey prán nát. Please give my life to my child.
1: Pránáde, prosím, dej život mému dítěti.
0: It is hard. Will call your child again back.
1: Zavolejme dítě zpátky.
0: So this is how we are a yogi, doing yoga, but we should not only sit like this or mangya mantras little bit or meditation. No.
1: Takže my takhle cvičíme jógu, ale neměli bychom jenom takhle sedět a trochu si opakovat mantru.
0: Now we have opened our whole body.
1: Teď jsme otevřeli celé své tělo.
0: And we see now all through our body.
1: A vidíme skrz celé tělo.
0: And when you will see what is in the body.
1: A když uvidíte, co je v těle,
0: you will die before body is in living.
1: Tak zemřete ještě dřív než to tělo.
0: So don't doctor go. When doctor comes there for operation, you close your eyes.
1: Takže když přijdou doktoři a dělají tu svoji práci, tak si zavřete oči.
0: And you know, if not, then they give you incisions.
1: A když ne, tak oni vám dají nějakou injekci.
0: And then your eyes go automatically down.
1: A uspí vás.
0: And you talk, doctor, how will be? He said, very good, okay. And now injection is there, and doctors are cutting something in the body.
1: A vy se zeptáte doktora, jaké to bude, oni vám řeknou, všechno bude úplně v pohodě, dají vám injekci a pak vám řežou nohu třeba.
0: 5 hours operation.
1: Pětihodinová operace.
0: And that time remain in your brain.
1: A ta doba zůstala ve vašem
0: in
1: mozku,
0: your mind.
1: Ve vaší mysli.
0: Still doctors are will be very good and okay, doctor yes, yes.
1: A co druhý
0: yes,
1: si...
0: how it will be good. So he's talking only. There.
1: Čili celou tu dobu si říkáte vlastně v mysli, že všechno bude v pořádku, tak jak vám to říkal
0: And
1: ten
0: that is
1: lékař.
0: The point where he's alive.
1: A takže tam to je ten bod, kdy
0: Others doctor is feeling as it is.
1: Protože doktoři to cítí tak, jak to je.
0: So this is many things, many, many things.
1: Mnoho věcí takových je.
0: So doctor is different.
1: Takže doktor je něco jiného.
0: Others kind of who have the different logics, the process or professions.
1: A další lidé, co mají jiné profese, jsou jiní.
0: And similarly the spiritual.
1: A podobně i duchovní.
0: So those spiritual guru and this doesn't matter if it is a profession or no profession.
1: Duchovní lidé, ať už to je jejich profese nebo není.
0: He gave his life.
1: Tak odevzdal svůj život.
0: And that is a further spiritual, that is bigger than the any professions.
1: Tak to je důležitější než jakákoliv profese.
0: So we shall keep our self very clean.
1: Takže měli bychom uchovávat své já čisté.
0: He not. There's one bhajan I forgotten.
1: Je jeden bhajan, teď jsem ho zapomněl.
0: But we have very nice bhajan.
1: Ale máme krásný bhajan.
0: Prayer.
1: Modlitbu.
0: So I'm very happy.
1: Jsem velice šťastný.
0: Very happy that you are here.
1: Že jste tady.
0: You are practicing.
1: Cvičíte.
0: And you got immense of power, energy, love also.
1: A dostáváte spoustu energie a lásky.
0: And let us further.
1: Takže pojďme v tom pokračovat.
0: So there should be no differences.
1: Neměli bychom vnímat rozdíly.
0: There are seven oceans.
1: Je sedm oceánů.
0: There's a name.
1: A mají jméno.
0: But water is the same.
1: Ale přitom je to všechno jedna voda.
0: Water is the water.
1: Je to stejná voda.
0: So similarly, this God, this religion, don't fight, please.
1: A tak prosím, ten Bůh, to náboženství, nebojujte, prosím.
0: Duality is within us.
1: Ta dualita je v nás.
0: Not about God.
1: Ne v Bohu.
0: Dipnan Bhagwan ki, Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you.
1: Děkuji.

0: की देवादिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम ओम ओम। इट्स अ ब्यूटीफुल डे,
1: krásný den.
0: It is a full moon day.
1: Je úplněk.
0: And it's rare times comes on the Sunday. Monday.
1: Je vzácné, aby se to stalo v takhle pondělí.
0: Surya and the moon, they are complete.
1: Surya a měsíc jsou ucelení.
0: And each are both side, balance.
1: A každý z nich je vyvážený.
0: And there's a day of the sister and brother's day.
1: A je to také den sester a bratrů.
0: So remember your sisters. Doesn't matter where they are.
1: Tak vzpomeňte si na své sestry bez ohledu na to, kde se nachází.
0: We know it's called Mother Day. It is Father Day. And now they said Husband Day.
1: Máme den matek, máme den otců a teď máme dokonce i den manželů.
0: And wife.
1: A manželek.
0: Day. But there is no husband and wife. Because Mother Day is already the same.
1: Ale není v podstatě žádného dne manželů a manželek, protože to už sobě obnáší ten den matek.
0: And Father Day is also the same, like we would say, your.
1: A to samé platí pro den otců.
0: Of course, there is a day together, the husband and wife.
1: Samozřejmě jsou dny, kdy ten manžel s manželkou jsou spolu společně.
0: And that day is the day of their wedding day.
1: A to je ten den svatby.
0: So likewise, there are many days which we like it and we are worshipping.
1: Podobným způsobem je řada dnů, které máme rádi a které uctíváme.
0: Similarly also the weekly and monthly, also there are worshipping days.
1: Podobným způsobem každý týden, ale i měsíčně máme dny, které se uctívají.
0: Is in different countries different kind of the what we call the our festivals.
1: Každé zemi je to jiné, mají různé festivaly, svátky.
0: So we call a festival or ceremonies. Is equal.
1: Tomu říkáme svátek nebo rituál. Obřad.
0: Sometimes it is for all together. For example, you say Christmas Day.
1: Někdy to je, aby se všichni sešli. Například vezmeme si Vánoce.
0: So people all together celebrating.
1: Lidé to společně oslavují.
0: Similarly, like we have, like the Deepavali Day. You know what is Deepavali Day? Is the light of the Bhagwan Ram.
1: Podobně jako my oslavujeme světlo Bhagavana Rámy.
0: In that day, they are all making the Deepak.
1: A v ten den všichni provádí Deepak.
0: So there is a light. That time was not a wax light, oil or ghee.
1: A zapálí se světlo s použitím oleje nebo ghee.
0: It is a Bhagavan Rama, and which is very old time. After it was coming this Kali Yuga or Bhagavan Krishna.
1: Že ty oslavy Bhagavana Rama spadají do velmi starověké doby, později přišly oslavy Krishny.
0: So there was a light on that day of Bhagavan Ram, who comes back again, and all in the whole his palace, his country where he was, there far and this, everywhere people were, because they want to come to see God Rama, even evening time, because many peoples were coming, thousands and thousands, so there was a light everywhere, oil or dipak, what we are calling.
1: Světlo bylo zažehnuto za Bhagavana Rámu a za jeho znovu příchod v jeho paláci, v jeho kraji, po celé zemi, dokonce i večer lidé zažínali to světlo a přicházeli zdaleka, aby se poklonili.
0: And that now about 2000 years is also the Christians, they are making the on the tree light.
1: A teď již po tisíc let slaví i křesťané, kdy zažehnou to světlo na stromu.
0: Also at the holy, and that is before that also, is the making a very beautiful tree, big tree.
1: Také u svátku holy v dřívějších dobách se tam postavil strom.
0: They bring a big tree. They take out from forest, and in the middle of the village are placed where all people can, and that man nearly 14 days or one month this is standing there.
1: Ukácel se strom, přinesl se do vesnice z lesa a postavil se na místo, kde se dávali nebo setkávali se staří lidé, a třeba 14 dní, měsíc tam takto stál.
0: And that is the very long story about this.
1: Je to dlouhý příběh.
0: And so on the day it comes the holy. And holy day is that where killing that the devil.
1: A to se odehrávalo ten den, kdy přišel svátek holy. A holy day znamená v podstatě ten význam je zabíjení toho ďábla.
0: People comes on that day, they are all dancing and singing.
1: Lidé se přijdou, tančí, zpívají.
0: And then they put that burn that the whole tree.
1: A potom spálí ten strom.
0: And then beside this there's other wood branch, and that is the holy of one great saint.
1: A kromě tohoto ještě je holy velkého světce.
0: So there's a big festivals there too. It's a very big festival in India.
1: Je to také velký festival v Indii.
0: Likewise, everywhere in the world, there's everywhere some kind of festivals are there.
1: Podobně všude po světě jsou různé velké festivaly a svátky.
0: That's coming that worshipping of the good things are God. And that is making also that not a festival, but they are making negative things, which is the like devils and so on.
1: Uctívají se ty dobré věci a Bůh, ale také se tam objevují i negativní aspekty, jako třeba ďábel.
0: In that way, that humans are making some kind of festivals to bring all together and happiness, joy, milling all together, eating, etc.
1: Tímto způsobem lidé vytváří ty oslavy, aby se všichni sešli, aby se vytvořila nějaká radost, aby se společně jedlo a oslavovalo.
0: And so long ago, it was that one king, and that king, there was one woman, and somebody told that lady is very beautiful.
1: A tak kdysi před velmi dávnou dobou byl jeden král a také jedna paní a někdo jí řekl, že je velmi krásná.
0: And someone said, this lady is very, very beautiful, and tell the king, I think this is the for you is the best woman.
1: A někdo řekl, řekněte králi, že tato žena je opravdu velmi krásná a myslím, že pro něho je ta nejlepší.
0: And of course that time that people, if they want, then they will bring it finished.
1: A samozřejmě, že v té době, pokud se takhle někomu zachtělo, tak ten člověk byl přinesen a tím to skončilo.
0: And all people were very sad.
1: A ty stařešinové byli velmi smutní.
0: But that king said tomorrow morning call that girl or that woman.
1: Ale král řekl, zítra ráno mi zavolejte tu ženu.
0: And they said, oh God, what will you do? This is always very sad.
1: Oni se ti říkali, ti lidé, co pro Boha uděláme, je to velmi smutné.
0: But she was very intelligent person.
1: Ale ona byla velmi chytrá.
0: She said, don't worry.
1: Říká, nedělejte si starosti.
0: And she was coming. Of course, she had made a nice dress and this and that.
1: Tak přišla a vystrojila se na to.
0: And the king is coming in front to say hello.
1: A král k ní přichází, aby ji pozdravil.
0: And he said, come in, please.
1: Přizval ji blíž.
0: And she said, wait, please. I want to make it trade on your hand.
1: A ona mu řekla, počkejte chvíli, chci uvázat šňůrku na vaší ruce.
0: He was, king was more or less so in different thoughts.
1: A ten král byl myšlenkama trošku mimo.
0: So she said, I will come into step in your house. First I want to give you this.
1: A ona mu říkala, já vstoupím do tvého domu, ale nejprve ti chci předat toto.
0: And so she tied this raki. Thread.
1: A uvázala mu tedy raky na ruku.
0: And king said, very good, what is that?
1: A on říkal, to je výborné, co to je?
0: She said, this is a symbol of the sister put the thread on the brother.
1: A ona mu řekla, tohle je symbol toho vlastně pouta, co sestra vlastně dává tomu bratrovi.
0: That means that like your real brother and real sisters.
1: To znamená jako opravdový bratr, opravdové sestře.
0: And when brother gives mother the daughter or the sister, when she put this thread, then brother has to give something.
1: A když sestra uváže tuto šňůrku bratrovi, tak on jí musí za to něco dát.
0: Of course depends my brother or in my home what they can give.
1: Samozřejmě záleží na tom, co má doma, co on vlastně může dát.
0: King said.
1: Král řekl.
0: Really, you became my sister.
1: Opravdu, z tebe se by stala moje sestra?
0: Yes, my brother.
1: Ano, můj bratře.
0: So king came and brought lots of jewelry, the gold, etc.
1: Tak král přišel opět znovu a přinesl s sebou spoustu klenotů.
0: And she is respectful, brought her in his palace.
1: A ona to vzala a přinesla svým rodičům.
0: And there was other wife of that king.
1: A byla tam ještě další manželka toho krále.
0: She was running and coming. And she said, "By what would you say this one, my sister-in-law?"
1: A ona běžela, říkala jí, oslovila jí moje švagrova.
0: And they both hugged themselves.
1: A objali se.
0: And she also brought many nice dress in like this.
1: A také jí podarovala krásnými šaty.
0: And with great respect, with the chariot, with the two horses.
1: A opravdu se velkým respektem dala jí i kočár s dvěma koňmi.
0: Brought her back to her house.
1: A tím jí vlastně přivezli zpátky do jejího domu.
0: He gave the chariot, the horses. And king said, "My sister, my time when you come, it is your house."
1: Dali kočár, koně a odvezli ji do domu a král jí řekl, kdykoliv, moje drahá sestro, přijdeš, tohle to bude tvůj dům.
0: And he gave the order in his kingdom that every sister should be worshipped by brother, and my sister should come, and if the son is of brother is little, then she gives blessings and sister gives something, and brother is older than she, then he will give everything to her lot. So it means they are becoming brothers and daughter. And when
1: they
0: are brother and daughter, then of course they will not say, "I want to marry to you."
1: Ten král ustanovil nařízení v tom království, aby se uctívali bratři a sestry. A pokud ten bratr byl menší než ta sestra, tak ta sestra by ho požehnala. A jakmile on dorostl do toho staršího věku, tak on by ji potom ochraňoval.
0: And in that day it is said that all should be like brothers and sisters. Who is going to marry, only that they have a wife and husband, rest either your elderly brother or young brothers in your village, whole your village is like my brothers and my sisters.
1: A také v ten den ustanovil, že ten den bude den bratrů a sester. A ti, kteří se budou brát, tak budou manželem, manželkou, ale všichni ostatní kolem nich budou bratři a sestry.

0: and go round and round and make one this thread.
1: Ona tou matkou je velmi svatá a ona zvolí toho manžela pro vás, když přijdete a budete chodit dokola a uděláte vlastně uvážete ten náramek.
0: So like this, there are many other festivals everywhere in every countries.
1: Takže v mnoha zemích jsou podobné festivaly.
0: But we have more, very, very more that kind of spirituality. Everything is a God's. It's everything is from the gods.
1: Všechno přichází od Bohu, takže my máme tento druh duchovnosti.
0: Trees, even we are worshipping the snakes.
1: Stromy, dokonce uctíváme i hady.
0: The cow.
1: Krávu.
0: Tigers.
1: Tigry.
0: Many, many, all.
1: Mnoho další, všechny.
0: That means to keep all in nice traditions, in nice moments everywhere, and take care.
1: Znamená, abychom udrželi ty tradice a abychom se postarali.
0: There is also worshipping on wet day. On that day, which they will put the all these grains in the forest or in the field.
1: Také je určitý svátek uctívání, kdy se pokládají zrna obilí na pole.
0: And there are 3-4 times in which times which kind of vegetables or fruits or something or thread etc. is a time for we call the ritu in which time we can do what.
1: A je přesně dané, kdy můžeme co udělat, nazýváme to ritu.
0: The same thing it is said, eat that kind of food, nourishment, according to that the season.
1: A podobně se říká, stravujte se podle sezóny, tu výživu podle toho, co zrovna roste.
0: Otherwise, we think, sorry, we think that we like everything very good, but it should be according to that season.
1: My máme rádi všechno možné, všechno je víceméně dobré, ale mělo by to být ve skutečnosti opravdu podle období ročního.
0: Then we will be healthy.
1: Pak budeme zdraví.
0: We will have the best life to live further good.
1: Budeme mít ten nejlepší život, aby jsme dál pokračovali v tom dobrém životě.
0: The God have given in this seasons well kind of vegetables or trees, fruits, etc.
1: Bůh nám dal pro každé to období určitý druh ovoce, zeleniny a tak dále.
0: When it is a very cold snow and very, very frozen everything.
1: Když je zima, sníh a mráz.
0: Which kind of food we should eat?
1: Co bychom měli jíst? Jak bychom se měli stravovat?
0: Which kind of fruits perhaps we have or not?
1: Jak je vůbec máme k dispozici?
0: There is no. That time you need, if you eat a cherry, is not good for our body.
1: Není žádné ovoce, například když jíte v tu dobu, v tom zimním období třešně, tak to není dobré pro vaše tělo.
0: So many like this. So we should eat according to our the time of when what God gives according to this that kind of vegetables, grass, many, many things.
1: Že bychom se měli stravovat podle toho období, podle toho, co nám ten Bůh dává, takový druh zeleniny, rýže a tak dále.
0: Now what we are eating, whatever we would want, we will get it. And that's not good.
1: Teď se stravujeme tím způsobem, že cokoliv si můžeme dopřát, to máme a to není dobré.
0: We are here in cold. Now we are in a hot time.
1: Jsme tady v zimě, nebo teďkom zrovna v létě v teple.
0: And in Australia it's very cold.
1: Zatímco v Austrálii je velká zima.
0: So they will not, they should not take eat from here these seasons.
1: Takže oni by neměli jíst věci, které jsou odsud.
0: Or not from the Australia we should bring here and eat.
1: A my bychom zase pro změnu neměli si vzít věci jíst, co je z Austrálie.
0: So if we want to eat like this, then go there and stay there about 10 days. Don't eat that. Then slowly, slowly, again, your body will adopt everything. Then you can eat.
1: Pokud se chcete stravovat tím, co zrovna mají v Austrálii, tak byste tam měli jet a minimálně 10 dní počkat, než se adaptujete a pak teprve přejít na jejich stravu.
0: Then you know what we call the sugar? White sugar. This was not that time about 200 or 300 years.
1: Když se bavíme o bílém cukru, to před několika set lety takhle se nenazývalo.
0: So many things we lost it. And you think that time was not possible to bring the vegetable from Australia till here, it will be finished, written.
1: Že mnoho věcí už jsme dávno ztratili. Tehdy nebylo možné přinést věci do Austrálie, jídlo.
0: But it means now, we said now it's good and we eat and fresh and like this. But our body inside doesn't accept.
1: A teď si říkáme, nebo myslíme, že je to dobré, že je to čerstvé, ale naše tělo uvnitř to nepřijme.
0: And that's why many diseases are coming.
1: A proto přichází tolika nemocí.
0: Now, let's say, in Prague. And in Prague is big city.
1: Řekněme třeba taková Praha, je to velké město.
0: Now, how many hospitals are there?
1: Kolik je tam nemocnic?
0: And how many hospitals was there before 150 years?
1: A kolik jich tam bylo před 150 lety?
0: And how was the people, how many ill?
1: A kolik také bylo lidí?
0: Now even we have hospital here.
1: Máme dokonce nemocnici i tady.
0: So, and many, how we are ill.
1: A kolik,
0: very ill.
1: Kolik z nás je opravdu hodně nemocných?
0: Cancer.
1: Rakovina.
0: Cancer is in everybody.
1: To je v každém těle.
0: But they are not affecting in different way. It is okay.
1: Ale žádným způsobem nás neovlivňuje, je to v pořádku.
0: But now this is because of the food, Maris.
1: Ale teď způsobuje problémy díky tomu, té výživě, tomu jídlu.
0: And so we can try one thing. That we should now wake up and we should eat what and what not.
1: Teď bychom měli zkusit jednu věc, probudit se a přemýšlet nebo zkusit, co můžeme a co nemůžeme jíst.
0: It was that time what I see that there was a certain kind of vegetables which we can preserve under the cellar.
1: Je určitý druh zeleniny, které můžeme uchovávat ve sklepě.
0: And there was no fridge. And now this is a fridge. This is not healthy. Definitely not healthy.
1: Bylo možné to uchovávat v dobách, kdy ještě neexistovaly ledničky. Tedy, když máme ledničky, tak to uchováváme, ale není to rozhodně zdravé.
0: If you believe or not, but on one thing we can believe that how ill we are.
1: Můžete tomu, anebo nemusíte věřit, ale jedné věci si můžeme být jistí, jak jsme nemocní.
0: A what about our the joints?
1: Třeba takové naše klouby.
0: In different parts of the joints of the body. And that's also nourishment.
1: V různých částech našeho těla ty klouby, to je také výživa, to se také týká výživy.
0: Something affecting our blood, other kidneys.
1: Něco má vliv na naší krev, něco na
0: all organs in the body.
1: Ledviny.
0: From which kind of the vegetable and things we are eating, slowly, not from today to tomorrow.
1: Podle toho, jaký druh zeleniny jíme a část zeleniny.
0: There is one within three few seconds, it can die us. Such thing eating.
1: Jsou dokonce takové, že během jedné pár sekund nás to může zabít.
0: Let anyhow, in yoga we have to first that we have to work, move our bodies.
1: Tak v józe je třeba, abychom se hýbali.
0: And the farmers who work in the field, the work male and females and all see that how they are healthy.
1: Podívejte se na farmáře nebo zemědělce, jak ženy, tak muže, co pracují na polích, jak jsou zdraví.
0: So for us yoga first is that we need the movements. So asanas, whatever we call the asanas, is a movement.
1: V józe především potřebujeme ten pohyb. Takové asány, cokoliv nazýváte asanami, to znamená pohyb.
0: Which we are movements, and then in our body, the body becomes again healthy.
1: Jakmile hýbeme se svým tělem, tak to tělo se opět uzdravuje.
0: Then what we call the pranayama.
1: Máme pranayamu.
0: Actually, more time take for the pranayama.
1: Měli bychom vlastně více času strávit s pranayamou.
0: But we do only 40% only, or maybe less.
1: Ale procentuálně vlastně cvičíme pranayamu třeba jenom jednou třetinou toho té sádhany.
0: And yoga practicing what we have, and that is everyone have adopted in India all this what call yoga in this from what we call Sarvhitasana.
1: Cvičení jógy každý přijal za své a to je to, co nazýváme ty sarvahita asány.
0: So does it matter? Everybody should do? No problem. If we give for them, they should do it.
1: To nevadí. Každý jak to má k dispozici, každý, aby to mohl dělat.
0: And mostly all big yoga school centers, they are calling the Sarvhitasana.
1: A většina opravdu těch velkých jogových center nebo škol mají ty sarvahita asány.
0: You are here practitioners and someone would like to teach yoga, become yoga teacher, etc. So what we do, we should not go towards very, very difficult exercises.
1: Řada z vás jste tady buďto cvičenci nebo aspiranti na jogové cvičitele, takže co bychom měli dělat, je vyvarovat se příliš těžkým cvičením.
0: And which we do, that is for young boys and young girls, their time.
1: A co my děláme, tak to je vlastně pro ty mladé hochy nebo dívky.
0: Definitely it is very important and very good if we can do the headstanding.
1: Určitě velmi dobrý je stoj na hlavě, pokud můžeme provést.
0: But we have not practiced.
1: Ale my jsme to necvičili.
0: We practice, we could, but then we give up.
1: My to zkoušíme, nacvičujeme a potom to vzdáme.
0: Otherwise, many elderly people, they are practicing the Shirshasana.
1: Mnoho starších lidí cvičí Shirshasana.
0: Long times I saw everybody, Holy Guruji was practicing early morning about 10 minutes Shirshasana.
1: Před dlouhou dobou jsem viděl Holy Gurujiho, jak velmi časné ráno cvičil až po dobu 10 minut Shirshasana.
0: About 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes like this.
1: 2, 3, 4 až 5 minut.
0: So Sarvangasana is also beautiful, and Sarvangasana means it is effect for all body, everything. It is Sarvangasana.
1: Sarvanga asana je také nádherná a v překladu znamená pozice vhodná pro všechny části těla.
0: The yoga postures or asanas are 84.
1: Máme 84 jogových pozic nebo asan.
0: 84 lakh. You know that.
1: Znáte čorasi lák.
0: So, 84.
1: 84.
0: And from this 84, we call this the 84 billions the animals.
1: A vychází to z 8,4 milionů různých zvířat.
0: There is one, for example, it is said 84 lakh, and 84 lakh, how many thousands is this? And that is, for example, doesn't matter which country, humans, but they are all one human. So doesn't matter you are Europeans or you are Chinese or you are Africans or etc. It's only human is a human.
1: Říkáme čorasi lák, a to znamená, že nezáleží na to, z jaké země jsme, všichni jsme jedna lidská rasa.
0: Also what we call, let's say, animals also. So they are from the tigers, or this, from there till little kind of what you call the cat.
1: Také zvířata, například tygři nebo ty malé kočky.
0: All these kind of animals, there's in one line.
1: Všechny tyto tato zvířata jsou v jedné línii.
0: And the birds, which kind of birds?
1: Všechny různé druhy ptáků.
0: So that is a for whole humans, that's one. All humans, is that one.
1: Takže všechny ty lidské bytosti, to jsou ve finále jenom jeden.
0: Someone told someone, and saw also one magazine, and they said the first humans was developed or born or was in near the Himalaya in where Shiva.
1: Že v jednom časopise se kdysi publikovala studie, že první lidé pocházeli poblíž Himalaje, tam odkud byl Shiva.
0: So all this what we are doing, our postures, our asanas, what we are doing, that we should take out and which we should take. After we learn very much ourselves this movement, then we sit like a flying. Then that what we are telling, what is that? Hansasana.
1: Takže všechny ty pozice a všechny ty asány, které děláme, tak bychom si měli vybrat, které budeme dělat.
0: So, it means all creatures which could fly.
1: A máme i asány, pozice k letu, k létání, jako třeba labuť.
0: That's one. That's the one. One caste.
1: A to je jakoby jedna třída, jedna skupina těch asán, jedna kasta.
0: And then there are different kind of animals like snakes.
1: Pak máme další skupinu různých zvířat, jako třeba hady.
0: So we have Bhujangasan.
1: Že máme Vajra Asanu.
0: Do you know the Bhujangasan?
1: Bhujanga Asanu, kobru.
0: Have you anyone hand up?
1: Znáte ji? Když tak zvedněte ruku.
0: Bhujangasan? Yes. Thank you. And what is the Bhujangasan?
1: A co je Bhujanga Asana?
0: Kobra.
1: To kobra.
0: Yes. And there is also called scorpion.
1: Také máme škorpiona.
0: Yes, scorpion. Is we have the asana or not?
1: Máme škorpiona asanu?
0: Hand up.
1: Zvedněte pokud, ruku, pokud ji znáte.
0: Okay. And many don't know. Can you tell someone what it means, how it is?
1: A řada lidí ji nezná. Může někdo nám vysvětlit, říci, popsat, jaká je to asana?
0: Or is someone from us can practice?
1: A nebo můžete ji demonstrovat?
0: We are not a Scorpio.
1: Nejsme škorpioni tady.
0: Who?
1: Kdo?
0: Okay, come then.
1: Tak prosím, přijď sem.
0: Yeah. And... yes, come with me nine.
1: Ano, přijď sem.
0: Yes, here in the front.
1: Tady dopředu.
0: No, please. Thank you. Slowly, slowly, yes?
1: Pomalu, ano.
0: Ah. Very good.
1: Velmi dobré.
0: So, all in yoga, the yogis said that we take all kind of creatures, then according to that we should make in our body.
1: Takže v józe vlastně máme, zahrnujeme všechny, všechna různé druhy stvoření a to je na různé části našeho těla.
0: Some said that there is 84 different kind of these creatures, and if we will practice these exercises, some yogis said, please.
1: Někteří jogíni říkají, že máme 84 různých druhů stvoření, a když budeme cvičit tyto pozice,
0: then in this life I will cross my 84 generations like these creatures. I go above them.
1: Tak v tomto životě vlastně ukončíme těch 84 generací těch různých bytostí.
0: There is other postures, which is other one, which you know somebody, tell the name.
1: Máme ještě takovou další.
0: Your asanas.
1: Věděl byste někdo, můžete někdo...
0: The Sirsasan.
1: Shirsha Asana.
0: Sirsasan is a tree. Head is here root and our legs are up.
1: Shirsha Asana reprezentuje strom. A hlava jsou kořeny a nohy vlastně ta koruna.
0: But also we can say because Sir is head. And so we are on the head.
1: Také šír znamená hlava, takže my stojíme na hlavě.
0: There is one, I got one layer, you can make a joke or you can make something one should not do. It was a long way, long at the time, about in 1978, 8 or something.
1: A v roce 1978 nebo tak nějak.

0: That time was this country's Czechoslovakia.
1: Tahle země se nazývala Československem.
0: And you know, since that time in 1973 I was coming here.
1: A víte, že jsem sem jezdíval už od roku 1973.
0: Anyhow, there was one man, he was about 70 years perhaps.
1: A žil tady jeden muž, bylo mu kolem 70.
0: And they are all practitioners of yoga.
1: A byl praktikoval jogu.
0: The yoga in Czechoslovakia or in this part you can say or in about even maybe 1000 years.
1: Můžete říct, že yoga v Československu nebo konkrétně v tomto regionu byla už po 1000 let.
0: So don't think that we are now 50 years here in this world, yoga and dead life.
1: Takže nemyslete si, že my jsme tady jako yoga v denním životě 50 let.
0: Anyhow, that was a, still his friends are here with me.
1: A stále jeho
0: přátelé. They also old, got little old elderly.
1: Jsou tady se mnou.
0: And he was doing Shirshasana.
1: A on cvičil Shirsha Asana.
0: And he said he do about 10 minutes, 20 minutes like this.
1: On to byl schopný zacvičit 10, 20 minut.
0: And he was doing morning.
1: Dělal to ráno.
0: His wife was not practicing with him.
1: Jeho žena s ním necvičila.
0: But she respect him.
1: Ale respektovala to.
0: And then when she saw me, then she was happy, relaxed.
1: A když mě viděla, tak byla taková uvolněná.
0: One day he told his wife, he said, how far we can go.
1: A jednoho dne řekl své ženě, chtěl bych poměřit cíly, jak daleko se můžeme dostat.
0: And I think about 40 seconds a minutes on the Shirshasana.
1: Něco jako 40 minut v Shirsha Asáně.
0: And then he fall down.
1: A pak spadnul.
0: Like this tree.
1: Jak tady tenhle strom náš.
0: Ambassador came and they took the hospital.
1: Takže záchranka musela přijet a vzali ho do nemocnice.
0: Doctors came.
1: Doktoři přišli.
0: And they made him again healthy.
1: A uzdravili ho.
0: And said, what have you done, Mr. So-and-so?
1: A říkala, co jsi to prostě prováděl?
0: I did on Sarvahitasana.
1: Já jsem dělal Sarvahitasana.
0: Doctor said, what is the Sarvahitasana?
1: Doktor se ho ptala, on říkal, co to je
0: Shirshasana.
1: Shirshasana.
0: What is the Shirshasana?
1: A co je Shirshasana?
0: What is doing that?
1: Is it
0: standing on the head?
1: Stojíte na hlavě.
0: Doctor said, oh, very good.
1: To říká, ale, to je velmi dobrá.
0: But God gave you two legs to stand, not the head.
1: Ale Bůh ti dal dvě nohy, aby se stál.
0: No, God gave two legs to stand, not the head to stand.
1: Bůh ti dal ty dvě nohy, nikoli v hlavu, aby se stál.
0: So one should not overgo. One should not go over.
1: Takže nemělo by se to přehánět.
0: Therefore it should be peacefully, and in our yoga in daily life book written everything from beginning till the end.
1: Mělo by to být opravdu pokojné. A podle naší knihy systému jogy v denním životě od začátku do konce.
0: The name of the asana.
1: Jméno asány.
0: Then how to do.
1: Jak ji cvičit.
0: Then how to breath.
1: Jak dýchat.
0: Inhale or exhale.
1: Kdy se nadechovat, vydechovat.
0: And then how to move. how long should be.
1: Jak se v tom pohybovat, jak dlouho bychom to měli cvičit.
0: And what to do after.
1: A co dělat poté.
0: All in yoga in daily life book completely written.
1: Všechno je zcela popsáno v knize Jogy v denním životě.
0: So you know that many people they call our Bible is yoga in daily life.
1: Víte, že hodně lidí říká, naše Bible je systém jogy v denním životě.
0: And all my teachers, yoga in daily life teachers, now I don't look to them, but still they have that book. And when they go to yoga teaching, they book that yoga in daily life, go with. And with that they are doing.
1: Všichni mi cvičitelé, teď se na ně nedívám, ale mají vždy při sobě tu knihu o systému jogy v denním životě a kráčí na tu hodinu s tou knihou pod paží.
0: And also Saravittasan, which is the first part.
1: A také ten první díl, první část Sarvahita Asany.
0: And so we have eight different kind of asanas which we should do step by step, slowly, slowly, and you should practice at least 3 months or for one chapter.
1: Máme 8 různých dílů a každý ten díl bychom krok za krokem měli cvičit aspoň 3 měsíce.
0: In that way that we are going step by step, then very, very important is the breath.
1: Tímto způsobem kráčíme krok za krokem. Co je velmi důležité, je dech.
0: And in the breath, we call pranayam, the prana.
1: A my to nazýváme pranayamou.
0: Pranayam. Yam means practice.
1: Prana, yama. Yama znamená cvičit.
0: Exercise. What kind of exercise?
1: A jaké cvičení?
0: Breathing.
1: Dechu.
0: And now, the breathing is also very, very important, otherwise you will become mentally a yogi.
1: A dýchání je velmi důležité, jinak mentálně vlastně může nastat na té mentální rovině problémy.
0: Or heart problem.
1: A nebo srdeční problémy.
0: Or some different things, lungs or not.
1: A nebo další věci, například plíce, plicní.
0: So, pranayam is the most important.
1: Pranayama je opravdu nejdůležitější.
0: But first we have to do practice physical movements.
1: Ale nejprve musíme provádět fyzické pohyby.
0: And then in beginning we made Saravittasana for movements to make warm body.
1: Takže na začátku, abychom se rozhýbali, provádíme Sarvahita Asány.
0: That's called body warming.
1: Aby jsme se rozehřáli.
0: And this body warming, what they were doing, that they are jumping, running and like this.
1: Co lidi zpravidla dělávají na to rozehřání, na to rozcvičku, je, že různě poskakují, běhají.
0: And we say that slowly movements. Not quickly like this and warming. This warming, that's not good.
1: A my naopak praktikujeme pomalé pohyby, nikoli v rychlé, to není dobré.
0: Slowly and inhale.
1: Pomalu a s nádechem.
0: And then we move little move like this.
1: A pak začneme se pomalu hýbat.
0: This.
1: Tímto způsobem.
0: Not like this.
1: Nikoli takto.
0: Oh God, you get out from the bed and run like this, my heart said, oh God.
1: Představte si, vy stanete a takhle se rozpohybujete a srdce řekne, Pane Bože.
0: So this one should never do.
1: Takhle bychom to nikdy neměli dělat.
0: Moment like this, for example like that, this is that warm body.
1: Například tímto způsobem vytvoříme opravdu teplo v tom těle.
0: That is how we are giving the body very, very smoothly.
1: Takže tímto způsobem s tím tělem nakládáme opravdu hladce.
0: Then we are doing the asanas, continues.
1: Pak pokračujeme s asanami.
0: So it means body warming and also movements for the joints, the organs and many, many things in the body.
1: Takže mluvíme o rozehřátí, rozcvičce a potom pohyby na klouby a na další části těla.
0: Then we can take out from through our breath oxygen more out.
1: A pak můžeme více lépe pracovat s tím dechem, více vydechnout.
0: So how to take out in and out?
1: Jak vlastně přijímáme dovnitř a ven?
0: We are getting good oxygen.
1: Přijímáme dobrý vzduch.
0: And we are taking from outside what which is not clean. What said we? So then pranayam is the course. And this pranayam course, if you will do one day, it will take you 5 months or 1 year. Then you see what happens to your body and all this, what do you call your cancer and pencer and tensor, no anymore there. Yes?
1: Takže vdechujeme kyslík, ale zároveň i to, co není dobré pro naše tělo, a proto máme pranayamu. A to by se měli cvičit minimálně 5 měsíců nebo i rok, a pak opravdu uvidíme, co to udělá s naším tělem, a pak nebude žádná rakovina.
0: So pranayama means the prana.
1: Pranayama znamená prána.
0: And how we will do with the pranas.
1: A jak s tou pránou nakládáme?
0: So first with so how to hold our hand. This is the first.
1: První věc je, jak držet, zaujmout tu pozici ruky.
0: And in this in our pranayam, it is the 5 fingers.
1: Pranayamě máme, používáme 5 prstů.
0: And we shall take 2 fingers.
1: Měli bychom si vzít 2 prsty.
0: Because these are the tool, Ida and Pingala.
1: To jsou nástroje Idy a Pingaly.
0: These nerves, Ida and Pingala.
1: Těchto nervů Idy a Pingaly.
0: Many people are doing like this.
1: Mnoho lidí dělá tímto způsobem.
0: Then your breath is not going out proper.
1: Ale takto váš dech pořádně nevychází ven.
0: That's not good.
1: To není dobré.
0: So 2 fingers are holding to balance Ida and Pingala, these 2 nadis we call.
1: Že 2 prsty si opřeme, aby balancovali Idu a Pingalu.
0: Second.
1: Druhá věc.
0: Don't do pranayam just 2 minutes, 1 minute.
1: Necvičte pranámu 1-2 minuty.
0: You should do at least 15 to half hour.
1: Měli byste cvičit aspoň minimálně 15 minut až půl hodinu.
0: So what we do, your shoulder will be sore.
1: A samozřejmě pak to rameno je bolavé z toho.
0: Therefore we should all have the asana or pranayam, this one stick.
1: Takže proto bychom měli používat na tuto pranayamu dandu pomůcku, která drží to tu paži.
0: In beginning everybody do like this.
1: Z začátku děláte všichni tímto způsobem.
0: And then so.
1: Ale pak pomalu ta ruka povisne. A pak to vypadá takto.
0: Because our body needs some, so therefore, have you somebody here?
1: Máte tady někdo dandu? Protože naše tělo potřebuje oporu.

0: Do kabiny, ja.
1: Nevstupuj dovnitř.
0: This is, there are many, but this is very good. Someone made it.
1: Jsou různé druhy, ale tahle je hodně dobrá.
0: And we give our other elbow.
1: My si podepřeme loket na ní.
0: Now, if we hold these two,
1: když držíme ty dva prsty,
0: then we are very nice for the Ida Pingala.
1: Tak jsme pěkně vypolohovaní na tu pro Idu a Pingalu.
0: And if it's not, then we go like this and like that.
1: A když nemáme tu dandu, tak to vypadá tímto způsobem.
0: And here is support.
1: A to je ta podpěrka.
0: Then the ring finger for the left nostril.
1: A potom máme
0: ring finger for the left nostril.
1: Prsteníček na levou nosní dírku.
0: And the thumb. For the right nostril.
1: Na pravou nosní dírku.
0: So when we do pranayam, we block one nostril.
1: Že při pranájmě si uzavřeme jednu nosní dírku.
0: Many don't know who is new people. Then they don't know about yoga and this. Then they don't know.
1: Jsou lidé, kteří to neznají, jsou například noví v józe.
0: So one will think like this finger in the nose.
1: Takže někdo si dá ten prsteníček takhle do nosa.
0: Or this thumb in here instead.
1: A nebo palec tímhle způsobem do nosa.
0: It's okay, why not?
1: To je v pořádku, proč ne?
0: But it is not.
1: Ale není to správné.
0: And second, it, when it is like this, then we are blocking from three fingers our breath.
1: A hlavně, když máme tu polohu ruky tímto způsobem, tak těmi třemi prsty dole uzavřenými blokujeme proudění vzduchu.
0: Therefore, we are two nostrils, left and right.
1: Proto máme levou a pravou nosní dírku.
0: And right thumb is for right nostril, sir. Slightly praise this nostril.
1: Pravý palec je pro pravou nosní dírku a jemně ji stiskneme takhle.
0: Not like this.
1: Ne tímto způsobem.
0: No, not like this. Very gently.
1: Velmi jemně.
0: And the ring finger.
1: A prsteníček.
0: Slightly.
1: Jemně.
0: The left nostril.
1: Z boku levé nosní dírky.
0: And this
1: malíček
0: is on the side little.
1: Je na straně, stranou.
0: This is very important.
1: Je velmi důležité.
0: And many, many people die, even they have schools at college, school in yoga, but they have not learned this. They have Ida Pingala Sushumna and Kundalini Shakti, Kundalini Pranayam.
1: Mnoho lidí, dokonce, co mají i dokonce i jogové školy, tak to nemají to takhle dobře nastavené. A vlastně bavíme se tu o Ida Pingala Sushumna a Kundalini Pranayamě.
0: And this one, after when finished, you can put it here and meditate.
1: A když dokončíte, můžete si tu podpěrku položit takto a meditovat.
0: And it has many activity in with this.
1: A s tím se dá provádět různé aktivity.
0: So sometimes itching in the back side.
1: Třeba když vás svědí na zádech.
0: Yes, it doesn't go.
1: A nechce to polevit.
0: Everybody say, what are you doing? What are you doing?
1: Vždy si říká, co provádíš?
0: Slowly.
1: Pomalu.
0: And if you feel your body, you are a little bit, how do you say, I'm scared, very jump.
1: A když se cítíte takový jako nějaký zkrácení, schrbení, tak...
0: So we do slightly like this.
1: Tak se trošku takhle poboucháte zzadu.
0: Very good.
1: Je to velmi dobrá masáž.
0: And sometimes when listening and Swamiji is talking too long.
1: A nebo když posloucháme a Swamiji mluví už příliš dlouho.
0: So...
1: tak takhle to můžeme využít.
0: We are relaxed. Otherwise, all the time Swamiji is talking.
1: Můžeme se s tou pomůckou uvolnit jinak.
0: So this is the very best one.
1: To, tahle pozice je nejlepší. Tohle využití je nejlepší.
0: Or sometimes this side you feel stretching.
1: A někdy prostě potřebujeme protáhnout pravou stranu, levou stranu.
0: Very good.
1: Takže to můžeme využít tímto způsobem.
0: We are supporting this side. Yeah. Tak, finished.
1: Tak je to konec.
0: 3, 4. So, this is very, very good.
1: To je velmi dobrá.
0: And about pranayama, we achieve it. And if someone is snoring,
1: a když někdo chrápe,
0: then you can say him.
1: Tak můžete tomu říct takhle.
0: So this is a very powerful.
1: Takže je to velmi mocná pomůcka.
0: Yes. So this is the many activities in this pranayama.
1: Že spousta činností se s tím dá provádět.
0: And sometimes one of the knee is very sharp.
1: A někdy některé z našich kolen je bolestivé.
0: Then we put it like this.
1: Tak my to takhle položíme.
0: No,
1: koleno.
0: No problem. Yes, under the our knee. So there are many activities in this.
1: Dá se s tím dělat opravdu spousta věcí.
0: And again for the pranayama.
1: A opět na pranayamu.
0: So when you go to yoga practice in your room, then you should take with this. That your teacher will give instructions. And take pranayam like this, and this long, then you put it, and you are relaxed.
1: Když cvičíte ve vašem pokoji pranayamu, tak měli by se to provádět s danda pod pěrkou a váš cvičitel vám dá instrukce, jak to dělat.
0: And sometimes they put under the armpit.
1: Někdy se to dá položit i pod jamku, pod pažní.
0: And there we are holding like this.
1: A nás to takhle drží.
0: So many this instrument can be used.
1: Chcete to využít v mnoha směrech.
0: And that's called jugad.
1: Co říká jugad?
0: You know what is jugad?
1: Víte, co je to jugad?
0: The American president went to India and he sent his people, let us look what kind of technology in India is.
1: Americký prezident navštívil Indii a zeptal se, ukažte mi, jaké technologie tady máte.
0: So the 4 Indians, Americans, sorry, not Indians, American.
1: 4 Američané.
0: And they were searching everywhere.
1: Hledali.
0: What kind of techniques?
1: Zkoumali všude po celé zemi.
0: All techniques.
1: Jaké různé techniky.
0: How they are working for the forest or for the gardens or for the all kind of work.
1: Technologie, jakým způsobem tam lidé pracují v lese nebo na zahradě, různé oblasti.
0: So then they were stuck in Rajasthan.
1: A pak se dostali do Rajasthánu.
0: American beautiful car, nice. But in India, it is out the Ranger. There is no road. Sandy and sandy.
1: A v tom Rajasthánu Američané se dívali na silnice.
0: And when then the road was with the tuck, tick, tuck, tick, you know?
1: A tam nejsou, jak víte, žádné silnice, pořádně žádný povrch, takže vlastně to takhle drkotalo.
0: This car was from the ambassador, American ambassador.
1: Jeli tam autem amerického ambasadora.
0: And it was about 8 o'clock evening.
1: Okolo 8 večer.
0: There was no more light, sun set it.
1: A už to bylo po západu slunce.
0: And the car cannot move. So some person was walking.
1: A auto se zastavilo, nemohli už jít dál.
0: So American said, Indian said, can I help you, boy? Can I help you?
1: A šel tam chodec pěšky a byl to Ind a zeptal se, můžu vám nějak pomoct?
0: American said, yes, thank you, but you cannot do. We need a workshop.
1: A ty Američani řekli, děkujem za nabídku, ale tohle by si nezvládlo, potřebujeme nějaký autoservis.
0: He said, for this car is about 300 meters workshop.
1: A on říkal, no, ten je tady 300 metrů zhruba daleko.
0: 300 kilometers long.
1: A nebo 300 kilometrů daleko.
0: Is there no any technician?
1: On se zeptal, já, není tady žádný mechanik někde poblíž?
0: He said, yes, there is one man.
1: Říkal, ano, je tady jeden muž.
0: He is repairing the bicycle.
1: A on opravuje kola, to opravářkou.
0: American said, this lonely man doesn't know how it is very bad.
1: A ty Američani říkali, ten muž ten vůbec nemá pojetí.
0: He said, but he will repair it.
1: Říkal, on to opraví.
0: They were laughing.
1: A oni se smáli.
0: But he said, he went, it is about 100 meters far. One man, little village, and was doing something on a meter of the cycle.
1: A tak šli společně asi 100 metrů do vesnice a tam byl ten muž, který tam něco opravoval.
0: And he sent him one engineer. He said, he's an engineer.
1: A tam poslali toho jednoho inženýra.
0: So he had only two instruments. One is something like to open this, what is called.
1: A on měl pouze dva nástroje, jeden byl z kleště.
0: One hook, that's all. He said, in the Marwari language, and they are American language. But said, what is the problem, this and that?
1: On se zeptal v tom místním dialektu, co je za problém vlastně s tím autem.
0: So he opened the boot.
1: Otevřel kufr.
0: And he said, what is the problem?
1: A co je tady za problém?
0: American said, this problem you don't know.
1: A Američani říkali, odvětili, ten problém ty stejně neznáš.
0: Do you want your car to take it to New Delhi?
1: Chtěli byste to auto odvést do Nového Delhi?
0: Yes.
1: Ano.
0: So he said, sit down. And he had one tool, little tool.
1: Říkal, tak si posaďte, a měl jeden
0: nástroj. He opened. He looked at here.
1: Z jedné strany.
0: He looked up and he did something like this.
1: A udělal něco takového.
0: Closed.
1: Zavřel.
0: Key please.
1: Požádal o klíč.
0: Key.
1: Nastartoval.
0: Very good.
1: Říkal, velmi dobré.
0: He was taking

0: pranayam, if you can learn it, you will know when you will go away from here to the universe.
1: To švr sádhanu, pránámu, pokud se můžete naučit, budete velmi dobře vědět, kdy můžete opustit tento svět do vesmíru.
0: And also see, if you go out for very important work, and if you want to become successful, then you should first look your švr asana, švr pranayam.
1: Stejně tak, pokud chcete, pokud vás čeká nějaký úkol, který musíte vykonat a chcete být úspěšní, tak nejprve musíte vykonat tu švr pranayamu.
0: And there is also the you can say jugad. You can say it is a jugad.
1: Také můžete říct, že tohle je jugad.
0: Should I take my jugad out?
1: Mám ho vytáhnout?
0: This is also my jugad. You know the jugad? Pure, perfect. And now, this, you should know where is now your nostril flowing.
1: Měli byste vědět, která z vašich nosních dírek teďkom proudí je aktivní.
0: We know that our nostrils are flowing. But certain seconds or minutes, one, and then it goes other.
1: Víme, že je proudění v našich nosních dírkách, ale po určité době vždycky se to mění, jedna je aktivnější víc než ta druhá.
0: Or both are going.
1: A nebo obě jsou aktivní.
0: So that's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: On se říká Ida, Pingala a Sushumna.
0: This is when the Sushumna is going, what time is going, mostly in the Brahma samay, morning, before sunrise, 1.5 hours, is that very beautiful things.
1: Ta Sushumna je aktivní hlavně v té hodině Brahma Murti, to znamená před východem toho slunce, tu hodinu.
0: So now hold your hand like this.
1: Takže takhle si uzavřete ruku.
0: Okay, and how long is your nose?
1: A jak je dlouhý
0: Everyone
1: váš nos?
0: Have different. How long is it from here till here?
1: Každý má jinou délku, takže se změřte tu délku.
0: But you have to sit straight.
1: Ale musíte sedět přímo.
0: Otherwise, this prana will go in your toilet.
1: Nebo vaše prana odejde do toalety.
0: Yes.
1: Ano.
0: So now.
1: Takže teď.
0: From here.
1: Odsud.
0: You mean from here till here.
1: Až sem.
0: And that is your the length of your face.
1: To je délka vašeho obličeje.
0: So everyone you know your exactly your this is your flap. I did not measure it.
1: To není z mé hlavy, já jsem to neměřil.
0: It did my mother.
1: Od mé matky.
0: I don't know how she did in my stomach. Her stomach, I don't know.
1: Nevím, jak se jí to podařilo v jejím břiše.
0: So from here line, you know this word line?
1: Takže z této linky můžete najít tady tuhle linku pod dlaní.
0: Chin. Your chin.
1: A to je vaše brada.
0: I have my dad. Beard, I was cutting, but it grew again.
1: Já mám ty svoje vousy, já jsem si je ostříhal, ale znovu to narostlo.
0: So from here,
1: že tam, odsud,
0: till here.
1: Až k tomu vrchu toho čela.
0: But those who have no hair here, please don't go there.
1: A ti z vás, co jste bez vlasů, tak prosím, nejděte až výš.
0: Then you have to go like this one. And two.
1: Pak byste to musel dělat takhle dvakrát.
0: Bindu čakra.
1: Až k bindu čakře.
0: Yes. So this is... Did you find... Hey, don't sit like this.
1: Neseď takhle.
0: Everybody have to sit like... Where is my jagu?
1: Kde je moje čanda?
0: My jagu. My jugard.
1: Můj jugar.
0: Sit straight, please.
1: Takže prosím, seďte zpřímeně.
0: Yes. Where's my jugard? It's gone. Right side, left side, second side. Okay. Here. Don't run away.
1: Neutečme.
0: So now you put your hand here.
1: Takže teď si položíte takhle ruku.
0: How your nose from here
1: odsud
0: till your here.
1: Až k vašim nosním dírkám.
0: So this means this is a distance.
1: Tohle je ta vzdálenost.
0: So hold your hand like this.
1: Držte tu ruku tímto způsobem.
0: And now, sorry.

0: Slowly exhale
1: pomalu vydechněte
0: from both nostrils.
1: Oběma nosníma dírkama.
0: And see from which nostrils more air coming.
1: A vnímejte, z které nosní dírky vychází více vzduchu.
0: You know, yes?
1: Poznali jste to, ano?
0: Don't go like this.
1: Ne tímto způsobem.
0: Nose is, your nose is not like this.
1: Váš nos není taky nakřivený.
0: Nose is straight.
1: Yes, přímá.
0: Yes? Take near your tissue. You got it. Have you this tissue?
1: Vemte si papírový kapesníček.
0: Okay. So you put it here.
1: A položíte ho sem.
0: And now you see, close your anybody. I close it my right nostril.
1: A můžete si uzavřít jakoukoliv nosní dírku.
0: And I will flow my air, but it will not go away.
1: A vydechnete, aniž by to spadlo.
0: No, it's not going here. And now I will hold here.
1: Že touto dírkou to neproudí, teď to prohodím.
0: Go on this side.
1: A už mi to spadlo.
0: My cell running here.
1: Takže to je ta moje dírka, která je aktivní, kde to proudí více.
0: Yes. And now it is like this.
1: A teď oběma.
0: Now coming together.
1: A teď obě dvě jakoby přicházejí společně.
0: It's running my all the times here.
1: Takže stále to mám té jedné nosní dírky.
0: Then you take your prana. So when you have very urgent and very that you have to be this, then you should step in the front of your room door and then say, just you feel it, don't take this. You see, you can just make it like this. Look on the water here, clean. Where is it going?
1: Takže můžete yeah. Takhle procítit ten dech, pránu.
0: So you don't need this, then you don't need jugad, okay?
1: Nepotřebujete ani žádnou pomůcku, můžete bez toho.
0: But pay you, I will not give you my jugad, okay?
1: Ale já vám nezaplatím, ani vám nedám ten svůj jugad.
0: So švara, ida pingala shushumna.
1: Švar, ida pingala shushumna.
0: Ida is left nostril and the right nostril pingala.
1: Ida je levá nosní dírka, pingala pravá nosní dírka.
0: And shushumna.
1: A shushumna.
0: That is the one very from there.
1: A ta je ta, co proudí až ze sahasráře.
0: These are the most powerful nerve systems.
1: Ty jsou opravdu nejmocnější, nejsilnější nervové systémy.
0: But more powerful is called the which pranayama, the nadi, it's called the vajra nadi.
1: Ale mnohem silnější té pranayama nadi, z těch pranayama nadi je vajra nadi.
0: Vajra is iron.
1: Vajra znamená železo.
0: So this iron is strong.
1: Železo je silné.
0: You know, sometimes now they say German prime minister, but she's not prime minister. What call them? Huh?
1: Chancellor.
0: Chancellor. And this, the German Chancellor in, she's a very strong lady.
1: Znáte německou kancléřku, to je velmi silná žena.
0: So they said, see the iron woman.
1: Oni ji nazývají jako železnou lady.
0: So similarly, Ada Pingala is good, but powerful is the our iron.
1: Takže i tímto způsobem Ida Pingala jsou hodně dobré, ale mnohem silnější, mocnější je ta Vajranádi.
0: Now how will I move your down? That I was asking. Vajranádi. And this is down.
1: A já se zeptám, jak ji vlastně změním nebo ten pohyb dolů.
0: Ah, you will be like the that is down.
1: Je to dole, potom byste byli takto.
0: Yes, Vajranádi.
1: To je Vajranádi.
0: You see, I will just tell, hey, wake up. Wake up.
1: Já si jenom takhle řeknu, probuď se.
0: Slowly.
1: A pomalu.
0: All nadis will go there. Say, Swamiji, I don't want this. Okay. So, I will tell you after. So, yoga, practicing asanas, pranayama, this is a jugad.
1: Cvičení yogi, pranayama, asana, to je ten
0: jugad. That jugad doesn't go long.
1: To netrvá dlouho.
0: That's only once for a while.
1: To je jenom na krátkou dobu.
0: But you are what doing yoga in daily life. It is that kind of yogi. But you can see that is a yogi. Asana and pranayama. But there are many other techniques that we need.
1: Ale vy jste ti vlastně, kdo můžou tu jogu přetvořit v jogíny. A je řada i dalších technik, kromě asana a pranayama.
0: So pranayama, švar nadi. And the Shvaranadis, we have to learn. It's a so big book. You want to learn that?
1: A Shvaranadi je o tom jedna taková tlustá kniha.
0: I made once, but people say, Swamiji, it's so complicated. It's not complicated. It's like a computer.
1: Jednou mi kdo si řekl, ale Swamiji, to je tak komplikované. To není komplikované, je to jako počítač.
0: And I don't make the computer, so I don't know what it is.
1: Já také nevyrábím počítače, nevím, co je uvnitř.
0: So, let us continue evening. But you have to remind me, you know?
1: Takže budeme pokračovat večer na to téma, ale musíte mi to připomenout.
0: Don't put me into the jugad.
1: Nepokládejte mě do jugad.
0: So, Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida Pingala Sushumna.
0: And this Ida Pingala Sushumna now is only I made you one line, 1, 2, and 3, that's all. It will come further. So do you want to become a yogi or you are

0: to change.
1: Tak musel jsem pospíchat, abych se mohl převléknout.
0: Position.
1: Tak zaujměte pozici.
0: The best will be that we take Anandasan.
1: Přejděte si do Anandasány.
0: On that way we will be able to see.

0: if we have enough space or not.
1: A díky tomu uvidíme, jestli máme dost místo i na cvičení v leže.

0: Now relax your whole body.
1: Uvolníme celé tělo.
0: Palms open.
1: Dlaně jsou rozevřené.
0: And face upward to the ceiling.
1: Směřují nahoru.
0: Shoulder blades on the floor.
1: Lopatky na podložce.

0: Now once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: Feel the contact body and floor.
1: Procítíte kontakt těla s podložkou.
0: And try to feel the heaviness of your body.
1: A snažte se procítit tu tíhu těla.

0: feel how with inhalation navel is going up.
1: Procíte, jak při nádechu jde pupík nahoru.
0: Body is expanding.
1: Tělo se rozpíná.
0: And during the exhalation body is contracting and navel is going down.
1: A při výdechu, jak se tělo smršťuje a břicho jde dolů.

0: And now, once a deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pomalu pohneme prsty na nohou, na rukou.
0: And now with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem spažíme, protáhneme se.
0: And exhale, relax.
1: A s výdechem zpátky a uvolníme.
0: Once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale, stretch your body and try to press your low back and try to press your neck to the floor.
1: Nádech, protáhneme se a tlačíme bedrní oblast páteře.
0: Exhale down.
1: I krk k podložce a s výdechem zpátky.
0: And one.

0: once more. Inhale together, hands up. Stretch body, low back and neck to the floor.
1: Bedra a krk k podložce.
0: And exhale.
1: A výdech dolů.
0: And now we will slowly start with the Pavan Muktasana.
1: A začneme cvičit Pavana Muktasanu.
0: Right leg.
1: Pravá noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale, press the knee to the chest and nose to the knee.
1: S výdechem koleno k hrudníku.
0: Inhale, head to the floor.
1: Nos ke koleni s nádechem.
0: And exhale,
1: hlava dolů a s výdechem noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Feel that your low back is now pressing the floor and on that way we are releasing tension from the low back.
1: A procítíte, jak tlačíme bederní část zad k podložce.
0: Inhale, head on the floor.
1: Uvolňujeme napětí.
0: And exhale, stretch your leg.
1: Nádech a výdech.
0: And try that your shoulder blades remain on the floor.
1: A snažte se, aby vám lopatky zůstaly na podložce.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more. Inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Relax.
1: Uvolni.

0: And now slowly sit in Vajrasana.
1: A pomalu přejdeme do Vajrasány.
0: We will relax in Vajrasana.
1: Uvolníme se ve Vajrasáně.
0: Just sit in Vajrasana.
1: Takže jenom sedíme ve Vajrasáně.
0: Straight your spinal column.
1: Narovnáme si páteř.
0: Palms on your knees.
1: Dlaně na kolenou.
0: Try to relax your shoulders, elbows.
1: Snažíme se uvolnit ramena, lokty.
0: Also try that your ear is above shoulder and hip joint.
1: A taky, aby ucho bylo v úrovni ramen a kyčle.
0: And also your jaw is parallel with the floor.
1: A čelist vodorovně.
0: Breathe with your abdomen.
1: Dýcháme do břicha.
0: And in this position we will feel that this muscle is relaxed.
1: A v téhle pozici si procítíme, jak je trapézový sval, jak se uvolňuje.
0: And Vajrasana is excellent for our Vajranadi.
1: A Vajrasana je výborná také na Vajranadi.
0: For relaxing.
1: Na uvolnění.
0: Balancing three main nadi, Ida, Pingala and Sushumna.
1: A vyrovnání tří hlavních nádí, Idy, Pingaly a Sushumny.
0: Also is excellent against headache.
1: A také je to výborný cvik proti bolesti hlavy.
0: And be aware of your breathing,
1: a buďte si vědomi
0: movements of your navel.
1: Svého dechu a pohybů pupku.

0: And now we will practice Marjari.
1: A teďkon budeme cvičit Marjari Asanu.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two. Exhale.
1: Dva
0: look
1: výdech.
0: To your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Three.

0: 4,
1: 4, 5,
0: 6,
1: 6,
0: 7,
1: 7,
0: 8,
1: 8,
0: 9, slowly up,
1: 9, pomalu nahoru,
0: and sit 10,
1: a sedneme si 10.
0: It is excellent for abdomen.
1: Je to výborný cvik na oblast břicha.
0: If you have painful period,
1: pokud máte menstruaci.
0: Also for activating complete yoga breathing.
1: Taky pro aktivaci plného jogového dechu.
0: And also for spinal column.
1: A na pro páteř.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podívejte se na pupek.
0: Three.
1: Tři.
0: Inhale abdomen.
1: S nádechem.
0: Thoracal area and clavicular.
1: Prohnutí hlavně v hrudní oblasti a podkličkové.
0: Exhale clavicular.
1: Výdech. Podkličková, hrudní.
0: Abdomen.
1: A břicho.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And now we will look in front of us.
1: A teď se podíváme dopředu.
0: And foot is going up.
1: Dáme si chodidla nahoru.
0: Exhale to the left side and look above your shoulder.
1: Výdech, podíváme se, jdeme doleva nohama a podíváme se přes levé rameno.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale on other side.
1: A výdech na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Second round, exhale.
1: Druhé kolo, výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Palms is on the floor. Inhale.
1: Dlaně na zemi, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Once more, exhale.
1: Ještě jednou výdech.
0: In the middle, inhale.
1: A down, doprostřed, exhale.
0: Výdech. Slowly we will go up, inhale.
1: A s nádechem pomalu nahoru.
0: And sit slowly down, exhale.
1: A s výdechem si sedneme pomalu dolů.
0: Be aware of your spinal column.
1: Jsme si vědomi páteře.
0: Be aware of your breathing.

0: Shashank Asana.
1: Shashank Asana.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And from the hip joints, straight spinal column, go down.
1: Kyčlí, rovná záda dolů.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Relax your head.
1: Uvolněte si hlavu.
0: Mm-hmm. Yes. Mm. Yes. Try to little stretch your hands.
1: Snažte se tu hlavu trošku vytáhnout.
0: But relax your shoulders, elbows.
1: Uvolníme si ramena, lokty.
0: And we will go up, inhale.
1: A půjdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Look once more.
1: A ještě se podívejte jednou.
0: I know that is the very easy asana.
1: Vím, že to je velice snadná asana.
0: But it's not easy.
1: Ale není zas tak snadná.
0: First, when we go up, we are not doing like this.
1: Tak zaprvé, když jdeme nahoru, vzpažujeme, tak to neděláme takhle.
0: No, we try to do correct.
1: Ne, snažíme se to cvičit správně.
0: Why?
1: A proč?
0: Because in this we are practicing and we will not have good result.
1: Protože takhle bychom cvičili, ale neměli bychom ty dobré výsledky.
0: Also, we are talking on the regular class that we are not doing like this.
1: A taky v těch kurzech říkáme, že to necvičíme takhle se sepnutýma rukama.
0: Because if you do like this from here you don't have nothing for breathing. Just little inhale.
1: Protože takhle když to cvičíte, tak se jenom tak trošku nadechnete.
0: But we start inhale abdomen.
1: Ale takhle
0: middle,
1: dýcháme do břicha.
0: Up, just for observe.
1: Zatím se jenom dívejte, necvičte.
0: And not only this.
1: A nejde
0: but
1: jenom o to,
0: try
1: že
0: to stretch.
1: Jde
0: more
1: o to
0: stretch. And with the upper arm we press our ears.
1: Že ty ruce máme ve vzpažení propnuté a snažíme se mít je u uší.
0: And we have hands little back.
1: A trošku i dozadu je tlačíme.
0: What is excellent against kyphosis.
1: A to je výborné proti
0: and
1: zvýšené
0: little
1: kyfóze.
0: Look up.
1: A podíváme se nahoru.
0: Here we feel all these muscles.
1: A pak všechny tyhle svaly vnímáte.
0: And diaphragm. And we have deep inhalation.
1: I bránici a
0: stretch up.
1: Uděláme and pak hluboký nádech.
0: When we go down, we are going nicely down.
1: A když jdeme dolů, tak jdeme takhle hezky.
0: Put not completely stretch, but try in this position to relax.
1: Ne úplně vytažení, ale snažíme se uvolnit v té pozici.
0: Not this.
1: Či ne takhle.
0: Not in the stress.
1: Nemáme ani lokty ve vzduchu,
0: but stretch
1: ani do široka.
0: And relax and slowly feel that elbow, forearm and front head is on the floor.
1: Ale ruce jsou protažené a snažíme se, aby byly lokty i čelo na podložce.
0: When we go up,
1: a když jdeme nahoru,
0: we are not going,
1: tak nejdeme takhle.
0: But again, stretch,
1: ale zase protáhneme.
0: Look in front,
1: podíváme
0: and
1: se dopředu
0: slowly up,
1: a pomalu nahoru.
0: Stretch and with exhalation up, clavicular, middle, abdomen.
1: A s výdechem postupně podkličkový, hrudní a břišní dech.
0: And completely different.
1: A je to pak úplně jiné.
0: We feel muscles.
1: Cítíme ty svaly.
0: If you practice only this,
1: když cvičíte jenom takhle,
0: I am practicing asana, something.
1: Tak prostě něco jen tak cvičíte.
0: But we will not have effect of asana.
1: Ale nevyužijete plně tu asanu.
0: Inhale. Up,
1: nádech nahoru.
0: Stretch. Imagine that somebody is pulling your hands up.
1: Vytáhneme se, jako by nás někdo tahal za ruce.
2: Many Like this. More.
1: Ještě víc dejte ty ruce nahoru.
2: I tell you that

0: Několik lidí tady má takhle ty ruce jako do široka rozevřené.
1: And when it will not go people like this, then we make it backside.
0: Tak pokud nebudete mít hezky ty ruce u uší, tak si běžte někam dozadu.
1: I'm sitting here, but not, I'm controlling very well.
0: Já tady sedím, ale hezky vás kontroluju.
1: Yes.
0: Hodně vás kontroluju.
2: And remain in this position.
0: A zůstaňte v té pozici.
2: And now it is a strengthening of your diaphragm.
0: A takhle si posilujeme bránici.
2: And strengthening the muscles for your breathing.
0: A ty vůbec všechny svaly, které používáme k dechu.
2: And through these movements you will have deeper inhalation. And little look up.
0: A díky tomu budeme mít hlubší dech. A podívejte se trošku mírně nahoru.
2: And now imagine that all the time somebody is stretching you up.
0: A představte si, že vás někdo vytahuje nahoru.
2: And going down.
0: A i když jdete dolů, tak vám někdo ty ruce vytahuje nahoru.
2: Yes. And immediately you will feel that you become warm and you become sweating.
0: A okamžitě budete cítit, jak je vám horko a začínáte se potit.
2: You don't need this gym.
0: Nepotřebujete chodit do fitka.
2: Only you need to practice asanas on the correct way.
0: Stačí, když budete cvičit asány správně.
1: Tell him, okay? This one.

0: A teď jdeme nahoru. A s výdechem dolů, ruce.
1: But he is very old.
2: No, she's young.
0: Není stará, je mladá.
1: Yes.
0: Tak to dá.
2: Yes. Sit in Vajrasana and relax.
0: Takže sedněte si do Vajrasany a uvolněte se.
1: If you are a little bit big, yeah, then it's okay. Side means okay. But when you go up, then you should come like a little bit more.
0: Tak pokud jste trošku větší, tak samozřejmě tomu můžete přizpůsobit tu pozici, ale měli bychom se snažit ty ruce mít u sebe.
1: You know that our class is here for many, many years, no? Always was very in the past. So, yeah. So there are few are there like this and like Ajab and going like this and then this or this.
0: Víte, že tady už roky vlastně cvičíme na těch programech a většina z vás to cvičí správně, ale někteří ještě cvičí takhle, jak
1: of course, she's very like this, yeah. But at least you can come.
0: Ale aspoň se snažíme, abychom ty
1: like
0: ruce měli
1: this, not like that.
0: U sebe a ne úplně ze široka.
1: Then next time we will take these people all like this and I will tell you how to do them and two rounds give redness dotting.
0: A příště vám to řeknu a budete tady běhat dvě kola kolem dokola.
1: So it will round one, then other, another.
0: A pak zase v opačném směru.
1: And then come here and then practice.
0: A pak přijdete sem a tady budete cvičit.
1: So yoga is a yoga.
0: Yoga je yoga.
1: This is not only for like this, yeah?
0: Není to jen tak.
1: So we are like on the operation, okay?
0: Je to jako, když jste někde na operaci.
1: So, yes, please. Thank you.
2: And now we will do one asana from second level. We didn't manage to practice.
0: Teď si uděláme.

0: asana, people are doing on this way.
1: Většinou to lidé cvičí takhle.
0: That is the formula how to injure yourself.
1: A to je návod k tomu, jak se zranit.
0: Never, because
1: nikdy nedělejte tohle.
0: You will injure your low back and you will too much stretch your legs.
1: Tím se zraníte v bederní oblasti a ještě budete příliš napínat tu zadní stranu nohou.
0: First, imagine these movements.
1: Takže nejdřív si představte ten pohyb.
0: That you do inhalation.
1: Když s nádechem uděláte tohle.
0: But not like in gymnastic.
1: Ale ne jako v gymnastice, že byste se prohli v bedrech.
0: Just nice position and stretch.
1: Hezká pozice zad a jenom se vytáhneme.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: What means here is the action.
1: Takže tady je ta akce.
0: And here is relax.
1: A tady je uvolnění.
0: On that way will go hands.
1: A tak to uděláme i s rukama.
0: And we will do on this way.
1: A takhle.
0: Relax your palms.
1: Takže nejdřív se jenom dívejte, uvolněte si dlaně. Jdeme nahoru.
0: And we are observing our hands.
1: A díváme se na ruce.
0: Here is the inhalation again.
1: Takže tady nádech.
0: Not like this.
1: A zase ne takhle.
0: But this.
1: Ale hezky.
0: Okay, is this depending on your shoulders?
1: Záleží taky na
0: ramenu. And also is depending on kyphosis.
1: A na kyfóze.
0: But try to do this.
1: Ale snažíme se to cvičit takhle.
0: After that we are going down that we are parallel with the floor.
1: A potom jdeme dolů, až se dostane trup do vodorovné pozice.
0: Action up and relax.
1: Akce nahoru a dolů uvolnění.
0: What means this is excellent for your shoulders.
1: Takže je to skvělé pro ramena.
0: Excellent for the between your shoulder blades.
1: Pro mezilopatkové svaly.
0: For your breathing.
1: Na dech.
0: But you are not
1: doing. Ale neděláte tohle.
0: These movements. Try.
1: Snažte se to dělat takhle.
0: And these movements will make that here is inhale and when you relax immediately you will exhale.
1: A ten pohyb vám zajistí ten nádech a výdech.
0: Also when you do this asana try not on this way.
1: A když tu asanu cvičíte, tak se snažte to nedělat takhle.
0: But try to have as much as possible straight your hands, not
1: snažte se ty ruce mít natažené a neohýbat je na záda.
0: It is not my sin.
1: Není to takhle, abyste se byli za hříchy.
0: 10 times after that inhale.
1: 10krát potom nahoru, nádech
0: exhale.
1: A výdech.
0: Few inhalation, exhalation.
1: Několik nádechů a
0: and
1: výdechů.
0: And we will do after that do once more.
1: A potom ještě jednou.
0: And relax.
1: A uvolnit se.
0: Only try when you do these movements not to injure your neighbor.
1: Snažte se jenom, abyste při tom cvičení nezranili svého souseda.
0: Yes. Slowly go up.
1: Takže pomalu jdeme nahoru.
0: First row is no problem. If you are in the first.
1: Když jste v první řadě, tak není žádný problém.
0: Head is. You don't need to. Oh my God.
1: Čili nekýveme
0: not
1: takhle
0: do
1: hlavou.
0: Not this way. Because I'm showing this and already I have dizziness.
1: Protože já jenom jak to ukazuju, tak už se mě motá hlava.
0: If you have movements with your head.
1: Pokud hlavou hýbete.
0: You remember first level.
1: Tak si vzpomeňte na první díl.
0: Something is here.
1: Tady něco máte.
0: And you do this.
1: A děláte tohle.
0: What means more up is only more correcting of kyphosis.
1: Takže když tu hlavu jako zvedáte, tak jenom tím napravujete tu zvětšenou kyfózu.
0: If you will do only with the head movement.
1: Pokud budete takhle dělat pohyby hlavou.
0: It will be like a car accident.
1: Tak je to jako když se nabouráte v autě.
0: Only movements in the one vertebral.
1: Je to pohyb v jednom obratli krční.
0: In which is not good to make movements.
1: A to není dobré.
0: Like

0: here.
1: A stejně tak v té bederní oblasti.
0: Because we have these two lordoses.
1: Že máme tady ty dvě lordózy, dvě zakřivení.
0: Everything what is down, that is up, and everything what is up, it is down.
1: Oblasti krku a dolní části zad beder. Usually we have to je i dole.
0: Usually we have this problem for fifth vertebral, and usually we have here problem.
1: Čili většinou ten problém máme jak v bederní oblasti, tak v krční oblasti.
0: And we are not doing in this position or this position, we will have tension. Also, we are not. They call chicken head. Chicken pose.
1: Tomuhle se pak říká kuřecí hlava.
0: And how you will know that somebody in this wrong position?
1: A jak podle čeho zjistíte, že má někdo tuhle nesprávnou pozici?
0: After summer.
1: Po létě.
0: You will see white line here.
1: Tak tady bude mít takový bílý pruh.
0: Because you are constantly in this position.
1: Že jste furt takhle v téhle pozici.
0: And you will not be a red neck.
1: A nebudete mít teda opálený krk.
0: You know what is the red neck. And who is the red neck, yes? You will have this white line. And that is the syndrome of the white line, if you know. That is not cocaine. White line here is the syndrome.
1: Budete tam mít bílý pruh a nemyslím teď ten tu bílou čáru jako od kokainu, ale bílý pruh.
0: Also you will see that especially ladies when have the chin.
1: A zvláště ženy, když mají nějaký řetízek náhrdelní.
0: Here is disappearing the chin.
1: Tak ten vlastně tady v té oblasti vzadu na krku úplně mizí.
0: oh my god. Especially not Rudraksh Mala disappearing. That will be
1: a zvláště Rudrakshová Mala, aby nemizela.
0: Okay, now stretch nicely, head, neck, everything.
1: Hezky se vytáhněte, slowly, don't hurry. Uvolněte se.
0: Now slowly inhale.
1: Pomalu nahoru.
0: Exhale and 10 times in your own rhythm.
1: A 10krát ve vlastním rytmu.
0: And try not to injure yourself.
1: Snažte
0: be
1: se
0: gentle.
1: Nezranit,
0: not too much go.
1: Jemní, nepřeháníte to.
0: And after 10 up.
1: A po 10 jdeme nahoru.
0: And relax.
1: A uvolníme.
0: This movement is mostly for your thoracal area.
1: Takže tenhle pohyb je hlavně pro tu hrudní oblast.
0: If you are in kyphosis,
1: pokud máte tu zvětšenou kyphózu, tak děláte tohle.
0: Okay, we will have some stretching.
1: Tak
0: here.
1: Možná si trošku protáhnete zadní
0: but
1: stranu nohou.
0: This asana is mostly for this area.
1: Ale ta asana, smysl té asány je hlavně kvůli té hrudní oblasti.
0: Make this. That you are able to open.
1: Měli byste být schopni takhle otevřít hrudník.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale down.
1: Výdech
0: and
1: dolů.
0: 10 times in your rhythm.
1: A 10krát.
0: Be gentle with yourself.
1: Ve vlastním rytmu.
0: Do not injure yourself.
1: Nezraňte se.
0: And slowly go up.
1: A pomalu jdeme nahoru.
0: And exhale down.
1: A výdech.
0: And relax in Anandas.
1: A uvolníme se v Ananda Asáně.
2: This is good. Like down is very good.
0: Because of that, Vishwaguruji make Ananda Asana.
1: A proto to Svamiji nazval Ananda Asana.
0: That is position of the bliss.
1: To znamená pozice blaženosti.
0: If we will little more torture, it will be a really Shavasana, dead body.
1: Teprve kdybychom vás trošku déle mučili, tak by to byla zase ta pozice mrtvoli Shavasana.
0: And try to relax and to enjoy in this position.
1: Takže snažte se uvolnit a užít si to.
0: And try to feel how you are breathing.
1: a snažte se vnímat, jak dýcháte.
0: Especially this upper part.
1: Zvláště v té horní části plic.
0: Be aware of circulation in your body.
1: Uvědomte si, jak vám to cirkuluje v těle.
0: Also not to separate your legs.
1: Nohy by měly být blízko u sebe.
0: But also not put one above other.
1: Ale zároveň nekřížíme přes sebe.
2: This one.

0: And we will do one asana more. Also, we didn't practice this in previous weeks. It is from second level.
1: Uděláme si ještě jednu asánu, kterou jsme také nestihli z druhého dílu ještě cvičit.
0: First look.
1: A nejdřív se zase jenom podívejte.
0: I will put to see better. Hasta Uttanasana.
1: Hasta Uttanasana.
0: On the right side.
1: Nejdřív doprava, na pravém boku.
0: And try to be in the one line.
1: A snažte se být v jedné rovině.
0: Completely in the one line.
1: Celý v jedné rovině.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: And it is excellent for your sacroiliacal joint.
1: A je to výborné pro ten iliosakrální kloub.
0: Hip joint.
1: Kyčle.
0: Also for stretching and get a better tonus of your pelvis diaphragm.
1: A taky pro protažení a lepší tonus v pánevním dnu.
0: And especially for ladies organs.
1: A zvlášť teda je to dobré na ženské orgány.
0: But also guys will feel the stretching in the area of prostata.
1: Ale muži zase budou vnímat oživení v té oblasti nebo protažení v oblasti prostaty.
0: In this position we will breathe.
1: A v té pozici budeme cvičit. V téhle pozici dýcháme.
0: What means inhale?
1: A to následovně s nádechem.
0: Try not to do this.
1: Snažíme se nedělat tohle.
0: But it is two force. One which is pushing your hip joint front.
1: Jsou tam dvě síly. Jedna tlačí kyčel dopředu.
0: Second your leg is going back.
1: A druhá síla tlačí zase nohu dozadu.
0: And third you are going more to the head.
1: A třetí vlastně táhne tu nohu směrem k hlavě.
0: And breathe.
1: A dýcháme.
0: Nicely you will feel the stretching in this low back.
1: A budete krásně vnímat to protažení v oblasti beder.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: It is very important not to practice on this way.
1: Je důležité to necvičit takhle.
2: The last.
0: Yes.
2: Next month, yeah?
0: Next month. Next last. Yes, in the
2: then we will do.
0: Okay.
2: Okay?
0: Yes.
2: You can do.
0: Well, I have finished. Yeah. Now relax.
2: So we will practice whole day.
0: Yeah.
2: The next year we come, then we will
1: tak ty další asány budeme cvičit zase příště.
0: Yes. Okay, with this we will finish.
1: Takže takhle už skončíme.
0: And now is already time for eating.
1: A už je čas na jídlo.
0: Thank you. Hurry on.
1: Tak děkujeme.

0: ਕਰਨ ਕੀ। ਦੇਵਾਦੀ ਦੇਵ ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਆਰਾਧੇ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਮਾਧਵਨ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। ਅਲਕਪੁਰ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਕੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। With the blessings of our Guru Parampara,
1: s požehnáním naší Guru Parampara,
0: I wish you and welcome you beautiful today.
1: Vás dnes vítám v krásném dnu.
0: I was looking forward to see you again.
1: Těšil jsem se, až vás zase uvidím.
0: Some have seen me now last how many months from the December.
1: Někteří mě neviděli od prosince měsíce.
0: And I know that you have all were practicing your yoga in daily life.
1: A vím, že jste všichni cvičili svou jogu v denním životě.
0: I do feel and I can see that you have been lots of practices and helping each other to our don't put too much. So that's very very important and peaceful that we are again here.
1: Vidím na vás, že jste cvičili a že jste si navzájem pomáhali a to je velmi dobré, důležité. A je moc dobře, že jsme tady společně.
0: And we all come here

0: to our this very holy place.
1: A že přicházíme na toto velmi svaté místo.
0: Here have been our Bhagwan Swami Madhavananji Bhagwan.
1: Tady byl Bhagavan Swamiji Madhavanandaji.
0: You could see, I can see sometimes how he was moving, walking here, there.
1: A někdy ho přímo vidím, jak tady tudy procházel, jak tu chodil.
0: And our ashram is so pure, very clean, and it has no negative energy from other side at all.
1: A náš ashram je velice čistý a není v něm žádná vnější negativní energie.
0: I was round the world.
1: Byl jsem po celém světě.
0: And after you know that we all there is this what we call this corona.
1: Pak přišlo to, čemu říkáme koronavirus.
0: And it happens.
1: To se děje.
0: We don't know why and how it happened.
1: Nevíme proč ani jak se to stalo.
0: But it is said it is the Kali Yuga's, the end of the Kali Yuga is coming now.
1: Ale říká se, že teď přichází konec Kali Yugy.
0: You know that from November already began.
1: Víte, že to začalo už v listopadu.
0: And it was in whole world.
1: A rozšířilo se to do celého světa.
0: No one could think that such thing can happen.
1: Předtím by nikdy si nikdo ani nepomyslel, že by se něco takového mohlo stát.
0: Now still we don't know why.
1: A pořád ještě nevíme proč.
0: But immediately on that days I told everyone.
1: Ale hned v těch prvních dnech jsem všem říkal.
0: This is the happening only to the humans.
1: Děje se to jenom lidem.
0: No any animals.
1: Žádným zvířatům.
0: I was thinking in the lecture in New Zealand.
1: Na přednášce na Novém Zélandu jsem přemýšlel.
0: I said that this what is happening now is only for the humans.
1: A napadlo mě, že vlastně to, co se děje, se týká jenom lidí.
0: In my thinking I was that because all other animals and humans, how much they are torturing them.
1: A napadlo mě, jestli to není kvůli tomu, jakým způsobem lidé zachází se zvířaty, jak je mučí.
0: Many people like they are burning animals' life.
1: Jak je trápí. Je mnoho lidí, kteří spalují zvířata zaživa.
0: And not completely, one leg burning, then second burning.
1: A neupálí je najednou celé, jenom jim třeba nechají ohořet jednu nohu, pak druhou.
0: This torturing is not good.
1: A je to opravdu mučení, které není v pořádku.
0: I think all these animals who were tortured and very much painful.
1: Myslím si, že všechna ta zvířata, která procházela takovým utrpením bolestným.
0: Perhaps they say to God, God please, why you are torturing us?
1: Možná volali k Bohu a říkali mu, Bože, proč nás tak trýzníš?
0: And why we about have done?
1: Co jsme udělali?
0: They said, please, give something. in this Kali Yugas what humans will tortured.
1: A tak možná říkali, Bože, postarej se o to, aby i lidé v této Kali Yuze trpěli.
0: And it has come.
1: A tak to přišlo.
0: It is all animals, no one is suffering from the corona.
1: Zatím žádná zvířata kvůli koronaviru netrpí.
0: Second.
1: Za druhé.
0: I have been asking round the world from our bhaktas and from others that how many humans who's eating only vegetarians or this, who's not torturing their animals, who's practicing yoga, meditations, prayers toward the God, everything, they have not affected very much to this corona.
1: Ptal jsem se bhaktů, žáků po celém světě, kdo z nich, z těch, kteří jsou vegetariáni, kteří nemučí zvířata, praktikují, meditují, modlí se k Bohu, tak jsem se ptal, nakolik je ten koronavirus nakazil a prakticky nebyli nakažení nebo neměli příznaky.
0: So I asked round the world all yoga and life people and other yoga people, those who do not eat meat.
1: Ptal jsem se po celém světě všech z jógy v denním životě, ale i z jiných typů jógy, těch, kteří nejedí maso.
0: How many they are affected from this corona?
1: Kolik z nich se nakazilo tím koronavirem?
0: I asked also around Europe.
1: Ptal jsem se po v rámci Evropy.
0: And that yoga practitioners and vegetarians that were not affected. Maybe one, two, something like that.
1: Ti, kdo cvičí jógu a jsou vegetariáni, tak se nenakazili. Možná jeden, dva, trochu.
0: And do you know that our yoga people, our yoga who's not eating meat and this and that, do have, or do you know some who was affected by this corona?
1: Víte o někom z nás, kdo cvičíme jógu a nejíme maso, že by měli nějaký vážný průběh toho nakažení koronavirem?
0: You are from many different countries.
1: Jste tady z mnoha různých zemí.
0: So please raise your hand up. Who was that in our yoga and their life or other really sattvic hand up if they had a corona?
1: Takže prosím zvedněte ruku vy, kdo buď sami nebo jestli víte o někom z vašeho okolí, kdo je jogín, žije sattvicky, vegetariánsky a byl nakažený tím koronavirem.
0: So two people, yes?
1: Čili dva lidé.
0: You attacked? You, no, you did not attack. Otherwise you will not live now. You are alive.
1: To, že teď seš naživu, znamená, že ses nenakazil.
0: Gayatri from? From Lín.
1: Gayatri ze Zlína se nakazila.
0: Is she died?
1: No. Umřela?
0: No, yeah, then it's up. Air is coming. So, that it is definitely when very cold air and you have everybody good, but sometimes still you feel the it's very cool.
1: Když přijde chladno, tak i když se hodně oblečete, tak stejně cítíte ten chlad.
0: So, if you did not follow the rules, then definitely you also affected.
1: a nastydnete. Takže se může stát, že když se neřídíte těmi pravidly, tak vás to dožene.
0: And chytí. Still we know that things can happen.
1: Víme, že se může stát lecos.
0: But definitely you are so humble, so spiritual, so very clear, and this you will not be affected like that.
1: Ale když jste tak duchovní, čistí i pročištění, tak to na vás nebude mít takový účinek.
0: But when you are not following,
1: ale když se neřídíte těmi pokyny,
0: then of course it happens like that.
1: Tak pak to se samozřejmě může stát.
0: But many you can see around the world, this I hear only, you are Czech. Yeah, Czech is okay.
1: Z celého světa se nakazil možná jeden Čech
0: and
1: a to
0: you?
1: Je v pořádku. She's Czech as well.
0: Also
1: yeah,
0: Czech.
1: From Zlín.
0: Okay. So this was something they were gracing everywhere. They did not follow the instructions.
1: Tak možná se neřídili pokyny. Ti, co
0: so,
1: se nakazili, ty Češi.
0: In that same way, did you see in some your house who was eating meat and this, and you are there? Maybe due to you, that person is also not affected.
1: A je docela možné, že i když žijete doma s někým, kdo jí maso, tak ale pod tím vaším sattvickým vlivem to na něj nemá takový vliv, protože jí
0: Because
1: maso.
0: You are spreading such a nice spiritual rays, so the other person will be also protected.
1: Protože kolem sebe šíříte takovou duchovní vibraci, která, do které zahrnete i toho dalšího člověka.
0: Then we know if it's really a real person doing the vegan eating.
1: Když se někdo stravuje vegansky,
0: they are affected not very much.
1: Tak na ty to také nemá žádný velký vliv.
0: So my dear, we have in this Kali Yuga, in Kali Yuga on the spot like this now, it is in Sat Yuga.
1: Čili, moji milí, i když je kolem Kali Yuga, tak na tom místě, kde jsme, tady a teď, tak kolem nás je Satya Yuga.
0: So what means that Sat Yuga, I mean?
1: A co tím myslím, tím, že je tady Satya Yuga?
0: Still is a Kali Yuga.
1: Pořád je Kali Yuga.
0: But inside there are spots, this is not affecting very much from Kali Yuga.
1: Ale uvnitř té Kali Yugy jsou místa, která ta Kali Yuga neovlivňuje, nebo neovlivňuje je moc.
0: Many people come now towards to the vegetarian.
1: Z mnoha lidí se nyní stávají vegetariáni.
0: Many people got some kind of very very beautiful thinking.
1: Mnoho lidí má krásné myšlenky nebo způsob uvažování.
0: So in this way our round the world spread so many bhaktas.
1: A naši bhaktové jsou po celém světě.
0: And I was praying always.
1: Já jsem se vždycky modlil.
0: I always said Mahaprabhuji's, Guruji's.
1: A vždycky jsem říkal Mahaprabhujimu.
0: In my all prayers everywhere.
1: V mých vlastních modlitbách, ať jsem byl kdekoliv.
0: I was praying for you all.
1: Tak jsem se modlil za vás a za všechny.
0: So I'm very happy to see you healthy.
1: A tak jsem velmi šťastný, že vás všechny vidím zdravé.
0: Happy.
1: Šťastné.
0: Relaxed.
1: Uvolněné.
0: And but I see that all of you are not anymore talking.
1: Ale vidím, že jste nějak polevili v mluvení.
0: Yes, it has effect.
1: Čili ovlivnilo vás to?
0: Not that because of this we have the like this and we don't want to speak.
1: A ty roušky nemáme kvůli tomu, abychom nemluvili.
0: But we can talk anytime.
1: Můžeme mluvit kdykoliv.
0: So last week whole group who was here.
1: A tak minulý týden celá ta skupina, která tady byla.
0: So many like you.
1: Bylo jich tak jako vás tady
0: they
1: teď.
0: They came depressed.
1: Tak se dostali trošku do takové deprese.
0: And then about satsangs, bhajans, our lectures, our sadhanas.
1: A když pak probíhaly satsangy, zpívali se bhajany, věnovali se sádhaně.
0: They were not in the depression.
1: A když byly přednášky, tak v depresi nebyli.
0: So don't worry.
1: Čili tím se netrapte.
0: Be happy.
1: Buďte šťastní.
0: Bless it. And you know, long ago,
1: před dávnou dobou,
0: about let's say 25 years or something,
1: asi před 25 lety,
0: in San Francisco, there was just some little conference, all yoga centers.
1: Byla v San Francisco taková konference různých center jógy.
0: And someone organizers they come to know and come to know that I'm there.
1: A organizátoři se dozvěděli, že tam zrovna jsem.
0: So they call me. Also please come.
1: A tak mi zavolali, požádali mě, abych taky přišel.
0: And so like everywhere there are all many yoga centers.
1: Jako všude je spoustu jogových.
0: They bring their yoga books and this and that and practice and like many things.
1: Center a všichni tam mají nějakou svoji literaturu a cvičení.
0: It is very important.
1: A je velmi důležité.
0: That yoga any person practicing anywhere.
1: Ať už jógu cvičí kdokoliv a kdekoliv,
0: we should support them.
1: Tak bychom ho měli podporovat.
0: Not only the yoga in daily life, only yoga, no.
1: Nejenom jógu v denním životě, nejenom jógu v denním životě.
0: Yoga is one.
1: Protože yoga je jedna.
0: But some master, some disciples, some yoga practitioners, they are giving their name, why not?
1: Někteří mistři nebo některé typy jógy se prostě jmenují určitým způsobem, proč ne?
0: So we have many yogis and they give the name to their path.
1: Máme mnoho jogínů, kteří dali své jméno určité jogové cestě.
0: And when there are so many different kind of, it is beautiful.
1: A v tom množství nebo v té pestrosti je krása.
0: You see how many trees here, how beautiful and very big. But every the trees are different.
1: Vidíte, kolik je tady krásných stromů a přitom každý ten strom je jiný.
0: That is the beauty.
1: A je v tom krása.
0: So we should not say only yoga, that's all.
1: Čili neměli bychom ani říkat jenom yoga a nic jiného.
0: We have many Shivananda yogas.
1: Jsou různé jogy, je Shivanandova
0: yoga.
1: Yoganandova yoga.
0: Yoga and the our the yoga in daily life.
1: Naše yoga v denním životě.
0: Then many others.
1: A mnoho dalších.
0: So why not?
1: Čili proč ne?
0: They are good. They are very happy.
1: Jsou dobré, jsou šťastné.
0: We should respect to each other.
1: A je třeba, měli bychom se navzájem respektovat.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: It's like one little village or big city, doesn't matter.
1: Ať je někde malá vesnice nebo velké město.
0: You are one family.
1: A vy jste jedna rodina.
0: So your husband and your wife, they give one child.
1: A manžel s manželkou mají dítě.
0: And in other street also they give birth to child.
1: A o ulici dál se taky narodí manželům dítě.
0: So, the whole city or village, They are giving children.
1: A tak se ty děti rodí v celé vesnici nebo v celém městě.
0: And how beautiful it is.
1: A jak je to hezké.
0: We will not say everyone, only this one child is good, other we don't want.
1: A ta rodina nebude chodit, nebude říkat to moje dítě, nebo to naše dítě je to nejlepší a ostatní nestojí za nic.
0: When we come to the kindergarten,
1: když přijdeme do školky,
0: how beauty is all.
1: Tak jak jsou tam všechny ty děti hezké.
0: When we go to the school,
1: když jdeme do školy,
0: how many they are coming,
1: kolik dětí se tam chodí učit.
0: And how everyone coming and having another view to think, the face, etc.
1: A všechny ty děti, co se tam učí, tak mají své vlastní názory, svůj pohled na studium.
0: So we are sitting here from different countries, different faces, etc.
1: Tady sedíme z různých zemí, různé národnosti, máme různé obličeje.
0: But we are here.
1: Ale všichni together. Jsme tady společně.
0: That is beauty.
1: V tom je krása.
0: Therefore it is a Sanatan Dharma.
1: Proto se říká Sanatan Dharma.
0: Sanatan Dharma is everlasting.
1: A Sanatan Dharma je věčná.
0: It will be ever and ever.
1: Je trvalá, bez konce.
0: Because it is not only one.
1: Protože to není jenom nějaká jednotlivina.
0: Nebo... So we shall respect everyone.
1: A tak je třeba ctít, respektovat každého.
0: One big company or factory.
1: Jedna velká továrna nebo společnost.
0: And other one have little factory or little work.
1: A vedle ní je někdo, kdo má jenom něco malého, malou firmičku.
0: Let them work.
1: Ať oba pracují.
0: Similarly,
1: velká i malá firma podobně.
0: In the world there's so many yoga.
1: Ve světě je tolik nejrůznějších jog.
0: And of course we shall respect. And if someone is doing not very good, okay, we will tell them, speak something, please make it clear.
1: A na nás je, abychom je všechny respektovali. Pokud někdo z nich neříká něco úplně dobrého, tak pak je na místě se s ním promluvit a nějak si to třeba vyjasnit.
0: So, in this way,
1: a tak tímto způsobem
0: I was in San Francisco.
1: Jsem byl v San Francisco.
0: And there was a podium.
1: Bylo tam pódium.
0: And they invited me and about 20 minutes to give some lecture.
1: No, na to pódium mě vyzvali, abych vystoupil a měl 20-minutovou zhruba přednášku.
0: And there many, many shop.
1: A bylo tam mnoho takových krámků.
0: So some were listening my lecture, some not, they were there, it's good.
1: A někdo poslouchal tu moji přednášku a někdo tam se tam jen procházel, v pořádku.
0: Once I had in a Czech.
1: Jednou jsem měl takovou přednášku v Česku.
0: Yeah, there was also very big like this in your country.
1: A bylo to taky tak jako veliké tam.
0: So it was very good.
1: Bylo to moc dobré.
0: And there were many people from yoga in their life.
1: Bylo tam hodně lidí z jogy v denním životě.
0: In the Prague.
1: V Praze.
0: And also they asked me to speak and I was talking 10-20 minutes.
1: A jakoby obdoba, která se mi přihodila v Praze, taky mě požádali a já jsem měl 10-minutovou řeč tam.
0: So we meet each other. We are coming together.
1: A jsou to situace, kdy se setkáváme a potkáváme.
0: So and many people they give the name of yoga.
1: Mnoho lidí dává název józe.
0: So yoga is a yoga one.
1: Yoga je jedna yoga.
0: But name is different.
1: Ale může se jmenovat různě.
0: Human is a human.
1: Člověk je člověk.
0: But we have our names.
1: A přesto máme různá jména.
0: So we should come together.
1: Ale měli bychom se spojit.
0: What I want to tell you.
1: Co vám chci říct?
0: I put point because everyone is silent, depressed.
1: všichni jste tady tak potichu a trochu v depresi, tak chci něco zdůraznit.
0: On that subject I was telling.
1: Čili mluvil jsem na určité téma.
0: In the aeroplane I came, it

0: jim chtěl přijít blíž, tak říkali, ne, ne, takhle to stačí.
1: Well, also here.
0: A taky tady.
1: So not last week, but one week before.
0: Ne ten minulý týden, ale předminulý.
1: I gave this lecture here.
0: Jsem tady měl přednášku.
1: So there is one man, now he's became about 70 years or something, 70, 80.
0: Je jeden pán, teď už je mu něco mezi 70 a 80 lety.
1: In San Francisco.
0: V San Francisco žije.
1: And he came to me when he saw me, only was the orange dress me.
0: A když mě tam viděl v tom San Francisco, já jsem měl jediný oranžové šaty, tak ke mně přistoupil.
1: Many, many groups.
0: Bylo tam mnoho různých skupin.
1: So one Indian came.
0: A přišel tam jeden Ind.
1: And he saw me.
0: A viděl mě.
1: So you know that the deers goes towards the deers.
0: A víte, že srnce jdou k srncům.
1: And birds goes to bird side.
0: A ptáci se shlukují do hejn společně.
1: Rabbits goes to rabbit side.
0: A králíci vytváří taky.
1: So Indian came to the Indian to me.
0: Svá společenství, takže Ind, když mě viděl, tak měl tendenci
1: and he
0: jít
1: came,
0: za mnou.
1: And he gave from his pocket, he gave me some dollars.
0: A tak za mnou přišel a z kapsy vyndal nějaké dolary.
1: And make me pranam.
0: Pozdravil mě.
1: It is a tradition.
0: To je taková indická tradice.
1: If you meet some sadhu, sannyasis,
0: když se potkáte s nějakým sadhuem nebo sannyasinem,
1: then you give something,
0: tak pak mu něco dáte
1: and then pronounce,
0: a pozdravíte.
1: Many respect and so on.
0: Je to takový projev úcty.
1: And he said, Swamiji, I am doing something.
0: A řekl mi, Swamiji, já něco dělám.
1: And I came here to make the people something.
0: A přišel jsem sem, abych to nějak předvedl lidem.
1: And he said me, I will show you, Swamiji.
0: A řekl mi, a tak to ukážu vám, Swamiji.
1: I'm a yogi also.
0: Já jsem taky jogín.
1: It's perfect, very good.
0: Řekl, výborně, dobře.
1: And then he said, I am making all happy.
0: A on říkal, já dokážu, aby všichni byli šťastní.
1: And all will be happy and relaxed.
0: Dokážu zařídit, aby všichni byli šťastní a uvolnění.
1: I said how?
0: Já jsem se ptal jak?
1: Just now.
0: Tak teď to udělám.
1: And around me all will be relaxed.
0: Všichni kolem mě budou uvolnění.
1: That's my yoga.
0: To je moje yoga.
1: Very good.
0: Velmi dobře.
1: So he said, and now you know this many.
0: A on řekl, a teď to, co přijde, už hodně z vás zná.
1: Round the world, people know this now.
0: Po celém světě je to teď už známé.
1: And that's called laughing.
0: A je to smích.
1: Do you know, hand up with somebody?
0: Kdo zná jogu smíchu? Zvedněte ruku.
1: Now look, my God.
0: Dívejte se.
1: Already they're laughing.
0: A už se smějete.
1: So also he come to now to some yoga conference in India.
0: A teď také se účastnil nějaké konference v Indii.
1: And he comes in the aeroplane.
0: A přišel do letadla.
1: And in the aeroplane said, I will make you happy.
0: Tak v letadle ohlásil, díky mně budete šťastní.
1: And some look, my God, what is this?
0: A někteří lidé se tvářili podezřívavě, říkali si, co to asi bude.
1: So how do he say it? How happy makes them, okay?
0: A jak šťastné je udělá?
1: So many you know now.
0: Mnoho z vás už ví, jak.
1: Then let us make us all happy now, okay?
0: Takže how? Pojďme teď být všichni šťastní. Jak?
1: One, two, three. Little can't get out.
0: Můžete trošku sundat i roušku.
1: But this keep it inside of it. Because people will be

0: angry.
1: Že jinak by se lidé zlobili,
0: when we will laugh,
1: kdybychom se smáli hodně,
0: maybe something coming corona from us.
1: Tak by ten koronavirus mohl se dostat daleko
0: so
1: od
0: this
1: nás.
0: Keep it inside?
1: A tak si ho radši
0: without mouth.
1: Radši neotvírejte ústa.
0: So how can we laugh without opening the mouth?
1: Nechte si roušku, ale jak se pak můžete smát, když neotevřete pusu?
0: So I have, I told, techniques for that.
1: A na to mám takovou techniku, jak jsem říkal už.
0: So we will make, but mouth close.
1: Budeme se smát, ale necháme si zavřená ústa.
0: Mouth close.
1: Ústa zavřená.
0: Yeah. Okay, hell. So, the corona was finished in the mouth. So once more.
1: Korona to nezvládne, ten.
0: Oh, you are like a house, horse.
1: Je takové antivirové opatření. Teď vypadáte trošku jako koně.
0: A horse yoga.
1: Koňská yoga.
0: So, we are here.
1: Čili jsme tady.
0: And we will have our programs.
1: Budeme mít naše programy.
0: We know all our programs, what we have. You got a paper.
1: Víme, jaké ty programy jsou. Dostali jste je na papíře.
0: And we are luckily for some days it will be nice sun, they said.
1: Máme štěstí, protože předpověď je taková, že budou slunečné dny.
0: So our, as we know,
1: a tak jak víme,
0: that we are always coming and knowing and thinking our from inner side.
1: Víme, že přicházíme zevnitř, že to, že jsme přišli, je dáno zevnitř.
0: So what we give inside to our side, to us, inside giving us inside.
1: Čili to, co se děje v nás, se děje uvnitř nás.
0: Dormanted.
1: Zatím tam to dřímá.
0: And which our sadhanas, what we will do, is awakening within ourselves, peace, harmony, understanding, and all good things.
1: Prostřednictvím té sádhany, které se tady budeme věnovat, se to bude probouzet. Bude se v nás probouzet mír a to pozitivní, o co stojíme.
0: We are giving outside and others giving also outside.
1: My něco projevujeme navenek a ostatní také se nějak projevují.
0: That is making atmosphere.
1: A to dohromady společně vytváří určitou atmosféru mezi námi.
0: But good or bad feelings is within ourselves.
1: Ale uvnitř nás zůstávají buď dobré nebo špatné pocity.
0: And that we can change that negatives, depressions, and we bring from inside also a happy, joy, etc.
1: A můžeme to změnit. Můžeme se vzdát těch negativních pocitů a pocitů deprese a můžeme probudit vnitřní štěstí.
0: And so that guru are many in the world.
1: Na světě je mnoho gurů.
0: And it is greatest things this that so many gurus in the world.
1: A je to to největší, nebo je skvělé, že na světě je tolik učitelů.
0: Now, one guru is coming from north.
1: Jeden guru přichází ze severu.
0: One is coming from south.
1: Jeden guru přichází z jihu.
0: Etc.
1: A tak podobně.
0: But all they will come on that one point.
1: Ale všichni přijdou do jednoho bodu nebo jednoho místa.
0: And so all have different path.
1: Všichni mají, každý má jinou cestu.
0: Someone a highway.
1: Někdo jede po dálnici.
0: Someone a only one road.
1: Někdo po malé okresce.
0: One came with aeroplane.
1: Někdo přiletěl letadlem.
0: One came by car.
1: Někdo přijel autem.
0: With a cycle.
1: Někdo na kole.
0: Etc.
1: A tak podobně.
0: One we had that lot of rain.
1: Někdo cestou hodně zmokl.
0: Other side was very clean.
1: A někoho provázelo sluníčko celou cestu.
0: So you know difficulties.
1: Máme různé potíže.
0: East, west, north, south.
1: Sever, jih, východ, západ.
0: But all we are the same. Our aim is that.
1: Ale náš cíl je stejný.
0: And that aim is only where we are going now.
1: A podstatné je to, kam jdeme teď.
0: And so we are here on this spot in this our ashram Střílky.
1: Teď jsme tady v našem ashramu ve Střílkách.
0: So similarly, there are so many masters, gurus.
1: Tak podobně je mnoho mistrů, mnoho gurů.
0: And we should adore them.
1: A měli bychom je všechny ctít.
0: But we should know.
1: Ale měli bychom vědět.
0: It's a paramparas. Paramparas means the one after other their gurus.
1: Znát jejich guru parampara, to znamená linii mistrů, jeden za druhým.
0: We are there like saptrishis.
1: Existují saptrishi.
0: And this is from satyugas and long time.
1: Rishiové, a to jsou rishiové, kteří žili v době Satyayugy, kdysi dávno.
0: And residence now of the saptrishis, we call in India this, there are seven stars. And I don't know you see somebody else, but our astrology said these are the seven rishis.
1: A v Indii se dnes říká, že těch sídlo těch sapt rishijů, sedmi rishijů, je sedm hvězd. Nevím, jestli i tady je taková astrologie, ale podle indické astrologie je to sedm konkrétních hvězd na nebi.
0: And from them, rishis, they come, more rishis, they come.
1: A z těch původních sedmi rishijů, Satyayugy, prochází ty linie mistrů dál a rozšiřují se.
0: So, for example, we know now our Alak Puriji.
1: A tak v té naší linii my víme, že máme Alak Purijiho.
0: And there's a lot of knowledge given by one great person, Kalidas, Kavi Kalidas.
1: A díky Kavi Kalidasovi jsme se dozvěděli hodně.
0: He was 300 years before Christ. Kavidas, Kavi Kalidas. Yeah.
1: Žil 300 let před Kristem, tady ten Kavidas.
0: And so he wrote many things about Alak Puriji.
1: A sepsal mnoho informací o Alak Puriji.
0: There is little bit language different.
1: Jsou tam určité jazykové rozdíly.
0: They said Alkapuri.
1: Oni říkali Alkapuri.
0: We say Alak Puriji.
1: A my říkáme
0: that's different.
1: Alak Puriji. To je ten rozdíl.
0: And lot part of Himalaya is Alak Puriji.
1: A část Himalájí jak náleží Alak Purijim.
0: And called Alak Puri glaciers.
1: Jsou to takové ledovce, kterým se říká Alkapuriho ledovce.
0: And it is a Alak Puriji's capital there.
1: A říká se, že tam ten Alak Puriji sídlí.
0: But it means spread it more in Himalayas.
1: Ale odtamtud se to rozšířilo dál do Himalájí.
0: Many books and many literatures you can see about Alak Puri ji.
1: Takže existují různé knihy a literatura o Alak Puri ji.
0: Alak Puri ji was Satyugas.
1: Patřil do toho období Satya Yugi.
0: And like very close to the as a Shiva.
1: A byl blízký Shivovi.
0: And so from the Alak Puri ji, I don't know how many disciples he had, maybe million.
1: Nevím, kolik žáků měl Alak Puri ji, možná milion.
0: But I don't know.
1: To nevím.
0: But I know that there's one river, Alaknanda River.
1: Ale vím, že existuje jedna řeka, jmenuje se Alaknanda.
0: It comes and comes to the Bhagirath and Alaknanda.
1: Spojuje se dvě řeky, Bhagiratha a Alaknanda.
0: Then becomes the Ganga.
1: A když se tyto dvě řeky spojí, tak dál se ta řeka nazývá Gangou.
0: And there are many other rivers coming there together.
1: A k tomu jsou ještě další přítoky.
0: So the rishis are this, but must not be only in Himalayas, it can be in many other countries anywhere.
1: Ale rishiové nemusí být jenom z Himalájí, můžou být z různých zemí, odkudkoliv.
0: And therefore we should respect all.
1: A proto bychom měli ctít všechny.
0: But if it is our parampara,
1: ale pokud je to naše parampara,
0: then doesn't matter from which direction you come.
1: Tak ať jste přijeli z jakéhokoliv směru,
0: but we come here.
1: Tak jsme se sešli tady.
0: And so from Alak Puri ji still to us now today here.
1: A ta linie vede od Alak Puri jiho až sem do tohoto místa.
0: Dev Puri ji.
1: Dev Puri ji.
0: Mahaprabhu ji.
1: Mahaprabhu ji.
0: And our Holy Guru ji.
1: A náš Holy Guru ji.
0: And we all together.
1: A my všichni společně.
0: You are the great.
1: Vy jste velcí.
0: I'm little great.
1: Já jsem taky trochu veliký.
0: So I learn from you.
1: A tak se učím od vás.
0: And you learn from me something.
1: A vy se zase něco učíte ode mě.
0: Because we are one drop.
1: Protože jsme každý jedna kapka.
0: And from this one drop we becomes a big river.
1: A z těch mnoha kapiček je dohromady řeka
0: and
1: velká.
0: And we come to the ocean.
1: Která se vlije do oceánu.
0: So we are here all like brothers, sisters, guru, disciples, etc.
1: Jsme tady všichni jako bratři, sestry, guru, žáci a podobně.
0: We should never say that I am the great.
1: Neměli bychom nikdy říkat, já jsem
0: velký. I am this.
1: Já jsem ten.
0: Okay.
1: Dobře.
0: Somebody will say that I said yes, you are very great.
1: Když to někdo řekne, tak mu odpovím ano, seš veliký.
0: And again I said yes, you are great.
1: Ano, seš veliký.
0: I am said okay, but you know, you are a great.
1: Dobře, ale
0: I make him more great.
1: Když někdo si připadá veliký, tak to můžu ještě podpořit, aby si připadal ještě větší.
0: The balloon is expanding.
1: Až ten balón nakonec praskne.
0: So please don't put too much air inside, okay?
1: Čili prosím, nepumpujte tolik vzduchu do balónu.
0: So we are same.
1: Jsme stejní.
0: So yoga in daily life.
1: Yoga v denním životě.
0: It's our parampara.
1: Je naše parampara.
0: Now, you have your father and mother.
1: Vy máte svého otce a svou matku.
0: And then you go somewhere else to the other families.
1: A pak třeba navštívíte, jdete do nějaké jiné rodiny.
0: You can go to other families anywhere.
1: Můžete navštívat jiné rodiny.
0: But you are the child of that parents and mother.
1: Můžete chodit kamkoliv, ale jste stále dítětem té konkrétní matky a konkrétního otce.
0: And reality of your child.
1: Ta vaše skutečnost jako dítěte.
0: It is said who knows Bhagavan Krishna.
1: Říká se, že ten, kdo zná Bhagavána Krishnu,
0: they understand what is the Bhagavad Gita.
1: Tak ten rozumí tomu, co je Bhagavad Gita.
0: What Krishna knows, That is Bhagavad Gita.
1: To, co ví Krishna, to je Bhagavad Gita.
0: Others who don't write how died, we don't know.
1: Ostatní, co píšou a jak to píšou, komentáře, to nevíme.
0: And mothers knows who is your father.
1: A také se říká, že matka ví, kdo je otec.
0: Nobody knows other way.
1: A nikdo další to neví.
0: Similarly, your guru is your guru.
1: Podobně váš guru je
0: when
1: váš
0: you got
1: guru.
0: Mantras blessing, only once even said you like that blessing, you became that.
1: Stačí jedno požehnání od gurua, když dostanete mantru a máte to.
0: But every gurus you can go to satsang.
1: Ale můžete samozřejmě navštěvovat
0: listen something.
1: Satsangy všech možných gurů.
0: But it not that now my guruji out, I go to that guru.
1: Ale,
0: that is wrong.
1: Ale není v pořádku říct si dobře, tak to bylo a teď si tady se stanu žákem dalšího guru a to je špatně.
0: So similarly, it is a freedom.
1: Podobně je to svoboda.
0: That is Sanatan.
1: Sanatan je svoboda.
0: We should not say no, this is not good and this is terrible and this. No, no, no. How do you know?
1: Neměli bychom posuzovat, odsuzovat, tohle je špatně, tohle se nemá dělat. Jak to víte?
0: As long as you say that is not good and that terrible and that is, you are a dark.
1: Dokud budete říkat, tohle je špatně, tohle se nedělá, ti nemají pravdu, tak ty temní jste vy.
0: But negative or positive?
1: Ať je to negativní nebo pozitivní?
0: So do you want negative or positive now?
1: Chcete teď to negativní nebo pozitivní?
0: Yes, please. Negative. This is negative.
1: Tohle znamená negativní.
0: And that negative we have in the mouth here.
1: Takže.
0: It means don't talk too much.
1: Schovaná ústa pod rouškou znamenají, že bychom neměli tolik mluvit.
0: So, and on that day when you will be, that from your guru, you have accepted you very much, then you become light.
1: Když přijmete gurua skutečně, tak se stanete světlem.
0: So, you can go anywhere where the darkness.
1: Můžete pak jít kamkoliv, i tam, kde je tma.
0: But the knowledge of your guru.
1: Ale to poznání vašeho gurua.
0: Of the torchlight.
1: Je jako světlo lucerny.
0: And it will show you all the time light. All dark will not disappear.
1: Nebo baterky. A jakmile posvítíte tím světlem, tak žádná tma tam nebude, zmizí.
0: So we will have our sadhana.
1: Takže se budeme věnovat své sádhaně.
0: So we begin from always from the roots.
1: Vždycky začínáme od kořenů.
0: So first. And they are the first.
1: První jsou kořeny.
0: Children.
1: A to jsou děti.
0: And children is tomorrow, day of tomorrow, the what we call the
1: future of tomorrow. Děti jsou budoucností zítřka.
0: So we have to take care of our children very nicely.
1: Čili je potřeba se o ně hezky starat.
0: And who will teach be with the children? Tell them something, one word of yoga.
1: A vy, kdo se budete starat o děti tady na programu, tak jim říkejte tu a tam nějaké slovo jógy.
0: One word.
1: Jedno slovo.
0: So they will listen and they will come.
1: Tak aby naslouchali, přicházeli.
0: So that those who will take care of this, they will give the children happiness, joy, peace, harmony, understanding and very humbleness, good things.
1: Tak vy, kdo pracujete s dětmi, tak jim předávejte lásku, porozumění, štěstí, radost, pokoru, dobré věci.
0: Then second is called yoga karma sukoshlam Bhagavad Gita.
1: V Bhagavad Gita se říká yoga sukoshlam.
0: So karma is the best.
1: Neboli to nejlepší je karma.
0: You will be successful if you are doing this karma yoga.
1: A pokud se budete věnovat karma yoze, tak budete úspěšní.
0: So That is the second step.
1: To je druhý krok.
0: The first one.
1: První.
0: And second.
1: A teď druhý.
0: Tak. Prosím. Ruig. And so this is two. And third.
1: A třetí.
0: Is learning yoga.
1: Je učit se jogu.
0: And we are teaching the yoga.
1: A tady učíme jogu.
0: And this is third step.
1: Čili to je ten třetí krok.
0: And this will be very good.
1: A to bude velmi dobré.
0: And then we have fourth class.
1: Pak tady máme čtvrtý kurz.
0: That there is some our yoga teachers, yoga and their life.
1: Čtvrtou třídu a ta je pro učitele jogy.
0: And they will give you the yoga in daily life teachers instructions.
1: A tam budou pokyny pro učitele jogy v denním životě.
0: That you become yoga and daily life teacher.
1: Aby z vás byl dobrý učitel jogy v denním životě.
0: And the fifth.
1: A pátý.
0: Is our that kundalini.
1: Anushtan.
0: Anushtan. What is that? Pela. Kriya Anushtan.
1: A ten pátý stupeň je Kriya Anushtan.
0: So this is a five.
1: Čili to je těch pět stupňů.
0: Five pranas.
1: Pět prán.
0: Five that is called the body.
1: A říká se tomu tělo.
0: Pranamaya kosha.
1: Pranamaya kosha.
0: First the Anamaya kosha.
1: Anamaya kosha.
0: Pranamaya kosha.
1: Pranamaya kosha.
0: Manomaya kosha.
1: Manomaya kosha.
0: Vijnanamaya kosha.
1: Vijnanamaya kosha.
0: And Ananda. Beautiful.
1: Anandamaya kosha.
0: So this is our beautiful program for you.
1: Čili to je náš krásný program
0: and
1: pro
0: we
1: vás.
0: Know which teacher will be with you.
1: A víme, který učitel se vám bude věnovat.
0: They have given all the Ganga and Yamuna and Jamuna and all are there.
1: Je tady Ganga, Yamuna, všichni jsou tady.
0: And program will be nice.
1: Program bude hezký.
0: I'm very happy to see you.
1: Jsem velmi šťastný, že vás vidím.
0: Sri Deep Narayan Bhagwan ki. Devadidev Deveshwar Mahadev ki. Sadguru Swami Madhavanandji Bhagwan ki. Jai.

शिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्ष क्रंदकरी निरामयकरी।

0: fly from sand.
1: Yes, that is it. Yeah, that is what you going. They are deciding, when you see, then they say, oh, this is my
2: keď ich uvidíš, tak si povieš, že to sú od nás tieto mušky.
1: So it is many things, it is, you will see, and here they are coming like this inside.
2: Je toho mnoho, môže to byť aj takto medzi tým povlečením a podobne.
1: And many years it is.
2: A je to takto už niekoľko rokov.
1: And you know, you will see me, I saw you, and you will again see. There's one big tree.
2: Môžem vám ukázať,
1: well, down here,
2: že tento jeden strom je napadnutý.
1: Yeah. And now you will see already, it will remain the, how it will, yeah.
2: Ten, ktorý už ide kvitnúť.
1: So, it is one of this also.
2: Aj týchto sa to týka.
1: And the other, then many things.
2: A mnohé ďalšie veci.
1: There is, you see the other trees like that, one that you see on out there.
2: Na ďalšom strome môžete vidieť tiež nejaké napadnutie.
1: So, did you eat like this?
3: No.
2: Jete takéto potraviny?
1: No, but they don't know.
2: Možno nie, ale možno sami o tom neviete.
1: No, but they are already.
2: Pretože už je to v tom rozomleté v tých potravinách.
1: Yeah. I hope that is only like this.
2: Ale to, yeah. Tá povinnosť uvádzania na tej etikete, to je trošku také sporné.
1: That is problem very much.
2: A to je ten veľký problém.
1: And this will go, now it's begin already.
2: Už to začalo.
1: And but then we will see how we will be and how it will be very problem.
2: Ale až neskôr uvidíme, aké z toho budeme mať rôzne problémy.
1: So, you are not only from here, you are from the other countries.
2: Ste tu z rôznych krajín.
1: Yeah, and this in the countries every, you know now.
2: A vo všetko.
1: German, there also, you know.
2: Deje sa to už aj v Nemecku, napríklad.
1: So,
2: celej Európskej únii.
1: Yeah. So we all people will come and do something.
2: Preto by sme mali preto niečo urobiť.
1: Yes?
2: Áno.
1: You have already. Ariom. No? Yeah, but they have given come in.
3: Not yet.
1: And still not. Then when you go tomorrow and you see what kind of this is
2: tých krajín, ktoré nie sú v Európskej únii, sa to našťastie ešte nedotýka, ale už môžete vidieť aj u vás, že sa to tam začne
1: in India.
2: Hýbať, pretože už je to aj v Indii.
1: Many they, in India they have like they are in this pain.
2: Aj v Indii je tento problém.
1: So, what will be happen now?
2: Čo sa stane teda teraz?
1: It will be very problems.
2: Nebude to dobre. Spôsobí to mnohé problémy.
1: So we should please see what we should eat.
2: Takže by sme si mali veľmi dávať pozor na to, čo jeme.
1: And there is a like this one is like that.
2: Keď máte napríklad takúto takéto kvetiny.
1: Already they have give something. Tak so it go big and like this.
2: Tak už tie sú nejak manipulované, aby rástli väčšie a pevnejšie.
1: Yeah. So we should not take here. Okay?
2: Ani kvet, takéto kvety by sme sem nemali nosiť.
1: Where you have seen some very nice and server, this is like this, but this is everything is on our
2: Keď vidíte nejaké pekné prírodné kvety, tak to je v poriadku, ale toto už je takisto úplne manipulované.
1: So for us it is our water, good water, it is out of this. Many things. I don't know why these people are doing. They are human. This human, they are not anymore human.
2: Týka sa to aj vody a všetkého. Ja nerozumiem, prečo toto robia. Pretože títo ľudia už nie sú viac ľuďmi.
1: And it will many big things will happen in our body.
2: A bude to veľmi nepriaznivo ovplyvňovať naše telo.
0: Ja som na žiadosť Vishal Gurudžího mluvil s třemi státními organizacemi v České republice, které mají za úkol vlastně sledovat tohleto, tu skladbu potravin a také ohledně toho přidávání hmyzu.
4: I spoke with three different state associations in Czech Republic which are responsible for this issue with adding of insects to food and to control ingredients in food.
0: První je pod ministerstvem zdravotnictví hlavní hygienik České republiky.
4: First is the Ministry of Health and the head of this ministry.
0: Potom je tam státní potravinářská inspekce.
4: And agriculture inspection.
0: A to je pod ministerstvem zemědělství.
4: Under Ministry of Agriculture.
0: A pak je tam ještě inspekce vlastně zemědělských chovů.
4: And then the veterinary inspection.
0: Každá tato organizace má ve své agendě část této problematiky.
4: And all these organizations have or are responsible for the part of this issue of this problem.
0: Všichni tvrdí, že vlastně teďka v současné době je, i když ty instrukce z EU jsou relativně nové, tak ta problematika je zabezpečená těmi štítky na prvovýrobcích, které máte k dispozici v obchodech, že je tam přesné složení každého výrobku.
4: Pokud by tam byl... All these three associations confirmed, even if these regulations from Europe Union are completely new, that it's compulsory to put all the information about all ingredients to the label of the product.
0: A tyto všechny organizace vlastně kontrolují, jestli se tak stalo, reagují na podněty veřejnosti a ty kontroly dělají regulárně teda sami na nějaké podle nějakého schématu.
4: And all these three association organizations control if this is really done on the Czech market.
0: A ta poslední jmenovaná organizace dělá i kontroly chovů vlastně toho hmyzu, který je určen pro to zpracování do potravin.
4: And the veterinary inspection also controls the growing up of those insect growing.
0: Protože nedělá vlastně rozdíly mezi chovem krav a chovem cvrčků třeba na mouku.
4: Because there is no difference in the law between cows and these crickets in Czech Republic.
0: Takže ty podmínky pro ten chov jsou poměrně komplikované, technologie je drahá a na tom trhu vlastně ty výrobky z toho hmyzu jsou tím pádem enormně drahé.
4: So the technology is quite complicated and it's very expensive to produce this for the general use.
0: Takže pokud to někdo vyrábí a z tohoto produktu vyrábí nějaký konečný produkt, tak ten produkt je za A drahý a za B je marketingově vlastně pojmenován tak čitelně, že to je prostě nějaký cvrčí chleba nebo něco, je to prostě už jakoby přímo z toho udělané, protože je to úplně mimo ten cenový rámec běžných produktů.
4: So if somebody produces some products out of these crickets or other insects, they also do the marketing about this, like this is something more, this is like protein or cricket bread or something to that they are able then sell it much more expensive.
0: Problém je hlavně v té oblasti, kde vlastně ta druhovýroba, ty restaurace, pekárny, prostě další odvětví, které zpracovávají ty produkty té prvovýroby, tak tam také se musí na těch štítcích uvádět to složení, ale většinou je to dostupné jenom na vyžádání.
4: Problem can be in the second use of these products if they use it in restaurants or in other use that usually you don't have the label there. You can just ask for the ingredients of the product which you eat in the restaurant.
0: Takže to je malinko taková šedá zóna, kterou ale můžete překonat, nebo jsou dva parametry, kterými se to dá překonat.
4: So this is the gray zone, but you can overcome this two ways.
0: První je mimo nás a je to síla trhu, protože ty cvrčí nebo prostě ty hmyzí produkty stojí o řád víc než produkty běžné.
4: The čili first is the power of the market because the products which are containing this cricket flour are much more expensive.
0: Pokud kilo mouky stojí řádově 10 korun, tak kilo cvrčí mouky stojí řádově 100 korun a víc.
4: One kilogram of flour costs let's say 10 Czech crowns and one kilogram of this cricket flour would cost about 100 Czech crowns.
0: Takže celkem nehrozí, že by někdo z toho chtěl udělat náhražkovou potravinu, protože by na tom děsivě prodělal.
4: So no one would like to replace the normal flour with the cricket flour because it's much more expensive.
0: A druhý parametr, kterým tomu můžeme jít naproti, je naše obecná bdělost jít potom z zdroje těch informací, vyžadovat ty informace. A úplně nejlepší je to sledovat vlastně guruvákya a vařit si doma ze surovin, které známe, které si vyprodukujeme nebo nakoupíme z nějakých známých zdrojů.
4: And the second way how to avoid this is that you control all the ingredients, that you check everything in the restaurants, but the best way how Vishwaguruji advises that we cook home from ingredients which we know from the raw ingredients.
0: Or we produce our own products, so we are sure that they are absolutely perfect.
2: Alebo si teda vyrábame vlastné produkty, ktoré vieme, že sú dokonale čisté.
5: Hari Om. In the divine presence of His Holiness.
2: V prítomnosti Jeho svetosti.
5: I take this opportunity of paying my humblest respects to all soulmates who are gathered here today.
2: By som rád vzdal úctu všetkým tým spriazneným dušiam, ktoré sú tu dnes prítomné.
5: I'm from London and my name is Amajit Bamra.
2: Ja som z Londýna a volám sa takto.
5: I work very hard on the ground with the British parliamentarians. We have set up a very powerful group of about 30 parliamentarians in the UK to fight for our cause, which is basically the legitimization of yoga, Ayurveda, Jyotish, Vastu and other Indian traditional sciences in the UK and
2: ja
5: in the European
2: v Londýne na tom, na úrovni parlamentu, aby yoga, Jyotish, Ayurveda a podobne boli uznané ako legitimné, ako regulérne súčasti vedy, vzdelávania, zdravotníctva.
5: And for the first time in the history of Ayurveda,
2: a poprvýkrát v histórii Ayurvedy,
5: we are now trialing an Ayurveda herb to see how effectively it can combat
2: long-COVID. Snažíme sa skúmať účinnosť ayurvedských bylín.
5: So this is a government-to-government study, UK and the Indian governments.
2: Je to štúdia, vedecká štúdia na úrovni vládnych organizácií, vládna štúdia.
5: And we've had the benevolent pleasure of inviting and Swamiji gracing the UK Parliament some 4 years, 5 years ago at one of the International Yoga Day programs in London.
2: A Swamiji v parlamente v Londýne pozdravil tento anglický parlament a predstavil tam takisto jogu.
5: So I think what is really pertinent to our dialogue this morning is what Swamiji has been instructing us.
2: Myslím, že je veľmi dôležité to pre toto dnešné ranné stretnutie, k čomu nás Swamiji inštruoval.
5: So we have a situation where, for example, you know, any little bit of foreign karma that comes into the system has to be paid back. We all know that, yes?
2: Všetci vieme o tom, že všetka tá karma, ktorú spôsobíme, tak sa nám musí vrátiť. Viete o tom?
5: So Swamiji is very eloquently, you know, suggesting to us, you know, how to refrain ourselves from inhaling or, taking in foreign matter like that of animal products.
2: A Swamiji nás varuje pred tým, aký vplyv to na nás má a na našu karmu, keď prijímame tieto živočíšne produkty alebo tieto cudzie látky.
5: So the United States government have been conducting some research over the last few years to try and identify what is actually happening, you know, when you have the impact of a human organ that's transplanted into another human.
2: V posledných rokoch sa v Amerike venujú výskumu, ako vplýva transplantácia ľudského orgánu na človeka.
5: We spoke about this very briefly yesterday, but I just want to round that up.
2: Už sme večer o tom trošku hovorili, ale ja by som to chcel troška zaokrúhliť.
5: So many people change their habits, they change their thinking after they receive a donor organ.
2: Stáva sa, že ľudia potom, ako dostanú nejaký orgán, ktorý im bol vymenený, úplne sa zmení ich správanie a ich zvyky.
5: Yeah, that organ can be a kidney, it can be a gallbladder, it could be any human organ that's transplanted into another human.
2: Či už je to oblička, žlčník alebo nejaký iný orgán, ktorý im bol transplantovaný.
5: So why does that happen?
2: A prečo sa to deje?
5: People, once they've received a donor organ, 2 months, 3 months, 4 months after coming out of hospital, they say, I don't like this particular thing, so I want to change it. Or I don't like this color anymore in my bedroom, or I don't like my car anymore, so they want to change it. Or they enhance some, you know, violin playing skills, or they have some tendency to take up something new that they haven't done before. Why does that happen?
2: Stáva sa, že tí ľudia po tej výmene tých orgánov prídu za 3-4 mesiace naspäť a úplne sa zmení ich vzťah k veciam. Nepáčia sa im tie farby, ktoré sa im páčili predtým. Chcú vymeniť svoje auto alebo podobne.
5: So Ayurveda yoga culture tells us very clearly
2: that Ayurveda a yoga nám to jasne vysvetľuje.
5: I'm only trying to learn this still in my humble age, having learned many things from Sri Swamiji.
2: Ja sa snažím učiť čo najviac, čo najpokornejšie od Vishva Guruji ho.
5: So this comes all under the auspices of Atma Gyan.
2: Takže je to Atma Gyana.
5: So in the yoga culture we have very many pranas, but 10 significant pranas.
2: V našej kultúre hovoríme o mnohých pránach, ale 10 z nich je takých tých najvýraznejších.
5: So one prana remains in the body. It doesn't matter whether this body is an insect,

0: Now slowly move your body.
1: Teď se pomalu pohněte.
0: And sit up.
1: Posaďte se.
0: And look to my side.
1: A podívejte se směrem ke mně.
0: This posture which we did.
1: Ta pozice, kterou jsme cvičili.
0: It is very good for our digestive system.
1: Je výborná na trávení.
0: Also for the back muscles.
1: Taky je dobrá na zádové svaly.
0: And it's good for our breathing system.
1: A na dýchací systém.
0: We are very close to the soil.
1: Jsme velice blízko k zemi. K půdě,
0: in this garden.
1: Na této zahradě.
0: And it has been ages and ages.
1: A je to celá staletí, celé věky.
0: No artificial fertilizer.
1: Kdy se tady nehnojí chemicky.
0: You can feel

0: feel the smell of this soil here.
1: Můžete tady vnímat, jakou ta půda má vůni.
0: And luckily, there's no any flow of the water which comes from some field, the ureas, etc.
1: A naštěstí sem nestéká ani žádná voda z polí, která by byla už znečištěna.
0: It's a little cool.
1: Je trochu chladno.
0: Otherwise, you should relax and lie down without your plastic mat.
1: A jinak by bylo hezké, kdybyste mohli na té zemi ležet bez podložek, přímo.
0: I will give you one experience.
1: Dám vám takovou zkušenost.
0: So you sit as you are sitting in yoga posture.
1: Seďte tak, jak sedíte v jogové pozici.
0: And both palms in front of you touch on the ground, on the soil.
1: Oběma dlaněma se před sebou dotkněte země,
0: feel,
1: půdy.
0: Feel like you are touching on your mother's body.
1: A vnímejte, že se dotýkáte jakoby těla matky.
0: It is our mother.
1: Je to naše matka.
0: Yesterday I told you a poem from one saint.
1: Včera jsem recitoval báseň jednoho světce.
0: That one sadhu, he was moving through village.
1: Že jeden sádhu procházel vesnicí.
0: And asking for what you call almoze.
1: A žádal o almužnu.
0: He saw one man.
1: Uviděl jednoho muže.
0: Working with the clay.
1: Který pracoval s hlínou.
0: And that man was potter who is making the pots.
1: Byl to hrnčíř, který z té hlíny dělal nádoby.
0: Then he first soaked that soil in the water.
1: Napřed tu hlínu namočil do vody.
0: The clay. And then he was squeezing that soil.
1: A pak ji propracovával.
0: And throwing from up down in different ways.
1: A hnětl ji všelijak a házel s ní dolů a různě s ní pracoval.
0: He was squeezing the earth.
1: Tak.
0: The clay.
1: Důkladně propracovával, hnětl tu hlínu.
0: Feel the earth.
1: Vnímejte zem pod dlaněmi.
0: You can move your fingers.
1: Můžete pohnout prsty.
0: But don't scratch the earth.
1: Ale abyste nepoškrábali zem.
0: You can touch your hand. Knock the palms from. Turn your hands.
1: Můžete obrátit ruce tak, abyste se dotýkali hřbety rukou.
0: It is a healing power.
1: Země má léčivou moc.
0: So that scent stood there.
1: A tak ten světec tam stál.
0: And looking what the potter man, how he's preparing the clay in order to make a pot.
1: A díval se na to, jak ten hrnčíř zpracovává hlínu, aby z ní mohl udělat nádobu.
0: So the scent, he could hear the sound of the trees, sound of the earth, the sound in the universe, everything.
1: Světec dokázal, uměl slyšet různé zvuky vesmíru, slyšel zvuky stromů, zvuky země.
0: You know, there are people who love to work in the garden.
1: A víte, že jsou lidi, kteří milují práci v zahradě?
0: They love to touch the soil.
1: Milují se dotýkat země, půdy.
0: It is about more than 15 years or 18 years.
1: Zhruba před 15 nebo možná 18 lety.
0: Time passed very quickly.
1: Čas velmi rychle plyne.
0: It was in Germany. They made experiment.
1: V Německu podnikli takový výzkum experimentální.
0: If you feel that your hands changing, or if you don't like to be like this,

0: snow.
1: Dokonce i na sníh byl někdo
0: dust,
1: alergický
0: etc.
1: a tak dál.
0: So what happened?
1: A co se stalo?
0: One family went for holidays in summer.
1: Jedna rodina odjela na dovolenou v létě.
0: And they stayed with the farmer.
1: A zůstali u jednoho farmáře.
0: Who had few cows.
1: Který měl několik krav.
0: So their children and they were all playing there and they were also playing with the cleaning the cows and their dungs.
1: A děti si tam hrály a pomáhali v tom hospodářství, takže dokonce taky čistili chlévy.
0: Barefoot.
1: Běhali tam bosy.
0: And they were touching with the hand and everything.
1: A všeho se dotýkali rukama.
0: In one week.
1: A během jednoho týdne.
0: Their allergy disappeared.
1: Zmizely veškeré alergie.
0: They thought maybe we are better and healthy.
1: Tak si říkali, tak asi už jsme zdraví.
0: So it made a experiment with many farmhouse of the farmers.
1: A tak udělali takový výzkum, který se týkal různých hospodářství, farem.
0: So it is a treatment.
1: A je to opravdu druh léčby.
0: To stay for some days or weeks in the farmhouse and with the cows.
1: Když zůstanete pár dní nebo týdnů s kravami, ve styku s kravami a s chlévem.
0: Similarly, what you have now, touching this Mother Earth.
1: Podobné je to teď, když se dotýkáte Matky Země.
0: And it is so clean, pure soil here.
1: A je tady tak čistá půda.
0: So that one rishi, one sadhu who was moving through the village for almoze.
1: A tak ten sádhu, který procházel vesnicí kvůli almužně.
0: Now he's analyzing the what potter is doing.
1: Sledoval to, co dělal hrnčíř.
0: How the clay is there.
1: Jak pracuje s tou hlínou.
0: And then he's listening the sound of the clay.
1: A naslouchal zvukům té hlíny.
0: He's putting like this and like that and like that and no.
1: Takhle to znělo.
0: Then he listens.
1: A on tomu naslouchal.
0: He listened the clay.
1: A slyšel hlínu.
0: So clay said.
1: A ta hlína říkala.
0: माटी कहे कुमार को तू क्या रोंदे मोए क्ले टेल्स द पॉटर
1: हरीना रिका हरनचीरे
0: व्हाट आर यू टॉर्चरिंग मी
1: proč mě tak mučíš
0: माटी इज द क्ले
1: माटी je hlína
0: कुमार इज द पॉटर
1: कुमार है हरनचीर
0: कहे मींस टेलिंग
1: अ कहे znamená říkat
0: माटी कहे कुमार को Tu kya runde moy, what are you torturing me?
1: Čili hlína říká hrnčíři, proč mě trápíš?
0: Ek din aisa aega, one day will come.
1: Přijde den.
0: Main rundungi toy. I will torture you in me.
1: Že já budu trápit tebe v sobě.
0: So we, why we are poisoning this earth?
1: Proč otravujeme půdu, zemi?
0: Torturing the earth.
1: Proč jí mučíme?
0: But earth said one day, I will torture you in the grave.
1: A země říká, jednoho dne budu trápit já tebe v hrobě.
0: Now, take your hands up.
1: Teď zvedněte ruce.
0: And feel it on your cheek.
1: A vnímejte dlaně na tvářích.
0: Just feel it. You can rub it.
1: Můžete se pohladit po tvářích, promnout.
0: At least one out of you will tell yes, good.
1: Aspoň někdo z vás řekne jo, je to příjemné.
0: And maybe smell.
1: A možná i voní.
0: Okay. How do you feel?
1: Tak jak se cítíte?
0: It's really now this time you have to experience that sensation vibrations going through your arms. To your nerves, like a vibration from the mother.

0: Earth, positive.
1: Měli byste
0: vnímat, touch your hands on the earth.
1: Znovu se dotkněte země a měli byste vnímat přímo takové vibrace, které procházejí.
0: And on this beautiful gentle grass.
1: Z té země do vašeho těla. Vnímejte tu trávu, kterou máte pod dlaněmi.
0: Life, back life in the nature.
1: Život, návrat k přírodě.
0: As a healing therapy.
1: Taková léčivá terapie.
0: In that place, high mountains where there is no pesticides, is reached that point.
1: Tady konečně máme prostor, který je bez pesticidů.
0: Anywhere in the world.
1: Kdekoliv na světě.
0: It's a very rare spot remained where there is no poisoned.
1: Je to velmi vzácné najít nějaký prostor, který není otrávený jedy.
0: Maybe there is some pollution with the air.
1: Je i znečištění ve vzduchu.
0: Which touching our ground.
1: Které se dotýká naší země.
0: Or from the space.
1: Nebo vesmíru.
0: Mixed in the clouds and raining down.
1: Že se v podobě mraků pak prší dolů.
0: But 80% we are safe on that highest place where there is no urias and pesticides, water touches that ground up.
1: Ale když jsme někde na vyvýšeném místě, tak tam jsme aspoň z 80% v bezpečí před tím, před tou vodou, která je otrávená těmi jedy z polí a podobně.
0: Beautiful.
1: Je to tu krásné.
0: Now, if you don't mind, and if your neighbor doesn't mind,
1: pokud vám to nevadí a nevadí to vašim sousedům,
0: take your socks out.
1: Tak si sundejte ponožky.
0: Are you sure that you washed your socks?
1: Abyste
0: and
1: měli
0: touch your foot sole, your feet on the ground.
1: Umyté nohy a teď si
0: stoupněte. Yes, just sit normal.
1: Chodidly na zem.
0: The foot on it and hold your wrist and arm your knees.
1: Jenom si položte obě chodidla na zem.
0: Just like
1: se
0: this.
1: Jednou rukou chytit za zápěstí.
0: And you like to sit like this.
1: A sedět pohodlně.
0: Yes.
1: Kolena zapřená o ruce.
0: So do sarvahitasana. Like this.
1: Sarvahitasany.
0: Yeah, move your toes and slightly up and down your feet.
1: Můžete rozhýbat i prsty u nohou a trošku zvednout chodidla a pak zase položit.
0: Again, the life one with the nature.
1: Je to život v jednotě s přírodou.
0: We are not different than Mother Earth.
1: Nijak se nelišíme od Matky Země.
0: This Mother Earth have also five elements.
1: Tato Matka Země má také pět elementů.
0: We have five elements.
1: A my máme pět elementů.
0: Mother Earth will never lose or will never lose the seeds.
1: Matka Země nestrácí žádná semínka.
0: Even few years there's no rain.
1: I když několik let neprší.
0: In some Saharas or in some desert.
1: A někde na Sahaře nebo na nějaké jiné poušti.
0: There are some space in Australia, some land where there's 3-4 years no rain there.
1: V Austrálii třeba jsou oblasti, kde 3-4 roky za sebou neprší.
0: But when it rains.
1: Ale když zaprší.
0: Within few days.
1: Tak za pár dní.
0: It's like a green carpet.
1: Je to jako zelený koberec.
0: And in 5-7 days comes beautiful flowers out like carpet.
1: A za 5-7 dní vykvetou úžasné květiny.
0: So we whatever we get.
1: Tak cokoliv dostáváme.
0: Is from the Mother Earth.
1: Všechno je od Matky Země.
0: So when you have free time.
1: Tak když máte čas,
0: you can sit like this.
1: Můžete sedět takto.
0: And we are practicing outside your anushtan or meditation.
1: A když cvičíte venku, ať už meditaci nebo anushtánu,
0: touch your feet.
1: Tak se dotýkejte nohama.
0: And one mala in the hand.
1: Můžete mít málu v ruce.
0: And make your mantras.
1: A takto opakovat mantru.

0: Many will be very happy, say thank you, Swamiji.
1: Mnoho ulehčeně se oddechne z vás.
0: We can't sit in other postures, no?
1: Děkujeme Swamiji, protože v jiné pozici to
0: neučetíme. So this is a new posture, new yoga in daily life.
1: Čili toto je nová pozice jogy v denním životě.
0: Now this position where we are sitting.
1: Tato pozice, ve které sedíme.
0: It is one beautiful picture. It's of the temple.
1: Je takový krásný obraz chrámu.
0: And this temple or this posture is a body of the woman.
1: A je to zároveň ženské tělo.
0: And that is woman is actually coming or designed by from the woman the Vastu Shastra.
1: A celé to umění Vastu Shastra vlastně pochází od žen.
0: So if you like to sit as you can sit or if you feel little discomfort you can sit in other posture.
1: Pokud se vám ta pozice zdá pohodlná, klidně tak zůstaňte a nebo si změňte polohu tak aby se vám sedělo pohodlně.
0: And touch your hand again on your ground.
1: Znovu se dotkněte rukama země.
0: You can get some soil from very high like they called some mountains or Alps or somewhere like this.
1: Můžete získat zem třeba z nějakých hor, například z Alp.
0: Or some stones.
1: Nebo třeba kameny odtamtud.
0: Which is still not touched by this poison.
1: Které jsou nedotčené tím znečištěním.
0: Bring it few kilos at home.
1: Můžete si pár kilo přinést domů.
0: And you should touch sometimes like this.
1: A čas od času se jich dotýkat.
0: Or you bring little stones.
1: Nebo si přineste malé kamínky.
0: And make like little case.
1: A udělejte si na ně takovou bedínku.
0: And sometimes, time to time, walk on it.
1: A čas od času na té bedínce postujte mezi těmi
0: kameny. It is a therapy.
1: Choďte, je to taková terapie.
0: The different kind of stones, crystal stones.
1: Jsou různé krystaly nebo kameny.
0: I got one nice glass pot.
1: Dostal jsem takovou krásnou skleněnou nádobu.
0: And there are about little 10, 15, 20 stones, pieces.
1: V ní bylo takových 10, 20 kamínků.
0: White, blue, green, etc.
1: Byly bílé, modré, zelené, růžové.
0: And we filled the water inside.
1: A my jsme tu nádobu naplnili vodou.
0: And there was one leaf from like this tree. Only leaf.
1: Taky takový lísteček ze stromu.
0: And you will not believe.
1: A nebudete tomu věřit.
0: One year was green.
1: Ten lísteček ze stromu tam vydržel rok zelený.
0: And this leaf was fighting to get branch.
1: A snažil se jakoby rozvětvit se.
0: But these leaves have no capacity to give the branch.
1: Ale list samozřejmě nemá schopnost nějak zakořenit a rozvětvit se.
0: But it became itself like a leather. Thick like a leather.
1: Ale tak jako zhoustnul, nebo byl takový tuší.
0: But living, green.
1: Ale dál žil a byl zelený.
0: And when we put flower, there's 1 month, 2 months, as it is.
1: A když jsme do té vody s těmi kamínky dali květinu, tak vydržela měsíc.
0: Sometimes you think, oh, it's boring. I want to change the flowers.
1: Pak už si někde říkáte, to je nuda mít pořád stejné květiny. Rád bych je změnil.
0: And if the flower where they have some knot on the branch, then begins to grow.
1: A když ty květiny měly na stonku takový ten možnost, odkud mohly růst kořínky, tak začaly růst.
0: So many of you know. The miracle of the stones.
1: Čili mnoho z vás
0: many of you know.
1: Má zkušenosti s tím, jak jsou kameny zázračné.
0: Now you can put your hands somewhere if you have pain.
1: Teď si můžete ty dlaně dát
0: on the back,
1: kde cítíte bolest.
0: On the stomach.
1: Třeba na záda nebo na břicho.
0: On the thighs, on the hands.
1: Na stehna nebo na ruce.
0: Let come this energy. You are already recharged your battery.
1: Už jste si nabili baterie, takže můžete tu energii teď využít.
0: And you should only few days left.
1: Už vám zbývá jen pár dní.
0: And weather is very good.
1: Počasí je krásné.

0: se všemi.
1: Aur Guruji se agya chahunga ki unke charan kamalon ki puja evam pushpamala dvara in sabhi bhakton ke dvara aapka swagat karna agar aapka adesh ho to Guruji.
2: We want your agya to do your prayer and charan vandana with all the bhaktas. If you give us blessing, we can do that. We can start our.
0: Čili pokud nám Guruji dá požehnání, tak můžeme začít s obřadem a my všichni společně můžeme udělat půdžu.
1: Sadguru Deva ki jai.

0: दीप नारायण भगवान
1: की जय। आज के आनंद की जय, सतगुरु देव की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, त्रिपुरे मात की जय,
0: अलकपुरी
1: महादेव की जय, देवपुरीश्वर महादेव की जय, श्री माधवानंद जी भगवान की जय, श्री सदगुरु परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी सदगुरुदेव की जय।
0: हरिओम
1: सबकी तरफ से गुरु जी, हैप्पी बर्थडे।
0: थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच।
2: Děkuji mnohokrát,
0: विश यू ऑल द बेस्ट,
2: přeju vám všechno nejlepší,
0: also
2: vám taky,
0: and I think it was the best to be born.
2: Myslím si, že to bylo to nejlepší narodit se.
0: So that I have so many bhaktas.
2: Že díky tomu mám tolik bhaktů.
0: So I think I had to come back.
2: A tak myslím, že se budu muset vrátit.
0: So today is a very special day.
2: Dneska je opravdu velmi speciální den.
0: First of is that is a the incarnation of Bhagavan Sri Krishna.
2: Za prvé je inkarnace pána Krišny.
0: We call Janmashtami.
2: Říkáme tomu Janmashtami.
0: Janma means birth.
2: Janma znamená narození.
0: Ashtami is the eighth moon day.
2: A Ashtami je osmý den měsíce.
0: If you have seen Mahabharata.
2: A pokud jste viděli Mahabharatu.
0: And how the Krishna is coming.
2: Jak tam přichází Krishna?
0: How was his birth?
2: Jak přichází na svět, jak se narodil?
0: How much pain was there?
2: Kolik bolesti kolem toho bylo?
0: To the parents, mother and father.
2: Co si vytrpěla matka i otec?
0: Grandfather, etc.
2: I dědeček a podobně.
0: So you know all.
2: Vy všichni to víte.
0: Otherwise we can show one video of the birth of the Krishna, then you will understand what it is.
2: Jinak bychom si mohli pustit video s narozením Krišny a pak byste pochopili, jaké to bylo.
0: But I think you will not how to say strong enough to see.
2: A myslím, že nejste dost silní na to, abyste to viděli.
0: What is the pain of the mother?
2: Jaká je bolest matky?
0: And so is our every father. And every mother.
2: A tak je to s každou matkou a každým otcem.
0: And same thing our mother earth.
2: A stejné je to s matkou zemí.
0: How much we are torturing.
2: Kolik jí učíme.
0: That's it.
2: Tak to je.
0: Second.
2: A za druhé.
0: Today is the day of the independent in India.
2: Dnes je den nezávislosti v Indii.
0: And third is also in Austria. They have holidays on the 15th of August.
2: A za třetí i v Rakousku, i tam je státní svátek.
0: And most beautiful.
2: A to nejkrásnější.
0: Is that you are here.
2: Je to, že jste tady.
0: And that we are here and having our spiritual sadhana.
2: A že se tady můžeme věnovat své duchovní sádhaně.
0: Our yoga trainings.
2: A tréninku jógy.
0: So now I wish you all the best.
2: Tak teď vám přeju všechno nejlepší.
0: Good interval.
2: Užijte si přestávku.
0: And little bit bite.
2: Něco si sněste.
0: It means lunch.
2: Oběd.
0: If you, of course, I don't want to stop you to eat.
2: Samozřejmě, že vás nechci vám bránit v jídle.
0: But try to eat less.
2: Ale snažte se jíst méně.
0: So that you can have comfortable sitting and practice.
2: Ať se vám pak pohodlně sedí a cvičí.
0: Thank you, our dear Panditji.
2: Děkuji našemu milému Panditjimu.
0: And the our dear
3: Panditji will do one more thing before the interval, tilak for Gurudev.
2: Ještě před stávkou Panditji dá tilak Gurudevovi.
4: Namo sahastramurtaye sahastrapada shishiro rubhave sahastranamne purushaya shashvate sahastrakoti yugadanine namo नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेव नमोस्तुते कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवर मुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं तुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि
0: हरिओम दीपदान भगवान की।

I ponovno havasana. Idemo natrag. Isto koljeno gujemo gore.

0: sí.
1: Sí, también Bhagwan aquí, Jani. Sí.

श्रीदेव पुरी च महादेव की जय।